otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.

hypotetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Prosím, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Miša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Mišu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debitem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebišské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámy si teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Banjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass, říznutý rockem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní z Krexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

0: život je přece krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já
1: no,
0: to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já si myslím hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: No ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: no,
0: krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři ty vždycky uměli hezky legračně mluvit. Líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět vyprovokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostali vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ano. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už dá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
3: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
4: Děkuju.
3: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
3: Další Honza.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
3: My vás.
6: Dobrý den.
5: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
3: Máme zapsáno a děkujeme.
5: Hezký den, díky, nasklen.
3: Dobré odpoledne.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
7: a já
3: den.
7: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeniga, zdraví. Zdravím paní Petru,
6: děkuju,
8: velmi jsem naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
6: No právě.
8: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno.
6: Zapíšem.
3: Děkujeme. Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
9: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
6: Dobrý den.
9: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
3: Dneska máme Honzí rojení.
9: Tak je to takové tradiční hezké jméno.
3: Určitě.
6: Krásný.
9: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečního hlasování.
3: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, zdraví vás oba, František Netolik.
3: Zdravíme.
10: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
3: Aha. No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle. Takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Naschledanou.
3: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
11: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Ho,
12: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
13: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
12: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm-hmm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
14: Aha. To jsem si asi napsala.
3: Petra to netušila, napsala si text.
14: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
3: To byla cizí. Italská.
14: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
3: V roce 88.
14: No, jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takovej tesknej.
3: Tak my si to poslechneme teď.
14: Já taky ráda.
3: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: pove. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravě 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já to, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A prosím pěkně, prosila bych Bčko.
2: Bčko,
1: ano, děkujeme za vážnost. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery sem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím, že...
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
1: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám. Já.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A já jsem...
5: Že se o ní tak hezky
1: je to pracné,
5: stará.
1: Ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme si číst všechny dorazí vší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.
8: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
6: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
9: prosím tě, na co ty seš?
6: A kráva říká, muuu, já dávám mléko. Zebřička se říká,
9: no to je prýma, to je prýma.
6: Jde dál, vidí ovečku a říká,
9: já ty kudrnatá, na co ty seš?
6: A ovečka říká,
9: dávám vlnu, víš?
6: Zebřička si říká,
9: to je dobře, to je dobře.
6: A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
9: ty co? Ty jsi tady na co?
6: A hřebeček zařechtá.
9: Jíha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zkrátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. Ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka už známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přes to skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, na Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil, nebo bolíznul, čerta něco takhle jako něco udělal. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, ano. Vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půjdu smát.

0: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
1: No, pěkně.
0: Co, burčáková sezóna, Petro?
1: To se mnou nehne.
0: Nehne to s tebou.
1: Pro mě alkohol není žádná veličina.
0: To není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
1: To jsou výmluvy.
0: Prý je to...
1: Je tam alkohol a vasta.
0: Dobře, takže...
1: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
0: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
1: Ano.
0: Posluchači tě ho odhlasovali,
1: přátelé,
0: tak si ho vyhlaš.
1: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
2: Přicházím na sportovní pácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch koulí je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavena u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večer.
0: Sportem to v Humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
1: ano,
0: Mládek.
1: Jsem
0: už
1: vyhládlý.
0: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
1: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
0: Jo? A proč se obáváš, vždyť
1: no,
0: to je
1: protože
0: výborné
1: to rozumíš,
0: jídlo.
1: To tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
0: Myslíš
1: že?
0: Pana Pracného.
1: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
0: Takže přejeme ale dobrou chuť.
1: Bude to drama.
0: Ano,
1: to
0: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
1: Naschle.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obce na trase horkovodu z Dukovan do Brna budou spolupracovat na jeho přípravě. Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. Mário Radačovský se loučí s Národním divadlem Brno baletem Maska a bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Zástupci 11 obcí a měst na trase plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna podepsali s Teplárnami Brno memorandum o spolupráci na jeho přípravě. Na 42 kilometrů dlouhé trase leží 14 obcí a měst. Jeden ze starostů memorandum podepíše v náhradním termínu a dvě obce čekají, až podpis memoranda schválí jejich zastupitelé. Informovali o tom Teplárny Brno, které projekt připravují. Horkovod je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů Brna i celého regionu. Jeho cílem je využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Dukovany a jeho přivedení do brněnské dálkové tepelné sítě. Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci a podle zakladatele centra a místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
2: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
0: Téma lidské přetvářky otevírá nová inscenace brněnského baletu s názvem Maska. Janáčkovo divadlo ji uvádí jako úvodní premiéru sezóny na hudbu romantických skladatelů Friderika Chopina a France Lista. Představení se tak stává recitálem klavíristy Iva Kahánka, který jejich nejslavnější skladby hraje přímo na jevišti. Inspirací pro rozlučkové dílo choreografa a šéfa souboru Mária Radačovského bylo nastavení společnosti.
3: Ja osobne nemám rád masky. Mám rád priamo za otvorenosť a to mám pocit, že sa to dneska tak nejako už nenosí. Tak to bol takým tým motom, že poďme sa o tom rozprávať, že poďme sa rozprávať, že koľko tých masiek vlastne máme dennodenne.
0: A právě úvodní premiéře sezóny v Janáčkově divadle se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Město Napajedla na Zlínsku instalovalo na část cyklostezky vedoucí podél řeky Moravy další solární bodová světla. Osvětlený je nově úsek od Chmelnice po železniční most, kde začíná katastrální území Otrokovic. V úseku dlouhém 850 metrů tak bylo nainstalováno celkem 108 solárních LED svítidel.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno, a to hlavně ráno a dopoledne. Později večera v noci bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, foukat by měl slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na 204. kilometru. Ve směru do Brna tam u ní zasahují záchranáři. Cesty bez nehod přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a je to tady, milí posluchači, pátek 25. září, navíc ve znamení hned dvou Pavlů na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pavel Chaloupka, který právě dočetl své první čerstvé zprávy, a Pavel Kašpar, který k vám s chutí a radostí promlouvá od této chvíle do 9. hodiny. Samozřejmě nesu vám písničky, které nestárnou, jestli tě budu mít rád, bude zpívat Karel Gott, please, please me, prosit nás budou Beatles, abychom vydrželi a my vydržíme, protože pátek 25. září je 268. den letošního roku a do Silvestra už chybí jen 97 dnů. Svátek dnes slaví Zlata, písničku budeme posílat tradičně po 8. hodině. Užijte si dnešní den, ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá. Jsme tu pro vás, dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Je 5 hodin a 11 minut, tady je Český rozhlas Brno, dnes je 25. září 2026. V roce 1862 se v Tišnově narodil vynikající geolog a paleontolog Josef Vladimír Procházka. Působil ve Vídni a v Praze a předmětem jeho bádání byl miocén na Moravě. Psal učebnice, odborné geologické práce a po dosažení doktorátu z technických věd se stal v roce 1912 kustodem Moravského zemského muzea. V roce 1899 se v Králově Poli, nynější součástí Brna, narodil Ondřej Sekora. Ilustrátor, kreslíř, novinář, také duchovní otec Ferdy Mravence. Ondřej Sekora byl také prvním, kdo v naší republice začal propagovat nový sport rugby. Ze Sekorova popudu se konalo vůbec první utkání na hřišti Moravské Slávie v Brně v Pisárkách, konkrétně 9. května 1926. Dnešek připomíná také ilustrátora, malíře a grafika Petra Skácela. Narodil se ve Vnorovech v roce 1924 a byl bratrem básníka Jana Skácela. 25. září v roce 1949 havarovali na Masarykově okruhu v Brně Ital Farina a Brett Parnell. Oba závodníci vyletěli z dráhy a vyjeli do diváků. Zraněno tehdy bylo 14 lidí, dva zemřeli. Zanedlouho pak lidé osudný úsek původního závodního okruhu mezi dnešními Kohoutovicemi a Žebětínem pojmenovali Farinova zatáčka. Od roku 2010 je v místě také pomník. V roce 1970 se v Třebíči narodil dnes už zesnulý herec Jaroslav Šmíd. Vystudoval Brněnskou konzervatoř a divadelní fakultu Akademie muzických umění v Praze. No a nejvíce proslul titulní rolí ve filmu Doktor od jezera hrochů. Zahrál si ale také jednu z hlavních rolí v pohádce o zapomnětlivém černokněžníkovi a objevil se v seriálech Život na zámku, Nemocnice na kraji města po 20 letech nebo Místo nahoře. Dnešek je doslova nabitý hereckými narozeninami. 82. dnes oslaví herec Michael Douglas. Ve stejný den slaví i jeho žena, neméně slavná herečka Catherine Zeta-Jonesová. A 58. dnes slaví i herec a zpěvák Will Smith. Před 25 lety zemřel v Bystřici nad Pernštejnem český hudební pedagog, sbormistr a skladatel Josef Kšica starší. Před 31 lety zemřel v Brně rodák z Velkých Levár na Slovensku, legendární kapelník a jazzman Gustav Brom. Byl nejen vynikajícím saxofonistou, dirigentem, skladatelem a kapelníkem, ale měl také, jak se lidově říká, čuch na talenty. Gustav Brom objevil třeba Hanu Zagorovou, s nima zpívali také Hana Ulrichová nebo Karel Černoch. Skvěle uváděl své koncerty a dokonce jedna z planetek nese od roku 2007 jeho jméno. A kulaté dnes vzpomínáme na Jaroslava Ježka. Před 120 lety se narodil a od narození trpěl Jaroslav Ježek širým zákalem a nedoslýchavostí. Brzy skončil v ústavu pro slepé a nedoslýchavé děti a právě tam získal Jaroslav Ježek hudební vzdělání. Později ho přijali na Pražskou konzervatoř, vystudoval u Josefa Suka a spolupracoval s Werichem a Voskovcem. Osudová spolupráce, která zasáhla celý jeho relativně krátký život. V lednu 1939 pak emigroval do Ameriky a podle jeho vlastní slov tam nebyl šťastný. Skladatelsky se nedokázal prosadit a o pouhé 3 roky později zemřel. Na Jaroslava Ježka budeme díky spoustě jeho písniček vzpomínat také v našem vysílání a teď si dáme hned tu první. Tmavomodrý svět a zpívá Jan Werich.

7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: celé dnešní ráno dnes budeme vzpomínat na Jaroslava Ježka. Od jeho narození dnes uplynulo rovných 120 let. Tohle byla jedna z prvních písniček, kterou jsme si dnes připomněli. Tmavomodrý svět v podání Jana Wericha. Na řadě je počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se teď krátce po 5. hodině pohybují v rozpětí od 8 do 12 stupňů Celsia. A jaká je předpověď pro dnešek? Převládat bude větší oblačnost, místy přehánky, ráno a dopoledne může být i polojasno. Nejvyšší teploty od 16 do 19 stupňů Celsia, vítr slabý, severozápadní až západní do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, pio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 2 minuty před 6:45, zapadne v 18 hodin a 48 minut. Přejeme krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 24 minut. Známý signál rozjel další kolo naší hry o temné letopisy moravské v knižní podobě, jako takový malý dárek ke 102. narozeninám Českého rozhlasu Brno. Stačí, když po zaznění signálu zavoláte na známou linku a pokud budete nejrychlejší, knížku od nás dostanete. Dnes se to povedlo posluchačce Aleně. Aleno, vítejte, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Gratuluji vám k dnešní výhře a mám radost, že hned tak po ránu jste zareagovali v takovém množství, Alena byla nejrychlejší. Aleno, co říkáte na temné letopisy moravské?
1: No, je to výborný a právě volám hlavně kvůli tomu, protože my tady v domově máme paní, která v září 6. měla 102 let.
0: Fíha, no tak to je krásné. To se hezky potkalo, to je v podstatě stejná výška narození jako u Českého rozhlasu Brno, to je úctyhodné, no tak blahopřejeme aspoň takhle na dálku. Ale no, kdyby vy jste si třeba mohla ve svých 102 letech vybrat, řekněme, nové povolání, co byste si vybrala, nebo byste si vybrala to původní, jaké bylo?
1: Rozhodně původní zaměstnání a byla jsem zdravotní sestra.
0: Krása. A vybrala byste si znovu tuhle profesi?
1: Znovu.
0: Znovu. Skvěle.
1: Znovu, jsem to velice ráda. To by to bylo.
0: Mám radost, že jste se dovolala, že jste byla nejrychlejší. Gratuluju vám, temné letopisy moravské jsou vaše. Aleno, děkujeme za zavolání, přejeme vám krásný den na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mějte se moc pěkně, díky, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: Naschledanou.

Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Symbolickým poklepáním základního kamene začala včera po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. Zakázku za více než 2 miliardy korun získala firma Strabag Syner na stavbu 24 domů s celkem 353 byty má 3,5 roku. První obyvatelé se do bytů podle města nastěhují v roce 2030. Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimoúrovňové křižovatky silnic první třídy číslo 50 a 55 v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vyplývá to z deklarace, kterou včera na dopravní konferenci v Luhačovicích podepsali zástupci Omnipolu z Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka leží na rozhraní obou měst, už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Klimatickým právem, biodiverzitou nebo suchem a povodněmi se ode dneška budou zabývat mladí lidé z různých částí Evropy na Evropském klimatickém festivalu v Brně. Hlavním výsledkem konference bude společné stanovisko mladých Evropanů ke změně klimatu, které pomůže při komunikaci zástupců mládeže na konferenci OSN v listopadu. Sezónu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. A na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno, hlavně teď ráno a dopoledne. Později večera v noci bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, k tomu bude foukat slabý severozápadní až západní vítr. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně projíždějte místem nehody na 204. kilometru dálnice D1, počítejte s ní ve směru do Brna. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut, posloucháte nás v pátek 25. září roku 2026. Hrál a zpíval vám Katapult písničku, kterou vám určitě nemusíme představovat. V našem vysílání teď vyrazíme do divadla. Balet Národního divadla Brno totiž otevírá novou sezonu premiérou inscenace Maska. Abstraktní choreografie na hudbu Frederika Chopina a Ference Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka je zároveň posledním autorským dílem uměleckého šefa souboru Mária Radačovského pro brněnskou scénu. Představení o pravdě a přetvářce uvidí diváci na jevišti Janáčkova divadla.
1: Přijdu na jevišti a jsem bez masky a Spirit of the Mask mě dá masku na sobě. Tak já pak bojuju s tím, že mám dát masku, nemám dát masku, co musím zakřít za maskou. Moje partnerka nerozumí, proč nosím masku, tak je tam takový boj mezi nosit masku a nenosit masku.
2: Tak popisuje děj baletu Maska tanečník Artur Abram. Pro choreografa Mária Radačovského jde ale spíš o abstraktní myšlenku než o konkrétní příběh.
3: Já osobně nemám rád masky. Mám rád přímo za otvorenost a to mám pocit, že se to dneska tak nějakou už nenosí. Tak to bylo takým tým o tom, že pojďme se o tom rozprávat, že pojďme se rozprávat, že kolko těch masek vlastně máme dennodenně.
2: Choreografii provází hudba romantických skladatelů Chopina a Lista. Přímo na jevišti usedá za klavír Ivo Kahánek.
4: Principem celého toho představení je určitý pohled na lidskou fasádu, lidský zevnějšek a v tom kontrastu právě na lidské nitro. A je to vlastně vymyšleno tak, že charakteristika toho zevnějšku je více ten list a Chopin je ten pohled dovnitř, do vlastního nitra. Myslím si, že jde o takový oblouk, který začíná listovou skladbou Consolacion neboli Útěcha, projde mnoha kontrasty, včetně těch virtuózních skladeb. Na závěr se ten oblouk uzavírá zase symbolicky Chopinem a jeho Nocturnem e-moll, což je jedna z posledních skladeb. Právě tenhle ten oblouk zakončený katarzí, čili klasická konstrukce dramatu, zde zůstává zachována.
2: Samotný symbol masky prostupuje celým představením, doplňuje Radačovský.
3: Tu masku můžete vidět jednak v kostýmu, v tanečnici, vlastně všichni, co se na javisku, tak mají nějakou formu masku, či už aj na zátylku. Máme aj samostatného tanečníka, který reprezentuje tu masku jako samou. A teraz uvidíme, či vyhrá ten boj, alebo nevyhrá ten boj.
2: Ve své závěrečné choreografii pro brněnský balet se navíc Radačovský vrací k neoklasickému baletu.
3: Já jsem po dlhé době se vrátil k špičkám. Aj ženy používají špičky na javisku. Jsme aj bosí, jsme aj cvičky, ale na ty špičky jsou vlastně něco, co vlastně tiež trošku vymírá z našeho tanečného světa postupně, ale nejako som sa chcel vrátiť, ukázať tú krehkosť a tú úžasnosť. Keď sa tanec na špičkách robí zaujímavo, tak si myslím, že to stále nie je niečo muzeálne, ale práve naopak.
2: Balet Maska uvede Janáčkovo divadlo ve 4 plánovaných reprízách. Pak je ještě zaplní Mezinárodní festival Janáček Brno. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 8 a 12 stupni Celsia. A jak dnes bude? Čekáme podle předpovědi oblačnost, místy přehánky, ráno a dopoledne i polojasno a nejvyšší teploty mezi 16 a 19 stupni Celsia. Vítr slabý, severozápadní až západní do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce to vyjde za celou hodinu v 6 hodin a 43 minut. Zapadne v 18 hodin a 48 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 51 minut. Milí posluchači, víte, jaká rostlina má nejdelší listy? Za chvíli se to dozvíte z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Je tu Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Stavba cirkulárního domu s Reuse centrem v Brně by mohla začít příští rok. Seniorům nad 80 let by mohly růst důchody. Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum a bude převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Stavba cirkulárního domu, který bude fungovat jako Reuse centrum s dílnami pro opravy použitého nábytku, by mohla začít příští rok. Nyní vzniká projekt a zároveň je třeba jednat ohledně možných kolizí s dalšími stavebními záměry v lokalitě, řekl náměstek primátorky Filip Chvátal z KDU ČSL. Původně se plánovalo, že by stavba mohla začít ještě letos. Seniorům nad 80 let by mohly od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se osmdesátníkům a starším v pravidelných pětiletých intervalech zvyšovaly o 500 korun, stoletým o 1000.
5: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
6: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
5: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
7: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
5: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Stavba parkovacího domu v Otmarově ulici v Třebíči začne příští rok, rozhodli o tom tamní radní. Měl by mít 5 podlaží a pojmout na 200 aut. Už od začátku října ale na místo nastoupí archeologové k průzkumu, který stavbě předchází. Uzavřená kvůli tomu bude část nynějšího parkoviště za zimním stadionem.
8: Archeologický průzkum by měl být hotový do konce letošního roku. Mezitím chce město najít firmu, která parkovací dům postaví. Podle dřívějších informací má radnice na stavbu rozpočet asi 152 milionů korun. Město se také dohodlo s krajem, že společně s parkovacím domem opraví fasádu tělocvičny, která k němu bude přiléhat. František Jirků, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost. Občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Teď ráno se na východě ještě výjimečně mohou vyskytovat slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer pak postupně mírně nepříznivé. Biozátěž zůstane mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Provoz na silnicích regionu houstne, na dálnici D1 před Brnem se tak od kývalky tvoří kolony. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 25. září roku 2026 a 5 minut po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Jsme tuze rádi, že jste s námi. A co vás v našem vysílání čeká? Samozřejmě písničky, které nestárnou. O malinké bude zpívat Pavel Novák, Mám chuť psát, to už bude Jitka Zelenková. Přát všem oslavencům budeme po 8. hodině. 25. září je oslavným dnem pro všechny dámy, slečny a paní nositelky jména Zlata, ale možná nevíte, že dnešek je také dnem lékárníků, navíc také národním dnem komiksu, a pokud patříte mezi mlsouny, tak quesadilla, tento jednoduchý mexický nápad, založený na tortile a sýru, je postavený dnes jako sváteční jídlo, tak je to takový třeba tip na oběd, pokud máte chuť. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a ať už vyrážíte kamkoliv, přejeme vám den s lehkou hlavou, ať vám sedne jako vaše oblíbená písnička. Dobré ráno.
10: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Jitka Zelenková, český Tom Jones. Lidé s postižením mají mít šanci žít důstojně a nezávisle mimo velké instituce, tam, kde sami chtějí. To je hlavní poselství knihy Manifest o ústavní péči aneb důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Jejím autorem je Kamil Fousek, který žije od narození s dětskou mozkovou obrnou. Popsal z ní svůj roční pobyt ve velkém ústavu. Ve středu měla kniha slavnostní křest v sídle ombudsmana v Brně.
1: Některé pasáže mohou být pro posluchače citlivé nebo znepokojující.
2: Upozornil moderátor návštěvníky akce předtím, než herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek začal číst ukázky z Manifestu.
3: Tak teď už, když jsem byl vyslečený, jsem čekal, že mi bude napouštět tu vanu. Ještě jsem si všiml toho hnědého vzorku po kolegovi. Teď na mě pustil vodu a než se spláchl ten vzorek, tak to bylo cítit. Jak to mám popsat, abyste se nepozvraceli?
4: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morální dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo. Nebyl jsem jediný, ke komu se takhle chovali.
2: Řekl o lidech, kteří se o něj v ústavu starali, Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové. Když přešel do chráněného bydlení, rozhodl se své zážitky sepsat. Byla to pro něj terapie. Vadí mu bezpráví a v ústavu, kde žil, ho prý bylo plno.
5: My jsme se s panem Kamilem Fouskem poznali při návštěvě chráněného bydlení, ve kterém žije.
2: Říká ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmana Jana Gregorová.
5: On se nám jen tak mezi řečí zmínil, že dopsal manifest svou osobní zpověď o zkušenostech života v jednom z ústavů, kdy předtím celý život prožil doma s rodinou. Také mluvil o tom, že hledá někoho, kdo by mu pomohl s vydáním manifestu.
2: Text je napsaný přístupnou a záživnou formou, přestože otevírá těžká a intimní témata. Jeho vydáním chce kancelář zdůraznit potřebu změny péče o lidi s postižením, od pobytových ústavů k podpoře v jejich přirozeném prostředí, vysvětluje zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
6: Právě to syrové svědectví podle mě velmi dobře doplňuje to poselství, které se snažíme dát, že by mnoho lidí, ne-li všichni, by v těch ústavních zařízeních žít nemělo, protože tím, jak se musí přizpůsobit té organizaci práce, třeba i nedostatku personálu, tak tím jakýkoliv jejich samostatný život vlastně přestává fungovat.
2: Kniha je určená pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost, doplňuje Jana Gregorová.
5: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
2: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. 500 výtisků bude kancelář distribuovat při pracovních jednáních. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy od 7 do 10 stupňů Celsia, takové je aktuální rozpětí teplot na jihu. Zpočátku bude dnes převládat větší oblačnost, ale může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Na východě ještě výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes od 15 do 18 stupňů Celsia a k tomu slabý severozápadní až západní vítr do 15 km za hodinu. Předpověď pro dnešek slibuje bio na jedničce, dobré rozptylové podmínky a slunce, které vyjde v 6 hodin a 43 minut. Zapadne v 18 hodin a 48 minut. Přejeme dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Petr Spálený, tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Jeskyně Býčí skála přitahovala pozornost lidí od pradávna. V současnosti zde stále pokračují průzkumy nových prostor. Dosud se podařilo objevit na 22 kilometrů prostor. Jedná se o druhý nejdelší jeskyní systém u nás po amatérské jeskyni. Speleologická skupina Býčí skála má už jen 15 metrů od dalšího úspěchu, a sice propojení Býčí skály se Sobolovou nebo též Barovou jeskyní. Netroufám si říct, zda to stihneme do konce roku, usilujeme u to už mnoho let, ale zatím se to nepodařilo, říká speleolog Aleš Pekárek. K odhadování dalších prostor používají kromě klasického náčiní, jako jsou lopaty a krumpáče, také takzvanou plavící techniku. A jako první zde využili tlakovou vodu, kterou rozrušují sedimenty, skalovým čerpadlem je pak odsávají ven z jeskyně. Býčí skála není veřejnosti běžně přístupná, výjimkou jsou jen několik dní v roce, kdy zde jeskyňáři pořádají den otevřených dveří. Více informací a také zajímavou reportáž najdete v článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka, ty další tu budou už za 7 minut. No a hrajeme si dnes písničky Jaroslava Ježka u příležitosti jeho nedožitých 120. narozenin. Další kousek pro vás máme právě teď, je tu Nebe na zemi.
1: Český rozhlas Brno, písni.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nemocné plíce připravují pacienty o spánek, to je jedno z témat, které v těchto dnech řeší lékaři na pneumologickém kongresu v Brně. Potíže jako kašel, zahlanění nebo pocit nedostatku vzduchu se přes noc ještě zhoršují. Týkat se to může jak sezónních infekcí, tak chronických onemocnění. Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Stát také dál vykupuje pozemky. Stavba má začít v roce 2029. Na hřbitově ve Vyškově začala demolice budovy, která tvoří jeho zázemí. Přibližně 150 let starý domek byl tak poškozený, že jeho rekonstrukce už nebyla možná. Do konce roku ho nahradí stavba z obytných kontejnerů. Nejprve ale musí dělníci dostavět hřbitovní zeď, protože ta byla součástí bouraného domku. Práce vyjdou skoro na 9 milionů korun. Rada města Otrokovice schválila dotaci ve výši 100 000 korun pro obecně prospěšnou společnost Naděje. Organizace dlouhodobě vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením. Loni Naděje zaměstnávala ve svých třech pobočkách celkem 70 lidí, z toho 60 osob se zdravotním postižením. A na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Ráno se na východě ještě výjimečně může vyskytnout slabá přeháňka. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Vítr bude foukat slabý severozápadní až západní a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Kývalky. Opatrně projíždějte místem nehody na silnici z Uhřic do Milonic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že vstáváte společně s námi. Osvěžte si s námi, milí posluchači, pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, co patou si vybral Jaroslav Vikrent a my vám neseme aktuální počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se pohybují teď před 7 hodinou v rozpětí mezi 7 a 10 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje převážně oblačno, místy přehánky, ovšem ráno a dopoledne může být i polojasno. Nejvyšší teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia, vítr dnes nebude tak svěží jako včera, mírný severozápadní až západní do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo před 2 minutami, v 6 hodin a 43 minut, zapadne v 18 hodin a 48 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné páteční ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
5: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
4: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
5: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
4: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
6: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
4: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
5: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
4: Hodně štěstí!
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tématem je komunikace. 25. září také začíná v Brně třídenní Evropský klimatický festival. Zabývat se bude klimatickým právem, biodiverzitou nebo suchem. Premiéra baletu Maska v choreografii Maria Radačovského zahájí sezónu baletu Národního divadla Brno také dnes. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka a ty tu pro vás budou už za 8 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno. This is the story of my baker.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení. Kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta.

0: Národnímu dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin. Brněnští astronomové chtějí středoškolákům z celé republiky otevřít cestu k vesmírnému výzkumu. Ovzduší v Česku bylo loni relativně dobré, pomohla i opatření na snížení emisí. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření a bude převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Brně vznikla iniciativa Generace vesmír pro české středoškoláky. Připravují ji brněnští vědci a tamní hvězdárna a planetárium. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Ukáží jim také, jak se k takové práci můžou dostat.
3: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
4: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada výzkumů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci. Doplňuje ambasadorka iniciativy Hana Partelová.
5: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu a my jim to chceme takhle přinést prostřednictvím našeho filmu, sociálních sítí a celé organizace Generace vesmír.
4: Dnešní studenti mohou jednou pracovat na největším optickém dalekohledu světa v Chile nebo na dalekohledu Masarykovy univerzity CUVIC, který bude zkoumat vznik zlata ve vesmíru. Marek Gencel, Český rozhlas.
2: A právě iniciativě Generace vesmír se budeme v našem vysílání věnovat před 8:30. Kvalita ovzduší v Česku byla loni díky nižším koncentracím znečišťujících látek relativně dobrá. Přispěly k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Vyplývá to ze včera zveřejněné publikace Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj meziročně ubylo emisí, které pochází z energetických a teplárenských zdrojů, včetně lokálního vytápění. Na vývoji se podle odborníků kladně podepisuje mimo jiného přechod podniků a domácností na neemisní zdroje energie. Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice se společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
6: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost. Občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Také teď ráno se na východě ještě výjimečně může vyskytnout slabá přehánka. Teploty vystoupí dnes na 15 až 18 stupňů. K tomu bude foukat slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky zůstávají dobré. Večer čekejte postupně mírně nepříznivé. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Domašova s kolonami. Pozor i v místě nehody u Úhřic na silnici do Milonic. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné páteční ráno vám všem, milí posluchači, 7:04. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili 25. září. Před námi je kufr od Olympiku, uvidíme, co v něm bude, žádný party pak zaspívá Lucie Bílá a nevynecháme ani v pátek ráno soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude Zelipová na Veselsku a pro výherce dnes máme knihu Útěk na řecký ostrov, román, který do soutěže věnovalo nakladatelství vítězství Kazda. Držíme vám palce. 726465200, linka sem k nám do studia, kterou už důvěrně znáte. No a tradičně můžete buď odpovědět přímo, budete-li slovo znát, a nebo vybírat některou z našich možností. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásný pátek, užívejte, dobře dojeďte, pokud v tuto chvíli vyrážíte do školy, do práce, kamkoliv. A přejeme vám krásné ráno s písničkami, které nestárnou a třeba vás i roztančí.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 10 minut, pátek 25. září a soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Lipova na Veselsku. Tam by někdo ještě mohl použít výraz pajača. Tušíte, co by to mohlo být? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte a zkuste to. Ptáme se vás, co to znamená, když se v Lipově řekne pajača. Jsem zvědav a těším se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Petr.
0: Petře, krásné ráno vám přeju, vítejte. Tak dnešní soutěžní slovo zní pajača. Petře, slyšel jste někdy toto slovo?
1: Ne, nikdy, slyším to poprvé.
0: To jsme dva. Tak nabídnu tři možnosti a držím palce, ať zvolíte tu správnou. Pajača může být v Lipově na Veselsku buď za A velká bouřka, nebo za B to může být napaječ pro zvířata, anebo za C pyšný člověk. Co myslíte, Petře? Co to bude? Velká bouřka Ačko, napaječ pro zvířata Bčko, nebo pyšný člověk Cčko? Co se vám tak líbí?
1: Tak já váhám mezi Bčkem a Cčkem. Já si myslím, že je to ten pyšný člověk.
0: Typujete pyšného člověka. Máte skvělý odhad, Petře, gratuluju. Je to přesně tak. Skvělé. Byla to jenom taková vaše intuice, nebo jste si vzpomněl na něco, někde jste zaslechl nějakou souvislost?
1: No, intuice, já jsem váhal mezi Bčkem a Cčkem.
0: Intuice dneska funguje, skvělé. Určitě to využijte, máte dnes šťastnou ruku. Gratuluju, knížka je vaše. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Petře, díky za zavolání, mějte se hezky, děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, hezký den.
0: Děkujeme. Já jenom doplním, že pajača je člověk, který se rád předvádí. Pyšný výraz z Lipova. Dnes uhodl Petr, no a uvidíme, jak to bude pokračovat zase v pondělí po 7. hodině. Teď si dáme Bee Gees, po písničce počasí a soutěž, jak se u nás mluví, zase v pondělí po 7. hodině. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují od 6 do 11 stupňů Celsia. Nejchladněji je teď v Dyjákovicích a nejvyšší teplota těch zmíněných 11 v Lednici nebo v Kobylí. Předpověď pro dnešek slibuje ráno a dopoledne i polojasno, jinak bude převládat větší oblačnost, místy přehánky, nejvyšší teploty od 15 do 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, severozápadní až západní do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 43 minut, zapadne v 18 hodin a 48 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné páteční ráno.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
3: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
2: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
3: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
2: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
3: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
2: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
3: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Posloucháte Český rozhlas Brno v pátek 25. září je 9 minut před 7:30. Máme pro vás několik tipů na víkend. Mikulov o víkendu patří tradičním dnům židovské kultury. V jejich rámci se například dnes otevře výstava biblické příběhy na poštovních známkách v galerii Efram. V sobotu od 14:30 odpoledne se na stejném místě bude konat koncert kapely Mekki Messer Kletzmer Band a od 18 hodin v synagoze vystoupí Legiero Quartet a Laura Karpi. Neděle pak nabídne derniéru výstavy textilních obrazů inspirovaných historickými fotografiemi z archivu židovských rodin na Slovensku autorky Táni Kuzmové a v synagoze je v 11:30 na programu komentovaná prohlídka Mikulovského židovského hřbitova. Zámeckou jízdárnu ve Valticích 26. září rozezní zahajovací koncert Mezinárodního lednicko-valtického hudebního festivalu 2026. Od 19 hodin se tam představí Kolegium 1704 a pěvci Tereza Zimková, Lenka Cafourková, Aneta Petrasová, Daniela Čermáková, Ondřej Holub, Václav Čížek, Tomáš Šelc a Lukáš Zeman. Znít bude hudba Johana Sebastiana Bacha a francouzských skladatelů té doby. Tuto sobotu se rozezní také Otnice na Slavkovsku folkem ve farní zahradě. Tam od 16 hodin vystoupí kapely Tonika, Líbanda a také Partia Pavla Tabáska, vítěz Sporty 2026. Vstupné na akci je dobrovolné. V Letohrádku Mitrovských v sobotu začíná výstava originálních kostýmů a rekvizit z fundusu filmového studia Barandov. Jejich prostřednictvím představí 6 nejoblíbenějších pohádkových titulů populárního režiséra Zdeňka Trošky z let 87 až 2007. Konkrétně to bude o princezně Jasněnce a létajícím ševci, princezně Zemlejna z Pekla štěstí, nejkrásnější hádanka. Výstava pak potrvá do 22. listopadu. A v neděli mezi 13. a 17. hodinou se v přístavu ve Strážnici koná rozloučení s cyklistickou sezónou okolo Baťova kanálu. Na místě bude připraven program pro malé i velké cyklisty, například exibice Trail Show a traily si zájemci můžou samé taky vyzkoušet. Děti se budou mít možnost projet po zábavné dráze. Zprávy připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 6 minut. Dnes ráno si u příležitosti nedožitých 120. narozenin Jaroslava Ježka hrajeme jeho písničky, které vytvořil nejen pro Osvobozené divadlo. A je tu další z nich, Tři strážníci. Zpívat bude tentokrát Jiří Suchý a Jitka Molavcová.

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes huby.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: Pozor!
1: A nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: A nehádejte se, prosím vás, teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No, tak...

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zástupci 11 obcí a měst na trase plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna podepsali s teplárnami Brno memorandum o spolupráci na jeho přípravě. Informovali o tom teplárny Brno, které projekt připravují. Horkovod je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů Brna i celého regionu. Jeho cílem je využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Dukovany a jeho přivedení do brněnské dálkové tepelné sítě. Stavba cirkulárního domu na Olomoucké ulici v Brně, který bude fungovat jako reuse centrum s dílnami pro opravy použitého nábytku, by mohla začít příští rok. Původně se plánovalo, že by stavba mohla začít už letos. V Uherském Brodě dnes položí 4 kameny zmizelých, budou připomínat osudy židovského lékaře Alfreda Boka a jeho rodiny. Během druhé světové války nacisté zlikvidovali téměř celou židovskou komunitu v Uherském Brodě. Do té doby byla jednou z největších na Moravě. Více než 140 institucí dnes večer otevře své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Zapojí se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky. A na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Teď ráno se na východě ještě výjimečně mohou vyskytovat slabé přehánky. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, vítr by měl foukat slabý severozápadní až západní a biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Domašova tvoří kolony s omezením po nehodě. Počítejte nedaleko Úřic na silnici do Milonic. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. Balet Národního divadla Brno otevírá novou sezónu premiérou inscenace Maska. Abstraktní choreografie na hudbu Frederika Chopina a Ference Lista v podání klavíristy Ivo Kahánka je zároveň posledním autorským dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského pro brněnskou scénu. Představení o pravdě a přetvářce uvidí diváci na jevišti Janáčkova divadla.
1: Přijdu na jevišti a jsem bez masky a Spirit of the Mask mě dá masku na sobě. Tak já pak bojuju s tím, že mám dát masku, nemám dát masku, co musím zakřít za maskou. Moje partnerka nerozumí, proč nosím masku, tak je tam boj mezi nosit masku a nenosit masku.
2: Tak popisuje děj baletu Maska tanečník Artur Abram. Pro choreografa Mária Radačovského jde ale spíš o abstraktní myšlenku než o konkrétní příběh.
3: Já osobně nemám rád masky. Mám rád priamo za otvorenost a to mám pocit, že se to dneska tak nějak už nenosí. Tak to byl takým tým motom, že pojďme se o tom rozprávat, že pojďme se rozprávat, že kolik těch masek vlastně máme denodenně.
2: Choreografii provází hudba romantických skladatelů Chopina a Lista. Na jevišti usedá za klavír Ivo Kahánek.
4: Principem celého toho představení je určitý pohled na lidskou fasádu, lidský zevnějšek a v tom kontrastu právě na lidské nitro. A je to vlastně vymyšleno tak, že charakteristika toho zevnějšku je více ten list a Chopin je ten pohled dovnitř, do vlastního nitra. Myslím si, že jde o takový oblouk, který začíná listovou skladbou Consolacion neboli Útěcha. Projde mnoha kontrasty, včetně těch virtuózních skladeb. Na závěr se ten oblouk uzavírá zase symbolicky Chopinem a jeho nocturnem E-moll, což je jedna z posledních skladeb. Právě tenhle ten oblouk zakončený katarzí, čili klasická konstrukce dramatu, zde zůstává zachová.
2: Samotný symbol masky prostupuje celým představením, doplňuje Radačovský.
3: Tu masku můžete vidět jednak v kostýmoch, tanečníci, vlastně všichni, co se objeví na javisku, tak mají nějakou formu masku, či už aj na zátilku. Máme aj samostatného tanečníka, který reprezentuje tu masku jako samu. A teraz uvidíme, či vyhrá ten boj, alebo nevyhrá ten boj.
2: Ve své závěrečné choreografii pro brněnský balet se navíc Radačovský vrací k neoklasickému baletu.
3: Já jsem po dlhé době se vrátil k špičkám. Aj ženy používají špičky na javisku. Jsme aj bosí, jsme aj v cvičkách, ale na ty špičky jsou vlastně něco, co vlastně tiež trošku vymírá z našeho tanečného světa postupně, ale nejako som sa chcel vrátiť, ukázať tú krehkosť a tú úžasnosť. Keď sa tanec na špičkách robí zaujímavé, tak si myslím, že to stále nie je niečo muzeálne, ale práve naopak.
2: Balet Maska uvede Janáčkovo divadlo ve 4 plánovaných reprízách. Pak je ještě zaplní Mezinárodní festival Janáček Brno. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je pátek 25. září a přesně 7:45.
1: Počasí.
0: Páteční předpověď počasí touto dobou je vždycky spojená také se setkáním s našimi pozorovateli a krásné ráno teď přejeme do Protivanova panu Josefu Sedláčkovi. Pane Sedláčku, vítejte, hezké ráno, jak to u vás vypadá?
2: Dobré ráno z Vranské vrchoviny. Tak aktuálně máme oblohu s větší oblačností, čidlo teploměru ve 2 metrech nad zemí nám ukazuje 8 stupňů Celsia. Přitom ta teplota se drží od 6. hodiny ranní stále stejná. Přízemní je 7,3 stupně Celsia, máme 91% vlhkost vzduchu.
0: Ano.
2: Včera nám průběžně pršelo od té 10. hodiny dopolední do 15.30. napršelo 2,1 mm. Jinak co se týká větru, tak nám vane mírný severozápadní vítr, v tuto chvíli o rychlosti 5,5 metrů za sekundu, což je nějakých 20 kilometrů hodině necelých. A teď asi všechno k tomu počasí u nás.
0: Srážky za poslední týden nějaké byly, soudě podle toho, že i včera napršelo?
2: Tak měli jsme tady srážky 22. 3,1 mm, 21. 7, 20. 0,2, ale on tady vanou silnější větry a ono se to velmi rychle vysuší, takže povrch kudy vypadá vlhký, ale zarijete-li rýčem do země, tak je sucho.
0: Je tam sucho. Tak uvidíme, co přinesou dny následující. Začal nám podzim, tak doufujeme, že bude i trošičku deštivější a přinese více vláhy. Moc krát děkujeme, pane Sedláčku, přejeme vám do Protivanova krásné poslední zářijové i první říjnové dny. Mějte se hezky a naslyšenou. Děkujeme.
2: Hezké dny vám i posluchačům a naslyšenou.
0: Děkujeme. Je 7:45 a minuta k tomu. Čekáme dnes počasí, kdy ráno a dopoledne může být ještě polojasno, jinak bude převládat větší oblačnost, místy přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, slabý severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 2 minuty před 7:45, zapadne v 18 hodin a 48 minut. Dobré ráno.
3: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Petr Bende, je 7 hodin a 51 minut, s vámi je Český rozhlas Brno. Nemocné plíce připravují pacienty o spánek, to je jedno z témat, které v těchto dnech řeší lékaři na pneumologickém kongresu v Brně. Potíže jako kašel, zahlenění nebo pocit nedostatku vzduchu se přes noc ještě zhoršují. Týkat se to může sezónních infekcí, tak chronických onemocnění. Pacientům doktoři radí zdravotní stav nepodceňovat a obrátit se na odborníka, zejména pokud kašel přetrvává déle než 8 týdnů.
1: Během spánku se může objevit celá řada patofyziologických dějů, které už můžou být přítomny během dne, ale během spánku se prohlubují. Například nedostatek kyslíku anebo nadbytek oxidu uhličitého v krvi.
2: Říká přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milanesova. Pacientům může klesat kvalita jednotlivých cyklů spánku a jejich délka. Pokud pacienti dlouhodobě dobře nespí, zhoršuje se jim i kvalita života.
1: Má to důsledky, že ten pacient je nevýkonný, nevyspalý, přes den může usínat, může třeba způsobit dopravní nehodu, když usne někde v autě za volantem. A zároveň také může docházet k tomu, že v jeho těle se třeba objevuje větší míra zánětu.
3: Mimo to, že to už samotný ten nedostatek kyslíku poškozuje vlastně cílové tkáně, což je srdce, mozek, ten chronický zánět a ten stres oxidativní urychluje a spouští kornatinní tepen, které dále přispívají právě k výskytu kardiovaskulárních onemocnění.
2: Doplňuje Samuel Genzor z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Některým pacientům pomůže operace, například pokud má někdo velké krční mandle. Nejde to ale ve všech případech.
3: V těch případech, kdy tam ta překážka vlastně dána obezitou pacienta, buď to nadměrným tukem v oblasti krku, anebo břišní obezitou, kdy to břicho neumožňuje ve spánku vlastně adekvátně pohyby bránice, no tak v těchto případech je pak většinou indikována léčba pozitivním přetlakem, čili takovou speciální maskou.
2: Lékař Milanesova upozorňuje i na takzvaný overlap syndrom, tedy kombinaci obstrukční spánkové apnoe a chronické obstrukční plicní nemoci.
1: Protože se sčítají účinky. Někdy se dokonce ani nesčítají, dokonce se mohou násobit. Jo. Takže pokud bychom se to představili laicky, máme riziko nějakého onemocnění, třeba řeknu 10%, že nám něco způsobí, druhé onemocnění má taky 10%, ale ten výsledek nemusí být 20, tam může to být klidně 50.
2: Komplikace může způsobit i užití léku na ředění hlenu, vysvětluje Sova.
1: V noci, když spíme, neměli bychom vyprodukovat velké množství hlenu, protože potom nás to budí. Každý z nás, kdo někdy měl infekci hornice dýchacích, katar hornice dýchacích, tak si dokáže představit, jak je nepříjemné, když v noci jste zahleněná, když v noci spíte, ty hleny vám jdou do krku, kašlete. A to jsou všechno věci, které toho pacienta budí a právě narušují spánek.
2: Pozor by si lidé měli dát i na léky na spaní. Některé z nich mohou v noci utlumit dýchání. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: V Brně začala stavba bytů na Kamenném vrchu, potrvá 3,5 roku. Doplňkové penzijní spoření by mohlo být výhodnější, sněmovna poslala vládní návrh do druhého čtení. Zázemí Vyškovského hřbitova bourají dělníci, původní domek nahradí modulová stavba a bude převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Symbolickým poklepáním základního kamene začala včera po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. Zakázku za více než 2 miliardy korun získala firma Strabag Syner na stavbu 24 domů s celkem 353 byty má 3,5 roku. První obyvatelé se do bytů podle města nastěhují v roce 2030. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory, a to ze současných 500 korun.
5: Nově bude stát nezletilým vyplácet státní podporu už od vložené 100 koruny měsíčně, protože rodiny s dětmi mají řadu jiných nezbytných výdajů.
4: Novela počítá také se snížením poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat. To firmy dlouhodobě kritizují, tvrdí, že pak nepokryjí náklady třeba na zhánění nových klientů. Na hřbitově ve Vyškově začala demolice budovy, která tvoří jeho zázemí. Přibližně 150 let starý domek byl tak poškozený, že jeho rekonstrukce už nebyla možná. Do konce roku ho nahradí stavba z obytných kontejnerů. Nejprve ale musí dělníci dostavět hřbitovní zeď, protože ta byla součástí bouraného domku. Práce výjdou skoro na 9 milionů korun, dodává mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.
6: Fasádu té nové sestavy opatříme dřevěným obkladem, aby objekt citlivě zapadl do lokality hřbitova. Zázemí bude tvořit kancelář správy, pohřebiš, sklad, archiv či technická místnost a především toalety jak pro zaměstnance, tak také pro veřejnost.
4: Nepřetržité fungování hřbitova v průběhu stavebních prací zajistí dočasná sestava dvou modulů. Ty pak budou sloužit pro uskladnění techniky, materiálu a pracovních pomůcek pro údržbu zámecké zahrady.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Také ráno se na východě kraje ještě výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněčtí meteorologové.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Nesouvislé kolony se na dálnici D1 před Brnem tvoří od Domašova. Na stém 97. kilometru pak ve směru na Vyškov zůstává nepojízdné nákladní auto. A v Brně pozor u nehody na obilním trhu. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný pátek, svátek, kabátek vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je 25. září a svůj svátek dnes slaví všechny dámy, slečny a paní nositelky křestního jména Zlata. Je to slovanské jméno odvozené od slova zlato, tedy opravdu doslova do písmene zlatá, vzácná, drahocená. Těchto jmen mezi českou populací příliš mnoho není, zlat je kolem zhruba necelých 3000, ale určitě se některé najdou i mezi posluchačkami Českého rozhlasu Brno. Milé Zlaty na vlnách Českého rozhlasu Brno, buďte zdravé, šťastné a spokojené, užijte si dnešního dne, oslavte svůj svátek a posíláme vám jako malý dárek Proměny, písničku od Čechomoru a Lenky Dusilové. Ať vás potěší, stejně tak jako všechny dnešní narozeninové oslavence. Patří mezi ně například i Michael Douglas nebo Catherine Zeta-Jonesová, velcí to herci a samozřejmě i mnozí z vás také na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pavel Kašper u mikrofonu, přidáme také ještě Magdalenu od Marty Kubišové a pak už přijdou brněnští meteorologové. Dobrou chuť ke snídani a krásný pátek přejeme.
8: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Minster. Petře, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině?
2: Oblačnost je velice malá v té západní polovině, tam máme čistou oblohu a skoro jasno, zatímco ve východní polovině oblačnosti více, ale srážky už se nevyskytují, ty už jsou úplně pryč z jihomoravského kraje směrem na Slovensko, odešly ty poslední v okolí Bílých Karpat. Teploty minimální se vyskytovaly mezi 10 až 5 stupni v údolí při bezvětří, teplota klesala samozřejmě níž, No a teď už máme většinou od 8 do 11 stupňů.
1: Jaké počasí přinese 25. září?
2: Ještě může být zpočátku zvětšená oblačnost, opět to bude spíše v té východní části, protože od západu nás ovlivňuje oblast vyššího tlaku vzduchu, ale v průběhu dne se nějakého toho slunce dočkáme, na večer bude oblačnost ubývat, i když tam bude ještě taková ta vysoká, částečně průsvitná. No a protože jsme v chladném vzduchu, tak maximální hodnoty na teploměrech stále budou ještě poměrně nízko, alespoň na náš vkus určitě 15 až 18 stupňů, vítr ten by měl být pouze slabý severozápad.
1: Petře, aspoň letmo, jaký bude víkend?
2: Víkend bude o něco teplejší, ty hodnoty už i 20 stupňů dosaženy budou v odpoledních hodinách. Většinou bude málo oblačnosti, jasno nebo polojasno, nebo například v neděli spíše průsvitná oblačnost, ale musíme počítat s chladnými rány kolem 5-6 stupňů, s tím, že po ránech mohou být i mlhy nebo případně nízká oblačnost, která se vždycky rozpustí.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 25. září.
2: Z roku 1978 tady máme nejvyšší hodnoty 29 stupňů rovných, a to jak v Lednici, tak v Pohořelicích, zatímco minus 4 stupně naměřili na Blanensku, na stanici Žďárna, a to v roce 1948.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, přejeme krásný víkend, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Kdo dnes sedí v české středoškolské lavici, může jednou hledat obyvatelné planety nebo zkoumat, jak ve vesmíru vzniká zlato. Nová iniciativa Generace Vesmír chce studentům ukázat, že k podobnému výzkumu vede řada cest. Od astronomie přes programování až po konstrukci přístrojů. Brněnští vědci a hvězdárna a planetarium Brno tak chtějí mladé lidi propojit se světem mezinárodní astronomie.
1: Staňte součástí projektu Generace Vesmír.
2: Posun s námi hranice poznání.
3: Generace Vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
4: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada projektů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci.
3: Třeba právě díky Evropské jižní observatoři. V níž už je Česko celých 20 let členem.
4: Ta nabízí jeden z největších evropských astronomických projektů, doplňuje Tereza Jeřábková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
5: Evropská jižní observatoř je nadnárodní organizace, která sdružuje evropské státy, aby mohly postavit dalekohledy tak velké, které by jeden stát postavit nezvládnul.
4: Česko má díky ní přístup k její špičkové infrastruktuře. Podle Jeřábkové, ale tuto možnost zatím nevyužíváme naplno.
5: My tam máme možnost stavět instrumenty, mít tam inženýry, podílet se na tom a mít velké vědecké projekty. A ten plný potenciál u nás stále chybí.
4: Právě to chce Generace Vesmír změnit. Evropská jižní observatoř teď v Chile staví extrémně velký dalekohled, který bude mimo jiné hledat známky života na planetách podobných Zemi. Na jeho vývoji se má podílet i Česko.
5: Pro nás je nejvíc relevantní instrument Andes, protože tam očekáváme českou účast. Nějaká jeho část, doufáme, se bude stavět v České republice.
4: První vědecká pozorování jsou plánovaná na konec roku 2030. Právě tehdy už mohou dnešní středoškoláci začínat svou vědeckou kariéru. A podobné příležitosti vznikají i přímo v Brně, říká astrofyzik Robert Werner z Masarykovy univerzity.
6: QVIC je česká národná ambiciózna misia. Je to vesmírny ďalekohľad, bude slúžiť v podstate všetkým oblastiam astronómie od explozívnych javov až po galaxie a výskum supermasívnych čiernych dier v stredoch galaxií.
4: K vesmírnym projektom nevedou podľa ambasadorky Hany Partelové jen astronomické obory. Generace Vesmír proto chce osloviť i budoucí programátory, elektrotechniky, strojaře, optiky nebo datové analytiky.
7: Chceme im ukázať, že i na střední škole už sa môžu zapojovať do svetového výskumu.
4: První veľká akce se uskuteční 8. února na brněnské hvězdárně a podle organizátorů mladým lidem ukáže, jak se ze střední školy dostat na místa, které mohou formovat světovou vědu. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Klimatickým právem, biodiverzitou nebo suchem a povodněmi se ode dneška zabývají mladí lidé z různých částí Evropy na Evropském klimatickém festivalu v Brně. Hlavním výsledkem konference bude společné stanovisko mladých Evropanů ke změně klimatu, které pomůže při komunikaci zástupců mládeže na konferenci OSN v listopadu. Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst důchody rychleji než mladším penzistům. Sněmovna v prvním kole podpořila vládní novelu, která penze lidem nad 80 let každých 5 let zvýší o 500 korun, 100letým pak o 1000. Návrh teď projedná sněmovní sociální výbor. Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimoúrovňové křižovatky silnic první třídy číslo 50 a 55 v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vyplývá to z deklarace, kterou včera na dopravní konferenci v Luhačovicích podepsali zástupci Omnipolu z Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka ležící na rozhraní obou měst už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Sezónu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí dnes brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. A na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, vítr by měl foukat slabý, severozápadní až západní, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Ostrovačic kolony. V Brně pozor u nehody na Hradecké ulici ve směru na Svitavy a také na Obilním trhu. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 36 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Nejde o právoplatné derby, ale skutečnost je taková, že Olomouc, na jejímž ledě dnes hokejisté Komety nastoupí, je nejbližším extraligovým soupeřem Brňanu a zatím jsou kohouti po třech kolech v jaké pozici? Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Ano, krásné slunečné ráno, takže doufáme, že to sluníčko vydrží až do večera, kdy bude hrát Kometa na tom ledě Olomouce, jak jste říkal. No tak nejsou na tom nějak moc extra, protože jsou v tabulce se dvěma body předposlední, skóre mají 7-10, no tak co říct, a poslední Vítkovice jsou zatím na nule, ti jsou na to ještě hůř. Tak tým trenera Petra Fialy, ten muž také chvíli působil tady v Kometě,
0: ano.
1: Tak bodoval jenom ve druhém kole, kdy na domácím ledě porazil v prodloužení 3-2 Plzeň a jinak doma prohrál se Spartou 2-5 a v neděli v Českých Budějovicích těsně 2-3, takže zas až tak hrozné to není. No, Brance mají takovou stabilní jedničku, opavského rodáka Matěje Machovského, který má dobré průměry, dobré, to je taková jasná jednička a taková zajímavost je tedy, že kapitánem týmu je 40-letý obránce Jindřich Ondrušek, jinak to rodák z Olomouce, takže asi tak v týmu mají Hanáci také Jakuba Kose, to je odchované z Komety, a pozor, podle zpráv nebo informací, nebo jak se v zákulisí říká, tak odešel z Komety, protože měl pocit, že má málo herního času, no ale v té Olomouci v těch třech zápasech, ve dvou zápasech byl až ve čtvrté lajně a dokonce v Českých Budějovicích byl až jako 13. útočník, tak nevím, jestli je spokojený nebo není. Takže určitě v té staré plechárně, jak ano, se nazývá, tedy ta olomoucká hra, nečeká Kometu samozřejmě nic jednoduchého, protože budou zase doma bojovat jako lvi. Ale ta pozice jich zatím není samozřejmě nějaká.
0: Kometa po dvou venkovních prohrách porazila v neděli doma 3-1 Hradec Králové, i když na středy prohrála 1-20-33. A pane Meixnere, na Hanou jede v roli favorita, jak to vidíte?
1: Ach, to bych si moc tak netroufal tvrdí, tak řekněme takového mírného favorita, mírného na to, jaký má hráčský materiál, řekněme určitě, jak si bych řekl, na tom trhu finančním je určitě výš a i herně a kvalitou má určitě ta Kometa, tak jistě. Jinak samozřejmě porazila ten Hradec Kometa především proto, že byla opravdu nesmírně produktivní, z toho mála vytěžila maximum, to je tedy opravdu pravda. No, sám jsem zvědav na tu sestavu, protože ta se stále mění i v průběhu zápasu, o tom jsme mluvili.
0: Ano.
1: A tak například proti tomu Hradci předpokládaná nebo očekávaná jednička Aleš Teska měl volno, chytal Rabčan,
0: ano.
1: Chytal výborně a teď tedy sám jsem zvědav, koho pošlou trenéři na led v Olomouci, protože například ve středu, kdy se hrála první liga, tak brankář Kavan chytal za Přerov a vychytal výhru 3-1 a ve čtvrté léně se objevili tři mladíci Komety, Vehovský, Moravec a Chludil. Takže je to takové trošku zajímavé. Jinak Síst, to je zkušený, protože ten hostuje v Havířově, tak necháme se překvapit a budeme věřit, že Kometě se to dnes od 18 hodin podaří a zabere. Konečně, to je špatné slovo, ale po dvou venkovních prohrách třeba uřve to vítězství v Olomouci na venkovním ledě. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, držíme palce Kometě a těšíme se na další setkání s vámi. Mějte se hezky, díky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je páteční Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Je přesně 8:45 a teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 8 a 12 stupni Celsia. 8 až 9 stupňů, to je teplota na většině sledovaných míst. Těch 12 je výjimečných v tuto chvíli jen v Lednici a v Kobylí. A předpověď počasí pro dnešek: převládat bude větší oblačnost, místy přehánky, i když ráno a dopoledne může být i polojasno. Třeba tady nad Českým rozhlasem Brno je teď úplně jasno. Nejvyšší teploty mezi 15 a 18 stupni Celsia, slabý severozápadní až západní vítr do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které v Brně vyšlo v 6 hodin a 43 minut, zapadá v 18 hodin a 48 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 8 hodin 49 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je na řadě 63. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2011. Vražda ženy, která svou prací volala o pomoc. Spisovatelka Simona Moniová se řadila k nejúspěšnějším autorkám své doby. Její romány si kupovaly ženy napříč republikou. Lidé četli díla jako Deník citového vyděrače nebo Matka v krizi a netušili, že inspiraci sbírala ve vlastním životě. Když si v roce 2002 brala jako druhého manžela Borise Ingra, nikdo nepředpokládal, jaký závěr vztah bude mít. Až její smrt naplno odhalila, jakému týrání od něj čelila. Vše vyvrcholilo 3. srpna 2011, kdy jí manžel v jejím brněnském domě 6 ranami nožem zabil. Publicistka Jiřina Veselá rok po vraždě napsala společně s členy rodiny knihu nazvanou prostě Simona Moniová. Přiblížili v ní, co se v domácnosti dělo. Dokázal se před ní plazit po kolenou a z toho na ní dokázal klečet a plivat jí do obličeje. Cituje jednu z přítelkyň spisovatelky. Dřív bývala plná života, ke konci se bála na veřejnosti cokoliv říct, protože se bála, že se jí to vymstí. Říká v knize švagrová Moniové. Spisovatelka mnohé okolnosti před svým okolím tajila, dlouho i před dětmi z prvního manželství. Postupně ale vše vycházelo i pro ně najevo. Nikdo netušil, co se může stát. Syn Dominik se o smrti matky dozvěděl během prázdnin na džerbě. Měl ten svátek,

0: nechala po sobě 3 syny. Za vraždu soud Ingrovi vyměřil 15 let vězení.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: To byl 63. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete ji na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme opět za týden v pátek před 9. ráno. A ještě dodávám, že do konce září ve vysílání Českého rozhlasu Brno soutěžíme o knižní vydání temných letopisů, které vydalo rozhlasové vydavatelství Radioservis. Pavel Kašper u mikrofonu, je 8 hodin a 52 minut. Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Páteční dobré ráno s datem 25. září se chýlí ke svému konci. Ve studiu se mnou už je Zdeněk Junák, což znamená, že páteční srdcovky jsou tady co by dub. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Dneska ráno jsem se budil, bych řekl, radostně. I když já vždycky hodím to jedno oko kolem té šesté raní, tak jenom z okna, protože spím u okna,
0: ano.
1: Tak se pojádám a jak vidím ty oblaka, jak se honí a bylo ještě, jako je celkem tma, tak si říkám, aj ta policajta, jak to bude vypadat, ale potom už tak kolem té 6:45, že už se to začne rozednívat a já tam vždycky vidím na takový dům a když ta věž toho domu je trošku chycená sluníčkem, tak vím, že bude hezky. A už byla, no a už to vypadá, že...
0: No díval jsem se z okna před chvilkou, úplně adzuro.
1: Ano, že by měl být opravdu hezky. Takže jako dobrý den, dneska máme páteček, začíná nám víkend a pro některé prodloužený víkend. My tady v pondělí budeme, viď?
0: Přesně.
1: Já se budu těšit, protože ty se těš taky.
0: Jo, tak dobře.
1: Budu mít pro tebe laskominu.
0: Mňam.
1: Tak zavzpomínal jsem na svoje retro mládí a něco jsem tam vyhrabal ze svých zápisků, takže užij si víkend a v pondělí se na tebe budu těšit.
0: Těším se dvojnásob. Zdeňku, krásný

víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Filipa Mikuše. Po proudu řeky plavou labutě. Není jich mnoho, poněvadž si dobře vystačí. Jsou to kolotočové labutě. V každé z nich sedí zamilovaný pár lidí libovolného věku. A všichni se kochají pohledem na okolí. Takto splavují řeku. Když doplují k mostu, všechen lid drobí labutím rohlíky. Ano, i ty. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obce na trase horkovodu z Dukovan do Brna budou spolupracovat na jeho přípravě. Na podzim přibývá srážek se zvěří, ty je nutné hlásit policii. V brněnské Káznici vrcholí festival performativního umění Faktor K a bude převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zástupci 11 obcí a měst na 42 kilometrů dlouhé trase plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna podepsali s Teplárnami Brno memorandum o spolupráci na jeho přípravě. Informovali o tom Teplárny Brno, které projekt připravují. Horkovod je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů Brna i celého regionu. Jeho cílem je využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Dukovany a jeho přivedení do brněnské dálkové tepelné sítě. S přicházejícím podzimem může přibývat střetu aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a také se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Policii je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ta může na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
2: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
0: V brněnské Káznici dnes návštěvníci uvidí představení o ženském hněvu nebo krutosti ruského života. Umělci tak uzavřou festival performativního umění Faktor K. Jeho pořadatelé pracují se specifickými prostory bývalé věznice, ve kterých se umělecká vystoupení odehrávají. Snaží se tak o spojení současné umělecké produkce a historie objektu. Osmý ročník zakončí kromě alternativních a nezávislých uskupení herci Pražského divadla na zábradlí, jak dodává mluvčí Káznice Radoslav Pospíchal.
3: Nabídneme brněnskou premiéru inscenace Divadla na zábradlí s názvem Jolene, která je tematicky o ženském hněvu, odpuštění, dusnu, solidaritě a samotě. Můžeme také zmínit inscenaci Konec člověka od Spitfire Company, což je inscenace ruské umělkyně a umělce. Představení například využívá i loutkovou animaci.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, může být občas i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré, večer pak postupně mírně nepříznivé. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Hradecké ulici ve směru na Svitavy. Pozor i v místě nehody u Popovic před nájezdem na silnici 52 a na silnici 23 u Kývalky. Opatrně na silnici 50 u Malínek, tam zůstává sražená srna. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Na to vsaďte každou zlatku, že dnes začnu přáním k svátku. Jméno řeknu na to tata, jmeniny má dneska Zlata. Tak s úsměvem na líčku posílám jí písničku. Nejen zlatě zní mé tóny, potěší vás miliony. Usaďte se pohodlně, mladí, staří nebo mrně. Vždyť vás všechny svoje hosty teď zahrnou jenom skvosty. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 25. září 2026 a v Brně to vypadá, že budeme mít hezký den. Já už tady vidím na stěnách kostelíku na Nebevzetí Panny Marie, jak se nám tam to sluníčko už rozprostírá, takže to vypadá na opravdu, jak už jsem říkal, hezký den. Škoda jen, že kolem nás, kolem toho Brna, aspoň co vím já, houby nerostou, protože je prodloužený víkend před náma, to by byla paráda si takhle vyrazit do toho lesa, ale nic proti ničemu, do lesa si vyrazit můžeme. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak svátek slaví děvčata, dámy, ženy, nositelky křestního jména Zlata nebo taky Zlatoslava. Takže děvčata, všecko nejlepší. Ono to jméno křestní Zlata, to znamená, že tady třeba se měl výraz nejen zlatě zní mé tóny, to znamená nejen pro zlatku, jako pro zlatu, protože je to psáno s velkým Z, ne jako, že zní zlatě, že mají barvu do zlatova. Je to velmi tak jako matoucí a všeříkající. Takže děvčata, všechno nejlepší k vašemu svátku. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dnes bychom chtěli poslat jedno veliké poděkování té nejdůležitější ženě v našem životě. Naší milované manželce, mamince a babičce, Lidušce Luskové z Lažínek u Moravských Budějovic. Maminko, když se ohlédneme zpátky, vidíme za tebou celý život plný lásky, péče, práce, starostí, ale také krásných chvil, smíchu a vzpomínek, které si v srdci poneseme celý život. Vždycky jsi byla ta, která dokázala obejmout, povzbudit, poradit a být tu pro nás, když jsme tě potřebovali. A i když jsme dnes už dospělí, pro nás zůstaneš navždy naší maminkou, člověkem, ke kterému se můžeme vracet, protože víme, že u tebe najdeme lásku a bezpečí. Tvůj manžel ti děkuje za všechny společné roky, za lásku, kterou jste spolu prožili a za rodinu, kterou jste společně vybudovali. Tvých 5 dcer ti děkuje za to nejcennější, co nám život mohl dát. Za to, že jsi naše maminka. A tvých 10 vnoučat ti posílá velikou pusu a děkuje za každé pohlazení, úsměv, obětí a krásné chvíle s tebou. Řeknu vám, moji milí, krásné přání, ale představte si, chybí podpis. Chybí nějaká něco, kdo mi to posílá. Jasně, vyčetl jsem z toho, že to posílá manžel, 5 dcer, taky vnoučata. Ale mě to mrzí, že třeba by tam bylo napsáno za všechny Liduška. Takže paní Lidušce Luskové teď posílám písničku do Lažínek u Moravských Budějovic. Ať jí potěší.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jsou situace, ve kterých se z klidného člověka během pár minut stane stratég. Třeba u pokladny v supermarketu. Stačí dvě fronty vedle sebe a už začíná malé počítání, porovnávání a nervózní přešlapování. V obchodě bývají u pokladen fronty. Všechny zhruba stejně dlouhé, tak asi člověk jednu vybere a postaví se do ní. No jo, jenomže přesně v tu chvíli se rozpohybuje ta vedlejší. Tak si říkáte, dobře, přejdu tam. Jenže než se odhodláte, obrátíte košík, vaše fronta se zase pohne o dva lidi dopředu. Tak zůstanete. A hádejte co? Vedlejší se znovu rozjede. Možná to znáte. Člověk pak přestane jen čekat na zaplacení a začne tak trochu závodit. Sleduje pokladní, sleduje lidi před sebou, sleduje, jak kdo platí, kdo teprve hledá peněženku a kdo si u pokladny vzpomene, že ještě něco zapomněl. A hlavně pořád kontroluje tu druhou frontu, protože ta je samozřejmě rychlejší. Když nakonec dojdete na řadu, už vás vlastně ani tolik nezajímá nákup. Hlavní je, jestli jste si na začátku vybrali tu správnou frontu. Já s frontama nemám problém. Já totiž všechno dělám tak jako ne na poslední chvíli, tedy dělám všechno na poslední chvíli, ale když jako někam jedu, třeba autem, tam jsou taky kolony a fronty, tak si to naplánuju tak, abych měl dostatek času. A třeba přímo, když jsem vzpomínal to auto, tak já když se rozhodnu pro jeden pruh, tak v něm jedu. I když třeba v tom druhým to jede rychleji, jedu, stejně na mě dojde řada, stejně tu křižovatku projedu a potom, no, jestli třeba ten jeden, který neustále kličkoval a spěchal, je tam o minutu dřív nebo o dvě. Čertovem. Já mám ale, vracím se do obchodu, s frontami v supermarketu jiný problém. Stává se mi, už se mi to stalo v tomto roce asi 8krát, stojím ve frontě. Mám tak poloplný košík před sebou, tedy ten vozík, a podívám se, za mnou stojí starší paní, v ruce má francouzskou hůl a v košíku má tři věci. A tak říkám, paní, pojďte, já vás pustím. A ona jde přede mě, položí tam košík, teď jako prodavačka to bere a budete platit hotově nebo kartou a paní říká, zaplatím kartou. Přiloží kartu a nic. Prodavačka říká, nějaký problém, zadala jste správně PIN? No, zadala, tak to zkusme znovu. Takže zase se to pro toho dělá, že jo? Zase nic. A teď najednou ten čas roste. Paní si najednou uvědomí, že asi ten PIN zadala špatně, tak rozloží tašku na ten pultík a hledá nějakou peněženku nebo hledá nějakou dokladovku, kde by měla to ten PIN napsaný. A teď, takže vlastně, uděláte dobrý skutek, ale ten dobrý skutek vám to natáhne, že se zdržíte o 20 minut. Vyjdete ven z obchodu a říkám, už to nikdy neudělám. Budu si dávat pozor. Jenže za dva měsíce stojíte takhle ve frontě, teda já stojím takhle ve frontě a za mnou zase paní, dvě věci v košíku. Říkám, pojďte paní, já vás pustím. No, a teď paní přijde a zase problém. Někde se něco zadrhne a tak stojíte a říkám si, dám si příště na to pozor. No nedám, zase si nedám na to pozor. A tak to se mnou jde, ale já jsem rád, já nikam nespěchám, protože nemám už kam spěchat. Že jo, člověk si toho prožil dostatek a takových těch radostí ještě před sebou zvládnu, jejda toho bude. A hlavně těch dílů srdcovek, na které se vždycky každý večer těším a už rána nemůžu dospat. Tož, moji milí, užijte si fronty. A taky, víte, třeba my jsme byli s mým vnukem loni v Itálii a tam v těch frontách si lidi povídají. No, a tady nic, tady nasupení každý, že jo. Takže asi začnu nabádat frontu, když tam budeme takhle stát nějakou tu minutku, že bychom si třeba co? Mohli zaspívat. Tož tak. A my si zaspíváme, víte s kým? S Petrem Nádějem.
1: Český rozhlas Brno.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dobrý den, tak to byli Nedvědi a jejich písnička Dobrý den. A já už tady mám další přáníčko, tentokrát ze záznamníku. Pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, milý pane Junáku. Blíží se velmi důležitý svátek svatého Václava. A já vás chci poprosit, zda byste nevyhledal skvělý, ale takřka zapomenutý zpěv Václava Harnoše. Potěšil byste touto nahrávkou zejména paní učitelku Harnošovou, nyní Latinákovou, která zhruba v 60. letech přišla k nám do Slavičína učit. Zůstala Slavičínu věrná a žije tu dodnes. Prosím, zahrajte paní učitelce v srdcovkách dne 25.9. Budeme se těšit. Moc a moc děkuju. Mila ze Slavičína.
0: Paní Mílo, rád splním vaše přáníčko. Samozřejmě prohrabali jsme archiv a našli jsme pana Václava Harnoše, jak si přejete, a ten vám zaspívá, tedy pro paní učitelku a taky pro vás, písničku Na Petrovských dolinách.
2: Český rozhlas Brno,

0: to byl Mike Oldfield a jeho písnička Moonlight Shadow a já už pro vás mám, protože je pátek, poslední indicí pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních operních soulistů. Páteční indicie tedy zní: letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicii. Letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. Doufám, moji milí, že už je vám jasno. No a zítra se budu těšit na šťastného výherce či výherkyni. Teď už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Za minutku 9:45 a já tady mám ještě, moji milí, jedno přáníčko ze záznamníku. To si pojďme taky poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Dnes slaví 50 let společného života, zlatou svatbu, manželé Zdena a Toník Nedomovi z Vrtěžíře. 50 roků je čas, kdy má každá vzpomínka svoje místo a každý nový den svoji hodnotu. Milá Zdeno, milý Toníku, k vašemu nádhernému 50. výročí svatby vám přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu a ještě mnoho společných let. Tolik let společného života je úžasný důkaz lásky, trpělivosti a vzájemné opory. Přejeme vám, abyste i dál kráčeli životem bok po boku, obklopení láskou své rodiny. Ke svatebnímu výročí vám gratulujeme a buďte spolu nadále šťastní jako před 50 lety ve svatební den. Všechno krásné vám přejí Zdena a Jirka.
0: Milá paní Zdeno, a tedy pane Jirko, samozřejmě rád splním vaše přáníčko. Takže přáníčko bylo vysloveno, no a já vám posílám písničku. Bude to Hana Zagorová.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nož, moji milí posluchači, ahoj léto, zpívala Hana Zagorová a taky Hana Zagorová dovedla dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale jak je mým zvykem, ještě vám zopakuji páteční, tedy poslední indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Jak jsem říkal, moji milí, to byla poslední indicie, více už jich nebude, ale já si myslím, že už je vám to všechno jasné a zítra se budu těšit, kdo z vás se stane tím šťastným výhercem či výherkyní. A jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji, protože rád plním vaše přáníčka, rád vám hraju na přání, tak jaké máte možnosti. Buď, pokud se vám nechce psát, mi svá přání namluvte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mi to můžete dát vědět e-mailovou adresou srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, přání v konkrétní den, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili dramaturgicky připravit, zařadit do scénáře, jak se říká. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si prodloužený víkend a zítra v sobotu po 11. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou!
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brněnští astronomové chtějí středoškolákům z celé republiky otevřít cestu k vesmírnému výzkumu. Stát vybral v srpnu na mýtném přes 1,5 miliardy korun. Osudy židovského lékaře Alfreda Boka a jeho rodiny budou v Uherském Brodě připomínat kameny zmizelých. Dnes má být převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Brně vznikla iniciativa Generace vesmír pro české středoškoláky. Připravují ji brněnští vědci a tamní hvězdárna a planetárium. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Ukáže jim také, jak se k takové práci můžou dostat.
4: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
5: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada výzkumů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci. Doplňuje ambasadorka iniciativy Hana Partelová.
6: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu a my jim to chceme takhle přinést prostřednictvím našeho filmu, sociálních sítí a celé organizace Generace vesmír.
5: Dnešní studenti mohou jednou pracovat na největším optickém dalekohledu světa v Chile nebo na dalekohledu Masarykovy univerzity CUVIC, který bude zkoumat vznik zlata ve vesmíru. Marek Gencel, Český rozhlas.
2: Stát vybral v srpnu na mýtném 1 miliardu a 550 milionů korun, meziročně o 5% více. Od začátku roku se na mýtném vybralo 13 miliard 300 milionů, což je proti loňsku o 5,2% více, informoval o tom Miroslav Beneš, mluvčí společnosti CzechToll, která je správcem mýtného systému. Za celý loňský rok bylo na mýtném vybráno 19 miliard a 100 milionů korun, meziročně o 11,3% více. V Uherském Brodě dnes položí 4 kameny zmizelých. Budou připomínat osudy židovského lékaře Alfreda Boka a jeho rodiny. Takzvané Stolpersteiny budou umístěné v ulici Moravská, kde stál jejich dům. Během druhé světové války nacisté zlikvidovali téměř celou židovskou komunitu v Uherském Brodě. Do té doby byla jednou z největších na Moravě, připomíná historik Radek Tomeček.
7: V 50. letech 19. století tvořili Židé až jednu třetinu obyvatel města. V roce 1943 byla celá komunita židovská vlastně deportována kolem 860 židovských obyvatel Uherského Brodu, kteří téměř všichni v období holokaustu zahynuli v koncentračních táborech.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravě dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé, biozátěž pak zůstává mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova, na 221. kilometru pak ve směru na Vyškov zůstává nepojízdné nákladní auto. V Brně pozor u nehody na Gajdošově ulici na křižovatce s Táborskou. A s omezením po nehodě počítejte u Popovic před nájezdem na silnici 52 a také na silnici 602 na Kývalce. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré páteční dopoledne, milí posluchači. Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Začíná nám dvouhodinovka dopoledního vysílání, která nabídne nejenom písničky, které nestárnou, ale také se podíváme, co budeme chystat dobrého v dalším pochoutkovém roce o víkendu. Pozveme vás na zajímavou akci do Slovanského hradiště v Mikulčicích. No a Babské rady, ty se zase budou zabývat hnědým cukrem. Tak příjemný poslech.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Kapela Činasky zpívala na vlnách Českého rozhlasu Brno o přání, která se vyplní najednou. No někdo nám volá do studia, tak se zeptám, co si přeje. Dobré dopoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak se dovolal?
1: František z Veselí nad Moravou.
0: Zdravíme do Veselí nad Moravou. Pane Františku, tak co byste si přál?
1: No, kdybych se dožil toho věku, tak tobě a celému světu bych přál mír.
0: Celému světu byste přál mír, tak vy už míříte k tomu našemu krásnému výročí 102 let vysílání Českého rozhlasu Brno, ano, protože před chvilkou zazněl ten výherní signál, takže voláte právě proto. Mám takový pocit, že byste si ale teď v tuto chvíli přál možná ještě něco dalšího, že?
1: No tak vzájemnou lásku všech lidí.
0: Ano.
1: Aby se lidi měli rádi a dělali na chvály.
0: Přesně tak. Tak pane Františku, protože vy jste vlastně splnil tu podmínku naší soutěže a to je říci, co byste popřál rodině nebo světu, pokud by vám bylo 102 let, moc hezky jste to řekl. No a my tady pro vás máme samozřejmě odměnu. A tou odměnou je kniha Temné letopisy moravské, kterou vám moc rádi zašleme. Jenom mi ještě prozraďte, budete chtít tu knížku někomu věnovat?
1: Manželce Marii.
0: Manželce Marii. Tak předáme autorům tento vzkaz, aby pěkně do knížky napsali právě věnování manželce Marii. To je hezké, že na ní takto pěkně myslíte. Knížka je vaše, no a my budeme pokračovat v té soutěži, milí posluchači, až do konce září. Pokud budete chtít také vyhrát knihu Temné letopisy moravské, tak nezapomeňte poslouchat podobně jako pan František pozorně a reagovat na ten náš výherní signál. Protože máme 102 let, tak jsme se rozhodli, že vám zkrátka budeme věnovat takovéto dárečky. Pane Františku, díky za zavolání, knížku posíláme a budeme rádi, když nás budete i nadále poslouchat.
1: Já taky děkuju. U nás hraje vaše stanice celý den.
0: To jsme moc rádi, tak doufejme, že bude hrát i nadále. Mějte se pěkně a hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Pokud by nám noc začala teď, to by byla opravdu hodně dlouhá noc. Máme 10 hodin 21 minut, čas na pochoutkový rok. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct velké chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, recept roku 2025 z druhého místa podle poroty, herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přinesl i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: No a teď, abych to dopověděl já, možná také na chvíli o ně míte, až si tyhle chodské koláče upečete. Tak to zkuste v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou, ale její recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno.

0: Zvesela si prospěvoval a také vypískával Guy Mitchell Singing the Blues. To byla píseň, kterou jste právě teď slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a možná už přemýšlíte nad tím, co budete dělat o víkendu. Zajímavou akci můžete navštívit na Slovanském Hradišti v Mikulčicích. Má název Archeologické dny a více nám teď řekne vedoucí areálu Gabriela Dresslerová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím z Mikulčic.
0: Tak co jste si pro návštěvníky na nadcházející víkend připravili?
1: Takže já jsem velice ráda, že mám možnost pozvat vaše posluchače na poslední zářijový víkend k nám na Slovanské Hradiště. V tomto období tradičně ožívá naše památka životem 9. století. Takže my tady máme vlastně připravený program, který vlastně postihuje celý víkend. Především tady asi zajímavý hlavně ten sobotní, který nabídne dobový tábor, ukázky řemesel a dokonce samozřejmě bojové akce, to znamená střety i samotné bitvy. A ty jsou, myslím, poměrně pro návštěvníky docela zajímavé, protože většinou do poslední chvíle neví, kdo bude vítězem.
0: Program je připraven na sobotu i neděli. V jakých časech?
1: Tak sobota je opravdu trošku rozsáhlejší, konkrétně tábor by měl být otevřen od 10. do 18. hodiny, ale součástí programu budou i odborné přednášky, protože my nechceme jakoby dávat jako příležitost, že nám tady ožívá to 9. století, ale chceme návštěvníkovi nabídnout i možnost se seznámit s těmi nejnovějšími poznatky. Konkrétně se nám jedná teďka o přednáškové bloky, jeden se bude věnovat archeogenetice, to je poměrně nový obor, který nám ukazuje doposud skryté rodinné vazby a vztahy, které tady byly jako v minulosti, a dalším je takový tematický blok, který se věnuje podvodní archeologii. My totiž letos jsme si dali takový veliký dárek, otevřeli jsme si novou expozici, jehož hlavní dominantou jsou dva monoxily, to znamená asi více než tak skoro 10-metrové dubové čluny a proto jsme se rozhodli, že na toto téma trošku jako pošťouhneme i v tom vědeckém jako pohledu.
0: Ano, tak to byla sobota a co ta neděle?
1: No a ta neděle, protože si myslím, že v sobotu už budeme trošku všichni unavení asi i z těch bojů a z toho vědeckého poznání, to je spíše dopolední, to znamená program bude zahajovat kolem 9:30 a bude jako gradovat s tou poslední třetí částí samotné bitvy.
0: Na archeologické dny ve Slovanském Hradišti v Mikulčicích nás pozvala vedoucí Gabriela Dresslerová. Děkuji a přeji pěkný den a hezký víkend.
1: No ten bude, děkuji a těšíme se na vás. Naschle.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo i pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Máme 10:45, máte naladěn Český rozhlas Brno, no a blíží se nám chovatelská poradna, která je vždycky v pátek po 11. Dnes se můžete těšit na veterináře Milana Štourače, takže řeč bude jak jinak o pejscích. No a dnes tak trošku zasadíme celé téma do toho podzimního ladění, protože už nám začíná podzim, no tak se na to podíváme, jak podzim působí na pejsky, co také je pro pejsky vhodné v tomto období, co třeba naopak není vhodné, co by mohli najít na zahrádce nebo v lese a nedopatřením slupnout. Takže to všechno probereme s veterinářem Milanem Štouračem. Jako vždy se budete moci ptát a samozřejmě pan doktor vám rád poradí. No ale když už jsme u těch rad, tak svojí troškou do mlýna teď v tuto chvíli přispěje také Jarka Vykoupilová. Hnědý cukr nemusí být automaticky ten zdravější, má ale jiné výhody a ty připomenou právě dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Třtinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. Ozvláštní i ranní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stavba brněnského cirkulárního domu s Reuse centrem by mohla začít příští rok. Advokáti si určili pravidla pro používání umělé inteligence při práci. Majitel Kunovické továrny zaplatí projektovou dokumentaci křižovatky silnic první třídy číslo 50 a 55 a bude převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Stavba cirkulárního domu v Brně, který bude fungovat jako Reuse centrum s dílnami pro opravy použitého nábytku, by mohla začít příští rok. Nyní vzniká projekt, zároveň je třeba jednat ohledně možných kolizí s dalšími stavebními záměry v lokalitě, řekl náměstek primátorky Filip Chvátal z KDU-ČSL. Budova má vzniknout na městském pozemku v Olomoucké ulici v brněnských Židenicích. Nyní je tam parkoviště. Původně se plánovalo, že by stavba mohla začít ještě letos. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí také dostatečně chránit osobní údaje. Právě na ně ale často zapomínají i samotní klienti, varuje členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
2: Často prostě setkáme s tím, že tam třeba nahrávají celé smlouvy, vůbec jako nepřemýšlí nad tím, že třeba jsou tam nějaké důvěrné informace nebo osobní údaje a že třeba tohle by dělat neměli. Je nutný si uvědomit, že to, co nahrajete do toho veřejně dostupného nástroje, tak on se vlastně jako trénuje na těch datech, ta data tam zůstávají jako uložená.
0: Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimoúrodňové křižovatky silnic první třídy číslo 50 a 55 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Vyplývá to z deklarace, kterou podepsali zástupci Omnipolu, Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka ležící na rozhraní obou měst už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Omnipol v Kunovicích vlastní společnost Aircraft Industries. Téma lidské přetvářky otevírá nová inscenace brněnského baletu s názvem Maska. Janáčkovo divadlo ji uvádí jako úvodní premiéru sezóny na hudbu romantických skladatelů Friderika Chopina a France Lista. Představení se tak stává recitálem klavíristy Iva Kahánka, který jejich nejslavnější skladby hraje přímo na jevišti. Inspirací pro rozlučkové dílo choreografa a šéfa souboru Mária Radačovského bylo nastavení společnosti.
3: Ja osobne nemám rád masky. Mám rád priamosť a otvorenosť a to mám pocit, že sa to dneska tak nejako už nenosí. Tak to bol takým tým motom, že poďme sa o tom rozprávať, že poďme sa rozprávať, že koľko tých masiek vlastne máme dennodenne.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat by měl slabý severozápadní až západní vítr. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 55 počítejte s omezením po nehodě u Vnorov. Na cestě do Strážnice tam zasahují záchranáři. Pozor i v místě nehody na Brněnské ulici v Hodoníně, stejně jako na silnici 602 na Kývalce. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po jedenácté, vysílání Českého rozhlasu Brno teď překlápíme do chovatelské poradny, a kterou otevřeme už za malou chvíli. No a přivítáme u mikrofonu veterináře Milana Štourače, se kterým si budeme povídat o tom, jak podzim působí na psy, čím jim prospívá, na co si dát zase pozor a tak podobně. Samozřejmě prostor bude i pro vaše dotazy, takže budete-li se chtít na cokoliv zeptat, můžete na čísle 726465200.
5: Když ti vítr napne plachtu, když... Když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A já už tady vítám u mikrofonu veterináře Milana Štourače. Dobrý den, pane doktore.
2: Hezký den vám i posluchačům, děkuji.
1: Možná by se slušelo říct podzimní den, protože řeč bude vlastně o podzimu.
2: Ano,
1: tak trochu.
2: Ano, začal už, začal.
1: Ano, a jak pak tak podzim působí na pejsky, protože v těch vy se vyznáte dobře.
2: Zvířata samozřejmě vnímají tady tu změnu ročního období. Asi netvrdím, že rovnou na den, že za nás se tedy učilo 23. října. Dneska se to prý posunulo, že snad už 21. října začíná podzim, ale to nechme být.
1: Ty zvířata... Nemyslíte září?
2: Pardon, září.
1: Ano, jsem si říkal, to se posunulo dost teda.
2: Ano. Ta zvířátka to vnímají velmi dobře a myslím, že si toho všímáme všichni. Klesla teplota, takže oni trošku ožijí, pokud ti psi mají možnost, tak jsou daleko aktivnější, než tomu bylo v létě samozřejmě. Mají radost z nových vůní, z nových barev, napadané listí, to je úžasná hračka, běhat v tom, skákat, hrabat a tak dál. U koček pozorujeme, v podstatě i u těch psů, daleko větší výměnu srsti, protože se připravují na zimu, narůstá jim bohatá zimní srst, takže tam máme spojené zase s trošku s prací, že bychom měli ta zvířata pravidelně kartáčovat. Musíme si dávat pozor také na všelijaké nové plody, které dozrávají, protože některé mohou být pro ta zvířata nebezpečné. Jsou noví parazité, kteří se třeba přes léto nevyskytovali. Naopak třeba díky chladu ubývá klíšťat. Ono jich taky letos úplně moc nebylo v létě díky tomu horku, ale nemají příliš rádi chlad a zimu, takže klíšťat ubývá. Ale objevují se svilušky, nebo takzvaná sametka podzimní, to je parazit, který je sice malinkatý, málo kdy, pokud se vyložně nezaměříme, tak ho pouhým okem nezahlédneme a může způsobovat urputné svědění nejenom u psů, u koček, ale také u lidí.
1: Tak na to pozor. No, to je docela dost témat, která bychom mohli klidně probrat dnes, tak to trošičku všechno rozkryjeme, jinak milí posluchači, platí samozřejmě, pokud byste se rádi na cokoliv zeptali pana doktora, tak můžete na čísle 724652000. Tak já bych možná začal u toho podzimu samotného, jakou výhodu vlastně pro psy přináší. Už jste zmiňoval to, že jsou aktivnější, je tam ještě něco
2: dalšího? Ano, jsou aktivnější, je pro ně daleko víc, bych řekl, takových těch vůní, které sebou podzim přináší. Ta zvířata mají daleko větší, bych řekl, radost těch procházek tady z tohoto období, protože možná se jim aj trošku víc věnujeme, nejsme sami u ondaní tím teplem, takže můžeme, ty procházky bývají delší, bývají aktivnější, hry všelijaké, které můžeme nejenom se psy, ale i s kočkami provádět. Ty výhod je možná také v tom, že ubývá těch parazitů, co se týká blech a klíšťat, ale zase teda přibývá ta sviluška, o které jsme mluvili. Výhodou může také být to, že ta zvířata mají jiné jaksi nároky na výživu v období podzimu a my můžeme těmi změnami, které je potřeba navodit, tak přivést nové chutě a nové varianty do jejich jídelníčku, což bývá kvitováno u těch zvířat také s velkým povděkem.
1: No a my už máme prvního volajícího nebo volající. Dobrý den, kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z východních Čech. Zdravím.
2: Hezký den.
3: Panem doktorem. Já mám takový dotaz, nebo takový menší dva. Chodí sem ježci a moje kočičky jsem zjistila, že asi mají blechy, tak jsem odblečila i ježka, nebo ježky.
2: Ano.
3: I odčervila, preventivně.
2: Ano.
3: A chtěla jsem se potom ještě zeptat. Náš kocourek má takový škrábanec na činichu a nevím, jak to spravit, protože mně přijde, že mu to občas i víc krvácí, má to delší dobu, ale víte, jak to je s tím činichem? Jak to ošetřit, jsem se chtěla zeptat.
2: No, takhle na dálku, když to nevidím, tak to nebude asi úplně možná adekvátní rada, ale pokud je to nějaký škrábanec asi mechanického původu, tak dejme tomu, že říkáte, že krvácí, že spíš tam je takové to krvácení než hnisání, tak možná by stálo za to zkusit takový ten babský recept, vzít si hypermangán, naředit ho do takové síly, bych řekl, červeného vína, ne úplně slabý růžovoučky, ale ne také úplně černý a zkusit dvakrát denně ošetřit tím hypermangánem. Budete to tím pádem dezinfikovat, budete to tím pádem sušit, to je hlavně důležité a budete podporovat tvorbu nové tkáně, předně se vytvoří tedy strup a pod tím stroupkem by se mohla ta rána zahojit. Zkuste to tímto způsobem.
3: Děkuji,
1: nashledanou. Tak další rady, milí posluchači, rád poskytne veterinář Milan Štourač zase za chvíli. No a my se budeme bavit i o těch pejscích a podzimu nadále. Tentokrát se zaměříme právě na to, co můžou pejsci třeba najít na zahradě a co jim může prospět, ale také uškodit.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes s veterinářem Milanem Štouračem, který vám rád poradí na čísle 7264652000. Já už jsem tak trošku nakousl, pane doktore, ty laskominy, protože vy jste říkal, jak pejsci s oblibou hrabou v listí a podobně. Co dobrého tam můžou najít?
2: No, oni tam mohou najít, samozřejmě teďka je sezona ovoce, švestky, hrušky, možná ještě někde dozrávají nějaké broskve, jablka. To jsou všecko věci, které ti psi velkou oblibou požírají. Já proti tomu nic nemám, musí to být ale s mírou, protože pokud se mě v uvozovkách přežerou takového ovoce, tak může být problém, protože to ovoce má schopnost samozřejmě zkvasit v tom trávicím traktu a pokud je toho příliš, tak může dojít k zažívacím problémům, včetně toho, že se ty psi mohou v podstatě i přiopít díky tomu kvašení a oni strašně špatně odbourávají alkohol, takže to může být nebezpečné. Další nebezpečí tam může být v peckách, protože pokud se jim podaří rozlousknout pecku z broskve, pecku ze švestky nebo z těch duranců, tak díky tomu, že jádro obsahuje nějaké látky, které když se dostanou do styku s kyselinou chlorovodíkovou, která je standardně obsažena v žaludku psů, tak může dojít k chemické reakci, díky které vzniká kyanid, kyanovodík, a ten je samozřejmě jedovatý, takže zase může navést nějakou takovou supotravu, zažívací potíže, zvracení, průjmy a tak dále. Takže to jsou taková skrytá nebezpečí, ale ten jim také nabízí spoustu výhod. Třeba bych asi řekl, že královnou podzimu je dýně, teďka začíná ta sezóna. A pokud jsme si napěstovali dýni, samozřejmě asi pes nebude dobrovolně tam. Ale možná v rámci hračky, jakoby hry, když je nějaká menší kulatá místo tenisáku, proč ne? Ale chtěl jsem říct, a už jsem to tady několikrát říkal, že dýně je úžasná na trávicí problémy pro psy. Nakonec i pro kočky. Pokud bychom udělali nějakou hustší polévku z dýně, ideálně Hokkaido, ale nemusí to být jenom Hokkaido, nebo nějakou kaši z té dýně vyrobili, samozřejmě bez mlíčka, bez másilka, tak ta dýně krásně potahuje sliznice, které mohou být podrážděné čímkoliv a to zvíře může mít průjem nebo může zvracet. Dýně je nasládlá, takže těm zvířatům chutná a díky tomu, že potáhne sliznice, které se potom mají možnost jak si zregenerovat, zhojit, je hydroskopická, takže vtahuje do sebe přebytečnou tekutinu, tím zahušťuje tu stolici, pokud je průjmovitá. Takže můžeme, aniž bychom hnedka letěli k veterináři při prvních příznacích průjmu, využít tady tu podzimní laskominu. Asi bych nekupoval dýňové pyré, které už je třeba nachystáno na nějaké koláče, pečivo a tak dále, že tam mohou být přidány některé látky, které těm psům nemusí úplně svědčit.
1: Tak pozor na to. K veterináři už letí také naši posluchači. Já se ptám, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Marešová. Zrovna mluvíte o tým Hokkaidu a já jsem si teďka dala na plátky a jenom tak trošičku voleje a jenom malinko na pánvičku a co Hokkaido jsem si dala na plátky, no co dělal můj 17-letý pudlík, to bylo hrozný, tak jsem mu dala tak myslím 5 čtverečku po centimetru, no on to zblajzl, ale víc mu teda dát nemůžu, protože on má normálně potíže se zažíváním, má zvláštní granulky a nemůžu mu nic jiného dát, takže si myslím, že tady toto jako se mu tím neublížila.
2: Určitě neublížila, Hokkaido je úžasné, dávám ho na první místo, co se týká trávicích problémů, a i když to zvíře má ty trávicí problémy a i když je odkázáno na granulky, on je takový jakýsi mýtus, že nesmí nic jiného než ty granule. Já myslím, kdybyste vyzkoušela, tam bude asi problém hlavní v tom vašem případě ten olej. Jo, ten tam asi nebude úplně neudělá úplně nejlepší službu, ale do budoucna opravdu udělat kaši, pyré nebo hustší polévku, jenom ve vodě prostě rozmixovat uvařenou dýni a přimíchat ty granule do toho. Protože třeba i když to zvíře zvrací a tak dáte mu granule, tak oni jsou příliš hrubé do toho podrážděného žaludku a to koukaší tím pyré z Hokkaida nebo z batátu krásně zjemníte vlastně tu krmnou dávku.
3: Ještě, Ještě bych se chtěla zeptat, pane doktore, já totiž to je pesek, to je zvláštní pesek, on má 17 let, ale mu nesmíme nic, my před ním musíme všechno schovávat. Prostě jako mu je po všecky špatně, takže on je z útulku, takže on je, máme ho 9 roku, byl ve dvou útulkách a on měl jenom žral granulky, takže já teďka, když bych mu něco dávala, teď už to teda nejde v těchto letech, ale doopravdy já musím tak všechno hlídat, protože on po všechny jemu špatně. A pak líceme o půlnoci třeba tady po dědině a on žere trávu, než se vyblinká, takže proto já mám takový
2: To, tak 17 let je úctyhodný věk, takže už ho asi nepředěláme v tomto věku a nebudeme se o to pokoušet. Ale dýni jste mu určitě neublížila, ani do budoucna neublížíte, jenom pozor na ten olej.
3: No, tak toho bylo tak málo, že to já to taky nemám ráda. Takže tak děkuju moc a pijte tam častěji.
2: Děkujeme, hezký den. Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes je naším hostem veterinář Milan Štourač. Povídáme si o pejscích a podzimu a jak na pejsky působí a tak podobně, ale na naší lince 726465200 máme dalšího volajícího, takže se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já prosím pana doktora Štourače o radu. Máme vlčáka a už nejméně 2 roky mu stále teče z očí takový hustý bílavý mok. Byli jsme s ním 2x u lékaře, dostal 2 kapky, ale mu to nezabírá. Prý by musela být operace. Má 8 roků, co byste mě na to mohl poradit?
3: Pokud mluvíte o operaci, tak předpokládám, že tam bude nějaký problém s víčky. Když to zvíře má špatně postavená víčka, tak se může stát, že mu řasy neustále jezdí po rohovce. A pokud tomu tak je, tak si představte, že máte v oku pořád řasu nebo prostě nějaké smítko. Takže ta rohovka je neustále drážděná a to oko se brání tím, že vytváří teda tady ten hlen, ten gel. Říkáte, že to je takové spíš šedavé gelovité. Pokud by to bylo zeleno, šedo, žluto nějaké, tak to bude už hnis a bude tam potřeba asi zasáhnout jinak. Ale jestli říkáte, že vám paní doktorka nebo pan doktor řekl, že je nutná operace, tak já bych se jí vyloženě nebál, protože proto zvíře, ono si na to zvykne postupem času, takže ty oči nějak neškrábe, nedrápe, nesnaží se toho nějak zbavit. Nicméně je to stále drážděné a dřív nebo později ta rohovka zareaguje tím, že se tam vytvoří zánět a může oslepnout to zvíře. Ta operace není složitá, ta operace je v podstatě takový malý plastický zákrok, kdy se tam vyřízne kousek kůže, takový měsíček a tím, že se to sešije, tak se to víčko vlastně vytáhne, upraví a je po problému. Takže já bych se tomu úplně nebránil. V 8 letech to zvíře není úplně staré. Myslím si, že pokud má v pořádku srdce, to by si pan doktor vyšetřil. Pokud má v pořádku srdce, takže by mělo zvládnout narkózu, která tady z toho celého by byla asi v úvozovkách nejnebezpečnější. Každá narkóza může být trošku problém, že jo. Ale myslím si, že v 8 letech by si to zasloužil, protože potom bude mít 11-12 a začne vám slepnout, budete potřebovat řešit operaci a už bude špatné srdíčko, už ta narkóza může být problémem. Nebraňte se tomu.
2: Jste strašně hodný, ale pane doktore, když se na něho dívám, on nemrká, on se krásně dívá, žádný problémy, že by se nějakým způsobem oháněl.
3: Rozumím, no.
2: Do těch očí. Vůbec nic.
3: On si na to mohl zvyknout, že to opravdu bere jako status quo, že to prostě patří k životu. Ale víte co, no, můžeme tady hodinku polemizovat, když to nevidím, těžko říct,
2: rozumím,
3: jak to je. Ale pokud mluvil pan doktor o operaci, nenapadá mi nic jiného, než je tam prostě špatně položené to oční víčko.
2: Jste zlatý, moc krát děkuju.
3: Já to vyřídím manželce.
2: Děkuju pěkně. No to by vás měla pochválit, opravdu. To jsou vděčné rady od vás.
1: Tak děkuji za zavolání.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou. No tak vyjde, máme tu zlatého pana doktora a určitě také naše zlaté posluchače, kteří volají na 726465200. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Drahá. Já bych se chtěla, prosím, pana doktora zeptat. Máme 5,5měsíční štěňátko jezevčíka a dáváme mu teda granulky odpovídající, nebo si myslíme tu kalibru, že snad je trošku pro něj jako juniora, ale někdo nám říká přidávat třeba masíčko rybový nebo kuřecí a tak, a paní veterinářka nám říkala v žádném případě, jenom granulky, tam má všechno. Tak bych se chtěla zeptat, kde je pravda?
3: Dobrý den. Pravda je vždycky někde uprostřed. Co se týká průmyslové stravy, tedy granulí, to je strava pro psy v podstatě nepřirozená, pohodlná pro nás. Je vyvážená, je kompletní, aspoň to tvrdí výrobci. Jenomže když si to vezmete, tak ani člověk, ani svoje děti nekrmíme vyváženou a kompletní stravou den co den. Jo? Takže za mě pes je masožravá šelma se sklonem k mrchožroutství. Granule jsou pro nás pohodlné. Neříkám, že by je neměli dostávat, zvlášť pokud jdete na dovolenou nebo prostě nějaká situace, kdy je potřeba honem rychle. Ale pokud máte ten čas, tak určitě ta přirozená strava je jaksi rozumnější. Ale říká se, že pes by neměl žrát granule s masem dohromady. Ono to není pravda, to je taková nějaká poučka možná těch firem, které vyrábí tu průmyslovou stravu. Pes je schopen se naučit nebo vyrobit si trávicí šťávy takové, které zpracují jak granule, tak maso nebo zeleninu v jedné dávce. Takže dejte mu granulky, dejte mu do toho trošku masa, mělo by tam být i kousíček jater, měla by tam být nějaká zelenina, ovoce, ta psí miska by měla zahařit barvami. Ne kvůli tomu, aby pes měl z toho pocit barevnosti, protože oni ty barvy moc nevnímají, ale protože v těch barevných plodech teďka třeba borůvky, maliny, to jsou úžasné zásobárny vitaminu a určitě se shodneme na tom, že vitaminy v jablku, v hrušce, v melounu, v malině, v borůvce bude něco jiného než syntetický vitamin v granulích.
4: No a tomu výborně chutná jablíčko, takže výborně, dobře. Tak výborně. To jsem skoro chtěla slyšet, takže děkuji vám moc.
3: Mějte
4: děkuji. Naschledanou.
1: Tak výborně. Tak jsme potěšili další paní posluchačku, pane doktore. No a budeme si za chvilku s panem veterinářem Milanem Štouračem povídat dál. Samozřejmě vám k dispozici na čísle 726 465200. Je jenom na vás, jestli zavoláte, anebo budete sedět a tiše poslouchat.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes vám radí veterinář Milan Štourač. My jsme se povídali původně o pejscích a podzimu. Mně v této souvislosti napadá ještě jedna záležitost, jak jste mluvil o tom, že pejsci sbírají různé laskominy, ovoce a tak, a co je a není prospěšné, jenomže oni začali růst i houby. A tak by mě zajímalo, jestli i pes pozná, kterou houbu může slupnout a kterou ne. Co dělat, když
2: bohužel tak? Nepozná, ale je pravdou, že psi houby příliš jaksi nemilují. Nevyhledávají je schválně. Jde o to, že tam je spíš otázka třeba štěňat, která prostě se seznamují se světem a jsou ochotná sežrat kdekoliv, cokoliv. Takže ty si mohou pochutnat na nějaké houbě. Ale je pravdou, že pes nerozezná, jestli ta houba je jedlá nebo není jedlá. Ba naopak, některé ty houby mohou třeba pro nás být smradlavé. Tím pádem je považujeme za nepoživatelné, ale pro toho psa to může být vůně, která je pro něho jaksi velmi, velmi chtivá, takže si může pochutnat, anebo spíš bych asi si myslel, že se v ní spíš vyválí, než že by ji vyloženě sežral. Ale pokud by sežral nějakou houbu a my nevíme, nebo neznáme tu houbu, tak by bylo dobře aspoň vyfotit třeba, pokud se nám podaří ještě tu, anebo někde vedle stojící, rostoucí, vyfotit a poslat třeba veterináři formou nějaké MMSky a poradit se s ním, jestli ta houba by mohla pro toho psa být nějakým způsobem nebezpečná. Já pokud se týká světa zvířat, tedy psů a koček a světa hub, tak rozhodně propaguji takzvané medicinální houby. To jsou houby, které jsou léčivé, které běžně nezbíráme po lese, tak jak to bereme dneska, že nosíme košíky hub, tak tady ty medicinální houby tady tímto způsobem se nezbírají, ale jsou pro ta zvířata velmi prospěšná. Neříkám, že když uděláme smaženici, praženici s vajíčkem, nějakou dobrou voňavou, že bychom tomu psovi, když ty houby opravdu známe, nemohli nabídnout, ale ona mu v podstatě nic moc nepřináší. Když tam bude vejce, možná větší benefit je z toho vejce, než z té vlastní houby.
1: Tak to je možná už lepší, tedy syrové vejce, než nějaká smaženice. No, máme tady opět nějaké dotazy. Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady vaše posluchačka Marie. Já bych se jenom chtěla zeptat. Mám na hlídání z rodiny pejska, který má asi tak, já nevím, je to havanský psík.
2: Ano.
3: A sežral mě syrovou bramboru.
2: Ano.
3: Tak se chci zeptat, jako, co to s ním udělá, jestli...
2: Pokud ta brambora, dobrý den, pokud ta brambora byla zralá, nebyla zelená, tak by to neměl být žádný velký problém. On na to není zvyklý, tak možná bude mít trošku řidší stolici, nebo se možná i pozvrací, pokud to bylo nedávno, ale neměla by mu ublížit. Zelená brambora, která by byla nezralá, tak tam je problém, ta je jedovatá, ale s tou zralou bramborou bych úplně tragédii nedělal. A říká se, že pes nesmí žrát Říká se, že pes nesmí žrát brambory, není to tak úplně pravda. Uvařená brambora, bramborová kaše je pro psy velmi dobrá.
3: Stejně, jak jsem mluvil o té dýně.
2: Prosím.
3: Naschledanou.
1: Tak to byl jeden dotaz, ještě máme určitě prostor pro jeden. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, je to prosím vás Český rozhlas?
1: Ano, Český rozhlas Brno, voláte správně.
4: Ano, no byla tam teď jako beseda, jako kvůli závěti, jenomže nebyla jsem doma, jenom jsem si to pustila, ale zřejmě už končíte. Takže já jsem se chtěla akorát zeptat, že kdyby náhodou, nebo kdyby chtěla napsat závěť, protože jedna dcera mě zemřela a tam jsou jako dvě vnučky.
1: Já vás takže přeruším, tady jste se dovolala do Českého rozhlasu Brno a tady máme poradnu chovatelskou, takže o závětích se teďka nebavíme. Tak možná jste poslouchala nějakou jinou stanici Českého rozhlasu, kde se mluvilo o závětích, takže můžu doporučit zavolat třeba na produkci a tam se potom doptat, ano?
4: Dobře, ano, děkuji vám a
1: přeju
4: hezký den a
1: naslyšenou. Tak to byl takový jeden dotaz, řekněme, stranou. No a ty další, ty ještě můžeme zodpovědět zase za chviličku s veterinářem Milanem Štouračem. Teď máme pro vás jednu pozvánku a potom písnička.
5: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
6: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
5: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
6: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
5: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
0: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
5: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
6: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
5: Hodně štěstí!

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes máme v chovatelské poradně veterináře Milana Štourače, který vám rád poradí na čísle 7264652000. Je pravda, že teď máme linku poměrně značně obsazenou, protože před chvílí jela upoutávka na naši soutěž, takže milí posluchači, to nebyl výherní signál, to byla pouze upoutávka na to, co máte poslouchat a jak výherní signál poznáte. Takže teď můžete volat, pokud byste měli dotaz na pana doktora, co se týče chování pejsku nebo kočiček. Tak halo, halo, kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Ludmila z Pačlavic.
1: Dobrý den, paní Ludmilo. Tak ptejte se.
2: Ne, já jsem ho chtěla volat na tu soutěž.
1: No tak to je přesně ten případ. Před chvílí jste slyšela pouze upoutávku na tu soutěž. Nebyl to výherní signál, takže aha, teď se nesoutěží.
2: Tak, dobře.
1: Tak nedá se nic
2: takže
1: dělat.
2: Děkuji.
1: Tak snad příště hodně štěstí budeme přát.
2: Ano.
1: Naschledanou. Tak vidíte, jak, pane doktore, jak naši posluchači jsou pozorní. Jakmile uslyší náznak výherního signálu, hned telefonují. Ale pojďme ještě probrat něco ohledně těch pejsků a podzimu. Podzim taky přináší ochlazení, které řada psů ocení, jak už jste říkal. Výrazně se snižuje šance, že se pes při větší fyzické aktivitě přehřeje a mnoho psů má proti létu výrazně více energie. Ale existuje v této době i riziko prochladnutí, protože přece jenom pejsci byli zvyklí na to teplé počasí, teď zvláště ti, co jsou doma.
3: Ano, tak. Ono to bude záležet hodně na plemení, na způsobu života a tak dále. Obecně veterináři nepoužívají termín nachlazení. No, to je takový lidský termín, my to u těch zvířat moc nepoužíváme, ale rozumím, co myslíte. Pokud ten pes bude v pohybu, tak já jsem přesvědčen, že tady žádné tyto problémy nenastanou. Bude problém, pokud budeme mít pejska na vodítku, potkáme nějakého kamaráda nebo kamarádku, zakecáme se, půl hodiny si budeme vykládat, pes bude sedět u nohy, potom neříkám, že tam může dojít k nějakému prochladnutí. Jiná situace může být u koček, zvlášť potom v noci, u koček, které žijí venku. Nakonec i psi bývají v kocích na zahradách a podobně. Tak tam je dobře, aby samozřejmě ta bouda byla uteplená, zateplená, aby tam měli podestláno nějakou slámu, seno, něco. Totéž se týká teda těch koček, protože ty mají rádi teplo. Kočky nakonec, na rozdíl od psů, také jaksi instinktivně mají tendenci tady tuto dobu víc začít žrát, aby nabrali nějaký tuk, který potom přes zimu by je měl chránit právě proti prochladnutí. Takže nějaké riziko tam je, zvlášť třeba pokud bude jednat o nějaká štěňata nebo o nějaké psy, kteří jsou imunitně deficientní, to znamená, že jsou nemocní, potřebují nějakou péči, anebo o stará zvířata, třeba ten 17-letý pejsek, o kterém hovořila posluchačka před chvíli, tak ten určitě by měl mít nějakou zvýšenou péči.
1: Takže pozor na to, hlavně se moc nezapovídat, pravda, třeba před obchodem a tak podobně, ale zdravého psa asi oblékat teď nemá cenu.
3: Přesně tak. Pokud bude to zvíře v pohybu, tak není potřeba tady v tomto počasí vůbec. A já obecně nemám, to už posluchači mě znají, nemám rád oblečené psy. Pokud něco potřebují, tak je to možná krytí zad, možná bříška, pokud to je nějaký malý pes a bylo by hodně sněhu, ale rozhodně nepotřebuje kapucku a nohavičky a podobně.
1: No mě hlavně zaujal ten důvod, proč neoblíkat psy. To bychom mohli možná připomenout.
3: Ten důvod, tam je těch důvodů víc. Pokud ten obleček není z hodného materiálu, tak může dělat velmi špatně pro kůži a srst toho zvířete. Pokud ten obleček je nějaký křiklavě barevný, pokud má třeba tu kapucku a různé další cingrlátka na sebe, tak může být pro ostatní psy jakousi výzvou, že ten jeho nositel je určitým nebezpečím, můžou se chovat k tomu psovi, kterého třeba znají z léta a byli kamarádi, tak teďka v tom obleku může na ně působit velmi nepřátelsky, s ním mít konflikt. Takže pro komunikaci mezi psy ty oblečky nebývají úplně ideální volbou, protože oni třeba nemohou dostatečně použít ocas právě díky tomu oblečku a ocas je důležitý komunikační nástroj. To jsou všechno důvody, proč to není dobře a proč je to jakási taková business výzva dnešní doby.
1: Říká veterinář Milan Štourač, který byl naším dnešním hostem a já se budu těšit, pane doktore, zase příště. Naschledanou.
3: Těším se taky, hezký den vám i posluchačům.

0: praní a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hostem dnešní chovatelské poradny

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Pneumologové se sešli na kongresu v Brně, řeší třeba vliv plicních nemocí na kvalitu spánku. Policisté v souvislosti se zásahem VVZP zadrželi 3 lidi. Zázemí Vyškovského hřbitova bourají dělníci, původní domek nahradí modulová stavba a bude převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Dobré poledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Nemocné plíce můžou pacientům kazit kvalitu a délku spánku. Potíže jako kašel, zahlenění nebo pocit nedostatku vzduchu se totiž přes noc ještě zhoršují. Téma rozebírají odborníci na plicní lékařství v těchto dnech na kongresu v Brně. Týkat se to může jak sezónních infekcí, tak chronických onemocnění. Pokud jsou potíže dlouhodobé, měli by pacienti vyhledat lékaře. Pokračuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milan Sova.
4: Ten je nevýkonný, nevyspalý, přes den může usínat, může třeba způsobit dopravní nehodu, když usne někde v autě za volantem. A zároveň také může docházet k tomu, že v jeho těle se třeba objevuje větší míra zánětu, může docházet k tomu, že budou mít třeba vyšší riziko kardiovaskulárních událostí. Celkově kvalita toho života bude podstatně nižší.
2: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Na hřbitově ve Vyškově začala demolice budovy, která tvoří jeho zázemí. Přibližně 150 let starý domek byl tak poškozený, že jeho rekonstrukce už nebyla možná. Do konce roku ho nahradí stavba z obytných kontejnerů. Nejprve ale musí dělníci dostavět hřbitovní zeď, protože ta byla součástí bouraného domku. Práce výjdou skoro na 9 milionů korun, dodává mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.
5: Fasádu té nové sestavy opatříme dřevěným obkladem, aby objekt citlivě zapadl do lokality hřbitova. Zázemí bude tvořit kancelář správy pohřebiš, sklad, archiv či technická místnost a především toalety jak pro zaměstnance, tak také pro veřejnost.
2: Nepřetržité fungování hřbitova v průběhu stavebních prací zajistí dočasná sestava 2 modulů. Ty pak budou sloužit pro uskladnění techniky, materiálu a pracovních pomůcek pro údržbu zámecké zahrady.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes bude převážně oblačno nebo i skoro zataženo. Na Znojemsku chvílemi polojasno, večer bude oblačnost zvolna ubývat. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů. K tomu bude foukat slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D55 počítejte s omezením po nehodě na 56. kilometru ve směru na Zlín blokuje pravý pruh. Opatrně projíždějte i místem nehody na Libušině třídě v brněnských Kohoutovicích. Nehoda je hlášena i na silnici 1. třídy číslo 55 Uvnorov na cestě do Strážnice a také u Velké Bíteše na cestě do Náměště. A na silnici 602 na Kývalce cesty bez nehod přeje Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Stříbrňankava s Polkou Antonína Perničky pozvala na myslivecký bál. Ovšem, já mám pro vás, přátelé, v tuto chvíli lepší nabídku. Já vás zvu k poslechu Moravy krásné země. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a bez dlouhého otálení, kdo má svátek, u nás to jsou Zlaty Zlatuše, na Slovensku jsou v kalendáři jména Vladislav Vladislava. Přeji vše dobré. No a další prostor k vyjádření vinčování už nechám na vás. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Luboš Holý.

0: Tak, nechala jsem doznít tuto nádhernou písničku podání Luboše Holého, kterého doprovodila cymbálová muzika Technik. A slovo už dávám panu Mirkovi Čaňovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Včera slavil na Brezové krásné narozeniny mladý Šohaj, jen tak přeháč. Všechno nejlepší, on tě zdraví, všechny počilo požehnání.
0: Tak jo, no a já vám přeji šťastnou cestu, protože vy určitě voláte z nějakého dopravního prostředku, že jo?
1: Ano.
0: Tak šťastnou cestu, pane Mirku, nashledanou. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, tady je Borlová Horní Kounice. Mm-hmm. Chtěla bych dnes popřát se svými přáteli pěknou písničku taky, paní Jarce Svrčkové z Loděnic, která má zítra narozeniny, taky přejeme hodně zdraví a všechna práce, kterou dneska a denně dělá, ať se jí daří, staví barák, chodí do vinohradu, vaří, peče, takže jí přejeme pevné nervy a to jí přejí Růžičkovi, Přikrylovi, Kudláčkovi a Vančurovi a taky Božka Borlová.
0: No tak děkuji. To je úplná výhra mít doma paní Jarku. Ta všechno udělá, napeče, uvaří, možná i omítne barák, když je potřeba. Tak jo.
2: Hlavně vaří a pracuje hodně.
0: Ano, tak ať se jí daří nadále. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
0: Prosím. No a přání pro pana Rostislava Hrdiborského z Hrubčic k 80. narozeninám. Milý oslavenče, k tvému krásnému jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, spoustu sil do dalších let, dobrou náladu a radost každého nového dne. No a to přejí manželka Miluše, dcera a synové s rodinami, vnoučata Roman, Radek, Tereza a Luka. Kásek a pravnuk Vašíček. No, je tady švihák lázeňský, tak ten tedy teď nebude, bude to dřínovská polka.

0: Hulíňané dohráli polku Václava Smoly, no a slovo dávám do Nového Města paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím. Dneska má narození nový den manželka našeho vnuka, paní Michaela Čupová z Pardubic. Milá Míšo.
0: Paní Marie, já vás přeruším. Nemáte náhodou hlasitý poslech na telefonu zapnutý?
1: No mám.
0: No to musíte ale vypnout, protože my jsme vůbec neslyšeli jméno té manželky.
1: Ne, ale...
0: Už to máte vypnuté?
1: No.
0: Tak zdá se, že tam něco luplo, takže zdá se, že paní Marie už si vypnula hlasitý poslech. Platí to pro všechny další milé posluchače, kteří se dovolali k nám. Tak zkuste ještě jednou zřetelně říct jméno.
1: Jméno.
0: Mhm.
1: Slaví narozeniny manželka našeho vnuka, paní Michala Čupová z Pardubic. Milá Míšo, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti. Ať vám rostou k radosti. To ti přejeme všichni z Nového Města.
0: Tak jo, tak přáníčko odeznělo, paní Marie.
1: Teď tady mám paní Ostrá. Zítra slaví narozeniny moje sestra, paní Olga Zíková z Bystřice nad Pestrénem. Milá Oli, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenost a ať tě nohy nebolí. Vzpomínám, jak před 62. roky byl tvůj narozený nový den zároveň dnem svatebním. Tak ty roky uběhly a nám zbytí.
0: Takže paní Marie, popřejeme všechno nejlepší, protože nevím, jestli ten signál je tak špatný, ale pravda je, že vám není dost dobře rozumět. Každopádně zaznělo přání pro Olgu i také pro Michaelu. Takže hezký den a nashledanou. Nashledanou a mám tady váženého posluchače, pana Vladimíra. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, paní Ostra, zahrejte v nejbližším modrém možném termínu mojí zlaté Helence k narozeninám rodačce ze Strážnice písničku od Blahoslava Smíšovského Vystrážnické Vinohrady. Kdyby to šlo. Ona má zítra narozeniny. Aha. A tak já bych chtěl tímto popřát za sebe a celé rodině, včetně dětí a vnuků a pravnuků, jako hodně zdraví, aby s náma tady ještě dlouho byla.
0: Pane Vladimíre, já tu písničku někdy zařadím jako srdcovku, jako písničku ze srdce v té večerní části Moravy krásné země. Ale počkejte, ještě vás vyspovídám. Jaké nese příjmení ta zlatá Helenka vaše?
2: Jakubíčková.
0: A kde pak bydlí, to já potřebuju všechno vědět.
2: Rodačka ze Strážnice bydlí v Lechoticích u Olešova.
0: No super, tak jo, tak někdy v té večerní části Moravy krásné země zazní pro zlatou Helenku Jakubíčkovou pěkná písnička Vystrážnické Vinohrady. No a teď jste krásně popřál, takže myslím, že Helenka bude spokojená, určitě bude spokojená i s tou následující písničkou.
2: Děkuji vám.
0: Pane Vladimíre, nashledanou. No a dnes slaví pěkné životní jubileum 75. narozeniny paní Anička Horáková z Konic u Znojma. Do dalších let zdraví, štěstí, pořád dobrou náladu, to vše a ještě mnohem víc jí přejí dcery Irena s rodinou a Eva s Liborem. A s písničkou už je připravena Boršičanka Antonína Koníčka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak my si tady také pomyslně ťukáme skleničkou dobrého vínečka z Moravy. Byla to písnička Antonína Koníčka, Vladimíra Salčáka, hrála Boršičanka Antonína Koníčka. No a paní Marie z Velkých Němčic je připravena na telefonu, takže hezký den přeji.
1: Dobrý den, taky přeji hezký den, hezké odpoledne a chtěla bych popřát naší dceři Zlatce Otavové z Křepic, když je jich tak málo těch zlatušek, tak bych jich chtěla popřát hodně a hodně zdravíčka, který hodně potřebuje, je dlouhodobě nemocná, teď momentálně je v nemocnici, ale přejeme jí, ať se zdravíčko trošičku zlepší. No a sestřičkám, co ji obsluhují, ať to všechno zvládají. No,
0: tak hlavně poděkování tomu lékařskému personálu pošleme, paní Marie. No. A mohu se zeptat, ve které nemocnici vaše Zlatka je?
1: Je v Hustopečí.
0: Že bychom tam poslali tu písničku všem tam těm pacientům, kteří tam leží.
1: No já si myslím, že nevím, jestli budou poslouchat, že? Ale třeba jim to někdo řekne.
0: Třeba někteří budou poslouchat a trošku jim společně zvedneme náladu. No. Tak jo, takže vy máte...
1: Je dlouhodobě nemocná, tak ať se jí to trošičku aspoň zlepší ještě.
0: Dobře, tak měla jste pravdu, že je to tak trošičku teď opomíjené jméno, Zlatka,
1: no,
0: Zlatuše,
1: právě.
0: Ale to krásné jméno, Zlatá, Zlatka.
1: To si vymyslel můj manžel.
0: Vymyslel to správně, paní Marie. Tak jo, takže no, pokud že tak Zlatka jo. Poslouchá, taky přejeme
1: no,
0: brzké uzdravení.
1: No,
0: no tak,
1: ale
0: jak dojí to vyřídí.
1: Ale já jí to řeknu, odpoledne za ní jedu, tak jí to všechno
0: no,
1: řeknu.
0: A můžete jí to také pustit z našeho radioarchivu.
1: Jo,
0: audioarchivu,
1: mohla,
0: jo? Tak
1: no,
0: jo,
1: no,
0: takže zdravíme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, není zač. No a teď tady mám otce Martina Bajíčka, tak? Pane Martine, otče Martine, dobrý den.
2: Dobré odpoledne, dobré poledne. Zdravím vás, paní Ostrá, i vaše, všechny vaše posluchače. Já bych chtěl věnovat písničku pár blízkým lidem. Včera bylo Jaromíra, tak k svátku ještě opožděně kolegovi Jaromírovi Smejkalovi, farářovi z Kurdějova Ústopečí, i tomu vašemu Jaromíru Ostrému a všem dalším Jarouškům, kteří včera slavili. Dneska je zlatý v Letonicích, máme minimálně dvě zlatky a zlaty, takže všem zlatám a všem zlatým zlatám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A do třetice všeho dobrého bych rád tuto písničku věnoval i paní Markétě Švestkové z Veletin, která na svatého Václava oslaví své úžasné, skvělé, nádherné životní jubileum a zítra to v těch Veletinách budou pořádně několik dní slavit a oslavovat. Takže jí a celé její rodině a všem oslavencům, všem Jarouškům i tomu vašemu, všem zlatým, zlatkám a tak dál, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a od skvělého Českého rozhlasu v Brně nějakou pěknou písničku.
0: No tak to byl milý telefonát od otce Martina. No ta písnička se jmenuje Naléla mě milá vína. Tak Markéta Švestková bude
2: super.
0: Určitě nalévat.
2: Skvělé, úžasné, nádherné.
0: Tak se
2: děkuji.
0: Mějte krásně.
2: Zdraví do Brna.
0: Naschledanou. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A tady cituji. Ahoj Romec. Všechno nejlepší k narozeninám od celé party. Doufáme, že tě v nové práci nezmáhají tak jako my a že si dnešní den pořádně užiješ. Přejeme ti pevné zdraví, spoustu energie a co nejméně stresu. Kolektiv ESD Osvětimany. No a teď už naléla mě milá vína.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. No a teď už mám na telefonu milého posluchače, kterému všichni říkají Kauli, takže zdravím. Dobrý den.
3: Dobrý den. Mohl bych vás poprosit o písničku na přání, kolegovi z
2: práce. Proto jste ve vysílání.
3: To jsem rád. Takže bych potřeboval popřát panu Petru Badinovi, který je váš věrný posluchač, k dnešnímu jubileu 50 let. A potřeboval bych mu popřát od kolegu z práce, ať mu zavolám ten daří, protože to řidič autobusu. A hodně šťastných zákazníků a hodně zdraví do dalších 50 let. A hlavně, jak jsme tady dlouho spolu.
2: No super, no to bych neřekla, jo. Že Petr Badin už má 50, tedy.
3: Jo, znáte určitě.
2: Starý kmet skoro.
3: Takže za všechny řidiče autobusů, za všechny známí a kamarády. Hodně zdraví.
2: A já vám všem přeji stejně jako v úvodu Moravy krásné země panu Mirkovi Čaňovi šťastné kilometry, hlavně bez nehod. Pane Kauli, nashledanou, nebo Kauli, nashledanou, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
2: A teď už paní Topolčanová, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás tam paní Jiřinko, já vás tam všechny zdravím a děkujeme vám za váš krásný pořad. Dnes bychom chtěli popřát naší dcerce, která má dnes narozeniny, nám povídej. A je to až do Německa, jmenuje se to Lotte Napoleon Dam. Ona si na nás vždycky vzpomene, tak bychom jí to chtěli vrátit. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a aby se jí dařilo v práci, jak doteď. Ona se stará tam o stařečky, pracuje pod...
2: No je to záslužná práce, samozřejmě.
4: Je.
2: No.
4: Já ji obdivuju. A přeju jí to její dvě děti, syn Dominik, dcerka Dajánka, čtyři vnoučata, vlastně pět, omlouvám se, a ještě dalších šest, který si vyvdala.
2: Jejda, no teda, tam je ale dětí velkých i malých. A říká se, že se jmenuje Lotte?
4: Zlote.
2: Tak jo, dobrý. Tak a ještě jste chtěla pokračovat?
4: Ano, ještě bratr Oldřich s rodinou a za všechny, i taťka s mamkou, a za všechny nejmladší pravnučka naše, její vnučka Kačenka od Karlových Váří posílá velikou pusu.
2: Tak výborně.
4: A všichni zdraví. Děkuji.
2: Tak jo, a vy ať se také zdraví a já ještě zdravím tu vaši nápovědu tam asi toho taťku, že, paní Topolčanová?
4: Tak... Ale víte, když mám mluvit von, tak se mu stáhne krk. Musím to vzít za ní.
2: No, ale teď už můžete klidně, pakliže jste ještě neobědvali, zasednout k obědu, protože vaše dcerka si určitě vyposlechla nebo ještě může vyposlechnout pěkné přání. Takže nashledanou.
4: Ona si to umí najít, ona ještě poradila i mě.
2: No, takže vidíte.
4: Moc krát děkujeme.
2: Tak jo.
4: A se daří.
2: Vám také. Nashledanou. No a nějaká pěkná písnička i pro paní Evu Růžičkovou z Holešova, která se v následujících dnech dožívá 85 let. Přání, no tak to také nechybí. Přejeme ti, ať je každý další den plný radosti, smíchu a krásných chvil s celou rodinou. Máme tě moc rádi. Blahopřejí manžel Jirka a dcery Eva s Dušanem a Světlana s Petrem. Vnoučata Veronika s Pepou, Jakub s Vendulkou, Kateřina s Tomášem a Petra s Markem a také pravnoučata Teodorek, Šarlotka, Emička, Samík, Zoltánek, Honzík a Filipek. No a na řadě už je písnička podání Jižanům.

0: Tak to byla Lidová Krásné noci a připravena už je paní Jana Malinová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěla nechat zahrát. Před 83 lety se na Jankovicích u Uherského Hradiště narodili dvojčata a jedna moja maminka, která už tady mezi námi není, ale teď je jako lice hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a jenom ať se má dobře.
0: Mm-hmm. Teta Lidka nese jaké příjmení, prosím?
1: Byla Šustrová, teď je Šimková.
0: Ano, tak, aby to jméno také zaznělo, paní Jano. Dobře, no. A dál jste chtěla?
1: Dál jsem chtěla říct, ještě bude mě 29. narozeniny Jožka Omelka ze Starého Města, mm-hmm. Tak taky mu zahrajte hezkou písničku a všem lidem, kteří to poslouchají, pro radost.
0: Tak to jste moc hodná, tak já pro radost hrají vám všem tam a i tomu štěkajícímu tam příteli našemu. Takže...
1: Ano, ona, když já telefonu, tak ona vždycky musí štěkat.
0: Jo, to pejsci nemají moc rádi, paní Jano, když telefonujete. Dobrý, tak jo, tak přáničko zaznělo, můžeme se rozloučit, nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Nashledanou, pane Hájku z Rovečného, teď už jste na řadě, dobrý den.
2: Dobrý den, ještě paní Ostrá. Paní Ostrá, já bych vás prostřednictvím vašeho rádia chtěl popřát sestrám svým k narozeninám.
0: Tak.
2: První je Olga Zichová z Bystřice nad Perštejnem. Mm-hmm. V sobotu 26.9. oslaví 81 roku. Druhá je Marie Harásková z Nového Města na Moravě. A ta oslaví ve středu 30.9. 83 roku. Přejeme jim hodně zdraví, které obě hodně potřebují, štěstí, hodně lásky od rodin, božího požehnání a ať si užívají domácí pohody. Od vás bych prosil poslat jim pěknou písničku a děkuji vám za prostor.
0: Tak já doufám, že se bude líbit, pane Hájku, a vy jste byl takový osamocený voják mezi sestřičkama, nebo byli tak?
2: Ano, já jsem byl nejstarší.
0: Tak. A samé sestřičky kolem vás byly? Jo, tak jo. Takže Olga a Marie dostanou hezkou písničku za chviličku. Naschledanou. No a toto přání patří panu Vladimírovi Velebovi ze Zakřan k jeho 80. narozeninám. Tati, a ti Hospodin žehná, dá ti ještě spoustu dnů prožitých s mamkou a s námi ve zdraví a elánu, který máš. Děkujeme za vše, co pro nás mamkou děláte. Také vyprošujeme ochranu Panny Marie a svatých. To vše ti přejí mamka Marie, synové Vláďa a Tomáš s rodinami a vůbec všichni, kteří tě mají rádi. Další, prosím o zahrání k narozeninám pro paní Zdenu Likovou z Uherského Brodu. Má moc ráda hudbu a tanec, nejvíce však dobrou dechovku, kterou hojně navštěvuje. Zdravotní neduhy vyřeší prášky a mastičkami a na parketu je pak jako panenka. Její vitalitu by jí mohli mnozí závidět. Zdeni, za všechny tvé přátele a známé, kteří tě mají rádi, přeji, aby zdraví nezlobilo, štěstí, životní pohodu a ještě hodně radosti z muziky a tance Pepa z Luhačovic. No a paní Zdena Liková si už může teď zatancovat při Vlkošské Polce.
3: Český rozhlas Brno.

Tak Vlkošáci dohráli, no a přání a písničku k narozeninám si vyslechne i paní Ludmila Matušová ze Šumic, která včera oslavila 67. narozeniny. Milá Liduško, přejeme ti aspoň trochu zdravíčka, štěstí a pohody, abys tady s námi byla ještě nějakou tu chvilku. To ti přejí dcera Bětka s přítelem Mariánem a manžel Pavel. A ještě dobrý den, poprosil bych o písničku pro mou ženu Zlatku Vyžrálkovou z Miroslavy a babičku Zlatku Krečkovou z Miroslavských Knínic k dnešnímu svátku Zlatušek. Prosil bych písničku Holubienka, no tak tu tady nemám, já jsem si to napsala jako písničku ze srdce, ale důležité je říct, že toto přání, přání všeho nejlepšího zdraví, pohody, posílají manžel a zeťáček Milan a k přání se připojují dcera Wendy a syn Milan s rodinami a vnoučata Tobík a Vivie, no a přejí hlavně to pevné zdraví. A ještě studiové maily, zítra oslaví 60. Já se omlouvám Leonce Levákové, zítra oslaví 49. narozeniny naše tichá kamarádka, hasička Leonka Leváková z Otnic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, plné sudy přejí kamarádi a vůbec celá dědina, tak ještě jednou Leonka slaví 49. narozeniny. Poslední. V těchto dnech slaví narozeniny naše vzácná přítelkyně Marka Chocholáčová ze Skalice. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, trpělivosti, lásku od nejbližších, kterých má kolem sebe neurokom, jak se říká. Také hodně božího požehnání a totéž přejeme i jejímu manželovi Pavlovi. Tak živio, živio, naši milí. To přejí Mackovi a připějí na zdraví. Písničku bude hrát Moravanka.

svatováclavské hody, památku zapsanou na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje. Dále tady píšou, začínáme v sobotu 26. září stavěním máje v 15 hodin a večer pak hodová zábava. Pokračovat budeme v neděli 27. září v 15.30 zaváděním a večerní zábavou. Hody pak zakončíme v pondělí 28. září obchůzkou vesnice a večerním zaváděním stréců. No, těšíme se na vás, no těší se na vás Vémyslická chasa. A já už se na vás také, přátelé, pomaličku těším, i když jsem se s vámi ještě nerozloučila, protože vidím, že už je 12 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem, polední čas, už skutečně končí. No a jako obvykle se neloučíme na dlouho, opět se setkáme krátce po 18. hodině. Příjemné odpoledne vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Melancholie Zdeňka Gurského v podání Boršičanky Antonína Koníčka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo z

0: veřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Závody MotoGP v Brně se v příštím roce vrátí do prázdninového termínu. Stavba více než 350 bytů začala na Kamenném vrchu v Novém Lískovci v Brně. Křižovatka na silnici první třídy číslo 50 nedaleko Slavkova u Brna bude nejpozději zítra ráno průjezdná bez omezení. Dnes bude převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Zdeněk Truhlář. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Spolu s oznámením termínu dnes začal i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. Organizátoři návrat letního termínu po letošní červnové zkušenosti vítají, potvrzuje mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč.
3: Pro návštěvníky české Grand Prix je to tradiční termín, na který jsou zvyklí a jak české, tak zahraniční publikum po něm minimálně z části volalo, takže ten návrat do tradičního prázdninového termínu určitě vnímáme pozitivně a věříme, že se ponese ve znamení vysoké divácké návštěvy.
1: Po několika letech příprav začala stavba 353 bytů na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. 280 z nich bude družstevních, zbytek si rozdělí město a městská část. Na místě má vzniknout i mateřská škola. Investice vyjde na více než 2 miliardy korun. Město ji financuje bankovním úvěrem, pokračuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Družstevní bydlení vnímáme jako jeden z nástrojů, jak umožnit především mladým rodinám, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, ale například by na to nedosáhli v tom tržním prostředí, které momentálně panuje. Předpokládáme, že zhotovitel ukončí veškeré práce na výstavbě do roku 2030.
1: Na silnici první třídy číslo 50 nedaleko Slavkova u Brna končí přestavba křižovatky u Velešovic. Silničáři během dneška odstraní dopravní značení a nejpozději zítra bude úsek průjezdný bez omezení. Ředitelství silnic a dálnic o tom informovalo na síti X. Úpravy křižovatky trvaly více než 2 měsíce. Silničáři vybudovali nové připojovací a odbočovací pruhy. Doprava by nově měla být bezpečnější a plynulejší. Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice se společností vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
5: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes bude převážně oblačno nebo i skoro zataženo, na Znojemsku chvílemi polojasno. Večer bude oblačnost zvolna ubývat. Teploty 15 až 18 stupňů, vítr slabý severozápadní až západní, rozptylové podmínky dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor, dejte na dálnici D1 na 228,5 kilometrů ve směru na Ostravu. Je tam blokován odstavný pruh. Projíždějte opatrně. Tolik doprava aktuálně. Šťastnou cestu přeje Zdeněk Truhlář a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
6: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek jako vždycky. Pane doktore, Bolí mě celý člověk. Jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlách. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když seskočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilova šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle
0: dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojuje se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my se lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce, nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex. A několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili, děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí si ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohu a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru Gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: udělat
0: jiný? Já
2: bych doporučila, aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní, co?
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pánbůh zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici. Ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení?
1: No,
0: nebo jenom,
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší.

0: Když rady od Cajdhamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
1: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lokalitu Podhády a Novolíšeňskou v Brně propojí nová autobusová linka.

0: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě, schůze začne příští týden. Seriál o intersexuálním sportovci Zdeňku Koubkovi dnes poprvé uvidí lidé na festivalu Serial Killer. Bude převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Zdeněk Truhlář. Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. Jde o poměrně izolovanou oblast v severovýchodní části města, která je od zastávek MHD daleko a kde postupně vznikají desítky až stovky nových bytů. Dopravní ředitel Jan Seitl řekl, že nová linka má naučit lidi používat MHD dřív, než sednou všichni do aut a do veřejné dopravy už se nevrátí. Linka kromě obou konečných zastaví ještě v zastávkách Růženín Dvůr a Strnadova. Ve Špičce pojede autobus po 20 minutách, přes den bude jezdit po 30 minutách. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
1: 92. Všechny.
2: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
3: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
2: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
4: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
2: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Město Napajedla na Zlínsku investovalo na část cyklostezky vedoucí podél řeky Moravy další solární bodová světla. Osvětlený je nově úsek od Chmelnice po železniční most, kde začíná katastrální území Otrokovic. V úseku dlouhém 850 metrů bylo instalováno celkem 108 solárních LED svítidel. V Brně pokračuje festival televizní tvorby Serial Killer. Letos poprvé nabízí i ryze českou soutěžní sekci. Diváci dnes v divadle Husa na Provázku uvidí světovou premiéru seriálu Record One. Sleduje životní příběh meziválečného atleta Zdeňka Koubka, který se narodil s variací pohlavních znaků. Pokračuje dramaturgině festivalu Táňa Zabloudilová.
5: Seriál je vlastně hodně dobrý v tom, že se soustředí na to, že někdo se vlastně vzdá té identity genderové i s tím, co na to bylo napojeno, ty velké úspěchy, vlastně úplně jako ta velká sláva a přelomy různé, takže v tom ten příběh je jako hodně zajímavý.
6: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně oblačno nebo i skoro zataženo, na Znojemsku chvílemi polojasno, večer bude oblačnost zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, povane slabý severozápadní až západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnicích v okolí Brna houstne provoz, teď se tvoří kolona vozidel mezi 174. a 196. kilometrem D1 ve směru na Vyškov. Komplikovaná situace také na D2 před Brnem ve směru na Brno od 0,5 kilometru. Počítejte se zdržením, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli porouchanému vozidlu. Tolik doprava aktuálně, šťastnou cestu s Českým rozhlasem Brno přeje Zdeněk Truhlář.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Milé zlaty a vážené zlatoslavy, přeju vám všecko nejlepší. Vaše dnešní jmeniny stojí za gratulaci a věřím, že už se našlo plno těch, kteří vám potřásli pravicí či levicí a předali hezký dárek. Takže dnešní dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno můžete brát vlastně jako dárek také. U mikrofonu je Borek Kapitánček, začíná dobré odpoledne s reportážemi, soutěží, pátečními dopravními informacemi a samozřejmě, že i řidičskou abecedou, aby bylo na silnicích o něco bezpečněji. Ale kromě gratulací, které se váží k dnešním svátkům Zlat a Zlatoslav, přináší ten 25. zářijový den ještě další výročí. Měl bych zmínit, že 80 let by dnes měl český herec Petr Svojtka. Narodil se 25. září 1946. Ovšem tohle datum bylo i datem, kdy Královopolské školní náměstí dostalo nové jméno. Od té doby se jmenuje náměstí Slovanské. Já vám přeju krásné odpoledne, hezký začátek víkendu, protože chtějme, nechtějme, pátek odpoledne, to už je vlastně malá sobota a od toho se bude odvíjet vlastně i naše víkendová trefa. Zhruba za hodinku. Do té doby se dozvíte, jaké počasí nás čeká o víkendu, jaké bude počasí i po něm, vypadá to na babí léto. A za chvíli se tím pádem setkáme i s Petrem Minstrem, meteorologem brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne přeju.
6: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dnes je pátek 25. září a vypadá to, tedy možná to někomu bude připadat jako subjektivní pocit, ale vypadá to, že přinejmenším v Brně ta nebeská meteorologická kancelář došla k rozhodnutí ukázat všechny varianty zářijového dne. V Brně v Kéniku mě dnes probouzela modrá obloha. Teď už máme trošku více mraku. Jak se bude počasí vyvíjet, nám poví meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké máme teploty na území Jižní Moravy?
2: Teploty jsou do 17 stupňů, nicméně maximální hodnoty k 18 a lehce přes se už nám vyskytly, ale protože té oblačnosti je hodně a navíc ještě bude částečně přibývat, tak vyšší teploty už nečekáme, vítr pofukuje spíše slabší od severozápadu. No a ta oblačnost, ta kupovitá, která zatím zakrývala oblohu, tak se sice bude trošičku zmenšovat, ale nasouvá se vyšší patro, které tu oblohu tedy přechodně zatáhne.
1: Odpoledne tedy nemůžeme čekat příliš se zvyšující teploty a čeká nás oblačnější počasí. Je to tak?
2: Ano, ta oblačnost potom bude až večer a později večera v noci částečně ubývat. Do rána dokonce zase se většinou bude objevovat polojasno nebo skoro jasno, ale v průběhu noci se objeví ojediněle mlhy, zejména tedy v údolích, které mohou přerůstat do nízké oblačnosti. A ty teploty do té doby poklesnou docela nízko, 7 až 4 stupně. Při delším bezvětří by to mohly být i slabé přízemní mrazíky.
1: Zítra, v sobotu, 26. září, vyjde v Brně sluníčko v 6 hodin a 45 minut. Západ nastane v 18 hodin a 46 minut středoevropského letního času. A po celou sobotu bychom měli být pod vlivem stupně číslo 1, tedy pouze mírné biometeorologické zátěže. Jaké počasí nás čeká zítra?
2: Slunečno, v podstatě jasno nebo skoro jasno, jenom ráno, zmiňované mlhy, případně nízká oblačnost, která se brzy rozpustí. Teploty budou o něco vyšší, už 18 až 21 stupňů, vítr pouze slabý, proměnlivý nebo od jihu.
1: Čekal jsem, až to řeknete, protože jsem našim posluchačům a posluchačkám naznačil, že nás možná čeká babí léto. Jaká bude neděle?
2: Ano, to počasí bude většinou slunečné a hodně teplé, nicméně v neděli nás čeká oblačnost sice průsvitná, ale bude jí poměrně hodně, takže opět kromě ranních mlh ta obloha moc modrá nebude. Teploty ráno také kolem 5-6 stupňů, ale odpoledne už 19 až 23 stupňů.
1: Pravidelnou odpolední meteorologickou informaci bych prosil uzavřít předpovědí počasí na pondělek, abychom věděli, do čeho jdeme v tom novém týdnu.
2: Ten následující týden začne také slunečným počasím. Rána se budou malinko oteplovat, ale odpoledne teploty přes 20 stupňů do 24 nebo v úterý do 25 stupňů.
1: To byl meteorolog Petr Minster z brněnské pobočky ČHMU. Děkuji za přesné informace pro naše posluchače a posluchačky. Naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Slavnosti ovoce v předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
1: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
0: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Přeji vám krásné páteční odpoledne, vážení přátelé. Jak jste slyšeli před chvílí v předpovědi počasí, kterou do našeho vysílání přinesl Petr Minster, čeká nás víkend se spíše slunečnějším počasím. No a možná se zabýváte myšlenkou, kam si zajít, aby se nám ten víkend ještě víc vybarvil v barvách právě babího léta. Ano, máme už podzim. Máme za sebou 3 podzimní dny a před sebou víkend, který možná strávíte v Letohrádku Mitrovských. Tam se totiž zítra s něčím začíná. Začíná tam výstava originálních kostýmů a rekvizit z fundusu filmového studia Barrandov. Jejich prostřednictvím představí 6 nejoblíbenějších pohádkových titulů populárního režiséra Zdeňka Trošky z let 1987 až 2007. Výstava pak v brněnském Letohrádku Mitrovských potrvá do 22. listopadu. Pokud tam míříte nebo mířit budete, ať se vám tam líbí. Další informace o našem dnešním odpoledním vysílání ovšem přichází taktéž. My vás totiž na víkend můžeme pozvat ještě na jedno místo. I když pozvat, co tak vím, tak všechna místa už jsou obsazena. Zatím nedokončené multifunkční hale na výstavišti v Brně. Tam se totiž zítra koná den otevřených dveří. Jak hala vypadá a co v ní ještě zbývá dokončit, si tedy už dnes mohli prohlédnout novináři, no a z prohlídky se za chvilku přihlásí naše reportérka. Pokud jste nebyli těmi šťastlivci, kteří se třeba o víkendu do zmíněné arény podívají, za chvíli uslyšíte Vlastu Gajdošíkovou na tohle téma. Teď ještě Edu Štatlaře. Edův
1: zvonek. Dneska jeden, který jsem obťohnul na sajtně židovských zvonků. To tak potká roubíček z Silbersteina a ptá se. Co pak jsou tak zasmušilé, Silberstein? No jak nebyt zasmušilé, když se mě žení synátor. No ale svatba přece není důvod ke smutku. A jak pak se nevěsta jmenuje? Břetislav. Jo, tak v tom případě jich Silberstein chápu. To moc židovský jméno není.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Páteční odpoledne trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Já vám přeju dobré odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitánček a zvu vás na brněnské výstaviště. Ještě nedokončenou T-arenu na výstavišti v Brně dnes město představilo novinářům. O nastávajícím víkendu se tam uskuteční dny otevřených dveří pro veřejnost. Hotovou multifunkční halu předá stavební firma městu přesně za měsíc. Pětipodlažní hala s hledištěm pro 13 000 diváků patří k největším investicím Brna, včetně vybavení vyšla asi na 6 miliard korun a město si na ní vzalo 2miliardový úvěr. No a na prohlídce pro novináře byla i naše kolegyně reportérka Vlasta Gajdošíková, které přeju dobré odpoledne. Vlasto, jaké jsou tvoje první dojmy? Z dálky už si lidé novou arénu můžou prohlédnout, jak ale vypadá zblízka a jak vypadá uvnitř?
1: Tak můj první dojem je, že na ní ještě bude potřeba udělat hodně práce. Novináři mohli projít pouze přesně vymezenou trasu. Kromě hlavního prostoru, kde už je nainstalovaná videokostka, jsme se mohli podívat i na tribunu, do dvou skyboxů a do budoucího prescentra. Prohlídku jsme ovšem nemohli natáčet, průvodci povolili pouze fotografie z určitých úhlů. Podle předsedy představenstva té arény a radního Brna Petra Kratochvíla z ODS je to tím, že firma je nervózní kvůli blížícímu se termínu odevzdání hotového díla. Ten je přesně za měsíc, 25. října. Nicméně teď, jak možná slyšíte, je před halou taková malá slavnost. Sešli se tu představitelé města, generálního sponzora a firem.
0: No tak to třeba tu nervozitu mírně rozptýlí, ale zeptám se, co v hale ještě zbývá dokončit?
1: Je toho ještě hodně. Dokončují se podlahy v některých sekcích, montáž sedaček, skyboxy, gastropointy a testuje se videotechnika, včetně té zmíněné kostky nad hrací plochou. Podle Petra Kratochvíla je jasné, že i po 25. říjnu se v hale bude pracovat hlavně na místech, která běžní návštěvníci nikdy neuvidí, tedy v kancelářích, jednacích místnostech a podobně. Řekla ale, že do první velké akce, která se v hale bude konat v prosinci, bude všechno připravené.
0: Město už oznámilo, že první akce, která se v té aréně bude konat, bude mistrovství Evropy v házené žen. Řekni, kdy se uskuteční a jaké jsou vlastně další plánované akce?
1: To mistrovství Evropy v házené žen se bude konat od 4. do 8. prosince. Z dalších sportovních událostí se tu má příští rok uskutečnit třeba mistrovství světa ve sportovním lezení a Brno taky bude usilovat o pořádání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2031. Proto tu dnes také zástupci Brna, Jihomoravského kraje a Českého svazu ledního hokeje podepsali smlouvu o spolupráci a finanční podpoře při pořádání budoucích hokejových šampionátů. Aréna ale bude sloužit i kultuře. 8. ledna se tu uskuteční slavnostní zahajovací koncert. Jméno interpreta ale zatím pořadatelé nezveřejnili. 20. ledna vystoupí operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo v doprovodu Filharmonie Brno pod vedením španělského dirigenta Davida Jiménéze. A v únoru vystoupí skupina Queenie s Janáčkovou Filharmonií Ostrava v programu s hudbou skupiny Queen.
0: Vlasto, jaký je program dne, respektive dnů otevřených dveří, které budou v sobotu a v neděli?
1: Víkend s T-arenou nabídne program pro celou rodinu, vystoupení známých interpretů a gastronomii. Na prostranství před halou bude oba dny od 10 dopoledne do 7 večer. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, nahlédnou přímo do prostor nové haly. Kapacita ale byla omezená a už je vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se na prohlídku nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videoprohlídky na velkoplošných obrazovkách před halou.
0: Nová, zatím nedokončená multifunkční hala na brněnském výstavišti se představí všem zájemcům při akci Víkend s T-arénou. Už dnes si spolu s dalšími novináři prošla naše kolegyně, reportérka Vlasta Gajdošíková. Já děkuji za informace a přeju krásný víkend. Naslyšenou.
1: Hezký víkend. Naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin a 40 minut a vy už možná netrpělivě čekáte na další pozvání na výlet. Je to v pořádku, protože pravidelný čas této pozvánky se přiblížil. S Petrem Vejrostou se už za chvilku potkáme u mikrofonu a to proto, aby vás na ten výlet pozval. Tentokrát to budou mít blíž Brňáci a Brňačky.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
1: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!

0: Dobré odpoledne, milí turističtí přátelé. Vítám vás při další turistické pozvánce. Připravil ji Petr Vejrosta. A dnes mu budu, myslím si, docela zdatně sekundovat, tak jak tomu běžně zvykem nebývá. Petře, dobré odpoledne.
1: Děkuji, Borku, dobré odpoledne přeji.
0: Důvodem toho, co jsem říkal, je, že ty nás vlastně zveš do Brna.
1: Ano, i Brno je krásné, pro turisty určitě může být lákavé, je lákavé, takže pojďme na to. Řekl bych, že všímat si pomníků, památníků, pamětních desek, kamenů zmizelých, soch a dalších artefaktů, které připomínají historické události, osobnosti, to je také jedna z forem turistiky. Zkusíme si teď trošku projít Brno, kousíček Brna, a třeba si někdo z našich posluchačů podobnou procházku městem také zkusí a užije. Pojďme do centra. Mám na mysli Komenského náměstí. Zde najdeme například sochu T.G. Masaryka. Ta stojí před budovou lékařské fakulty a zajímavostí je, že jako kdyby se pan prezident díval naproti na budovu, kam docházel v letech 1865 až 69, tedy od svých 15 do 19 let do školy. No a když pojdeme na Údolní, tedy na ulici Údolní, tam na čísle 7 najdeme pamětní desku, která připomíná...
0: Já vím.
1: Borku, tak teda, jestli to bude dobře, povídej.
0: Natašku Golovou, Hodáčovou vlastně.
1: V roce 1912 se tam narodila tato herečka. Ano, ano. No a stačí popojit na Údolní číslo 17, tam najdeme kameny zmizelých. A když zase popojdeme kousek dál a podíváme se naproti přes silnici, zde je pamětní deska připomínající pedagoga Františka Mareše. No a to už budeme na Obilním trhu, tam můžeme obdivovat čekárnu. Je to neobyčejná čekárna, která má už 100 roků. V roce 1923 ji navrhl brněnský architekt Oskar Pořízka. Doporučuji, aby si posluchači našli i další stavby tohoto architekta. Já jsem si je hledal a byl jsem docela překvapen. Třeba budou překvapeni naši posluchači taky. No a v parku na Obilním trhu tam uvidíme kopii sochy Dívka se džbánem, jejíž autorem je Vincenc Makovský. A když ještě přejdeme na Veveří, tak na rohovém domě ulice Veveří a Sokolské je pamětní deska a ta připomíná Ladislava Peška, herce, který se právě zde v roce 1906, tedy před 120 lety, narodil a jen tak mimochodem zemřel v roce 1986, takže letos je tomu 40 let. A to ještě není všechno, když popojdeme na ulici Kounicovu, na budově stadionu, tedy Sokolského stadionu, je pamětní deska a píše se na ní, že v budově působila Božena Šebetovská, to byla zpěvačka lidových písní, pocházela z Lanžhota a ona také spolupracovala s brněnským rozhlasem ve své době. No a kdyby měl někdo tady toho pocházení po pocházení hledání málo, no tak si jistě poradí, může vystoupat třeba nahoru na Špilberg nebo na Kraví horu, či kamkoliv se projít.
0: A podívat se, jak krásné to naše Brno je. Petře, děkuju za návštěvu ve studiu.
1: Naschledanou a naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Obchody v pondělí neotevřou, stát zakazuje prodej všem nad 200 metrů čtverečních. Břeclav vyhlásila zakázku na stavbu sociálních bytů v ulici U Splavu. Moravská galerie v Brně představuje tvorbu nábrháře Borise Krále. Bude převážně oblačno a teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Zdeněk Truhlář. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají pouze prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
5: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno.

0: neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
1: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno. 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Břeclav vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu sociálních bytů v ulici U Splavu. Na místě někdejší policejní ubytovny by měly vyrůst 2 jednopodlažní a 2 třípodlažní domy s celkem 28 byty určenými pro seniory, mladé rodiny či pro lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem. Město o tom informovalo na svých internetových stránkách. Termín dokončení stavby je konec roku 2028. Břeclav na stavbu získala dotaci 61 milionů korun z integrovaného regionálního operačního programu. Klimatickým právem, biodiverzitou nebo suchem a povodněmi se ode dneška zabývají mladí lidé z různých částí Evropy na Evropském klimatickém festivalu v Brně. Hlavním výsledkem konference bude společné stanovisko mladých Evropanů ke změně klimatu, které pomůže při komunikaci zástupců mládeže na konferenci OSN v listopadu. Účastníci konference se budou věnovat také souvislostem mezi ekologií a uměním, doplňuje koordinátor Jakub Nekvasil.
2: Budeme zkrátka na takovýchto setkáních dělat i kulturní a zábavné akce, tak říkají, takže tam známe i taneční skupiny, máme kulturní večery, kde si vyměňujeme kulturní náležitosti různých delegátů, kteří tam přijedou.
1: Konference potrvá do 27. září a zúčastní se jí až 700 lidí ve věku od 14 do 35 let. Průřezovou výstavu mladého módního návrháře Borise Krále dnes otevřela Moravská galerie v Brně. V Umělecko-průmyslovém muzeu tak v rámci Roku módy navazuje na předchozí expozice Liběny Rochové a Jana Černého. Modely jsou inspirované například slavným filmem Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburn, doplňuje mluvčí galerie Eva Kadlčáková.
3: Vyznává se z obdivu ke krásné epoše módy 50. a 60. let minulého století. Jeho tvorba je oslavou ženy, módy, ale i řemesla. On je skvělý krejčí, který své modely dokončuje dokonce ručním šitím a dává si záležet na tom, aby ty šaty byly dokonalé jak z rubu, tak z líce. Počasí.
1: Odpoledne bude na jihu Moravy převážně oblačno nebo i skoro zataženo, na Znojemsku chvílemi polojasno, večer bude oblačnost zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů a povane slabý severozápadní až západní vítr. Zítra bude jasno nebo jen malá oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejnižší ranní teploty 7 až 4 stupně, při delším bezvětří i slabé přízemní mrazíky. Zítřejší nejvyšší denní 18 až 21 stupňů. Rozptylové podmínky budou dnes dobré, večer postupně mírně a biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrní buďte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Na 257. kilometru je překážka na vozovce, odstavný pruh je blokovaný a silný provoz je také na dálnici D2, a to od 0,5. až po 0. kilometr ve směru na Brno. Šťastnou cestu a pohodové vysílání přeje Zdeněk Truhlář.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ještě jednou dobré odpoledne a pátek, který bude za to stát, nebo už za to stojí, tak věřím, že jste k tomu přispěli vlastními silami a já zase pro změnu mými silami nabídnu v té další hodině třeba informace o dopravě. No tak, tady jsem si trošku zapřehánil. Bude to totiž Květoslav Havlík, který vám řekne, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy na obvyklém místě jako každý pátek. A na obvyklém místě po písničkách Pavla Vítka a v tomto případě i zpěvačky Desireless vás také bude čekat soutěž. A máte-li chuť na další knihu z nakladatelství Kazda, vězte, že dnes si sice témata v naší trefě, té víkendové, nebudete vybírat, ale když aspoň polovina vašich odpovědí bude správná, no tak máte Kouzlo islandské noci spisovatelky Kate Frost. Tahle kniha je připravena pro toho či pro tu, kdo už za chvíli zkusí svoje štěstí ve víkendové trefě. Telefon do studia Českého rozhlasu Brno je 726 46 5200. No a pokud vám třeba náhodou něco z té předchozí hodinky našeho vysílání uniklo, vězte, že si můžete dát ještě jednou, ještě několikrát, třeba prostřednictvím audioarchivu na brno rozhlas.cz, tedy na téhle webové stránce, anebo za pomoci aplikace Můj rozhlas. A platí to i pro hodinu, kterou právě otvíráme. Zlatám ještě jednou všecko nejlepší, mají dnes svátek, za chvíli víkendová trefa. Český rozhlas.

0: Na scéně, tedy na scéně pop music se objevila velmi výrazně na konci, respektive ve druhé polovině 80. let minulého století. A spíš než jako Claude Fritsch Mentrop si pamatujeme jako Desireless. Odezněla tahle její písnička, tedy Voyage Voyage, na vlně Českého rozhlasu Brno v pátek 25. září. Malou chvilku předtím, než vám představím dalšího aktéra našeho dobrého odpoledne. Tím je soutěžící pan Jaroslav, který telefonuje z Krnova. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaroslave, nevím, zda znáte pravidla víkendové trefy. Řekněte jenom ano nebo ne. Znáte?
1: Ano.
0: Výborně. Takže je jasné, že témata nevybíráte, že vám budu klást jednu otázku za druhou během minuty, která jako vždy ohraničí tuhle naši soutěž. No, kolik se mi jich podaří položit, tolik se mi to podaří. No a se správnými odpověďmi, tedy s tím, jestli vaše odpovědi byly správné, se seznámíme až po uplynutí časového limitu. Pokud bude aspoň polovina vašich odpovědí správná, máte knihu z nakladatelství Kazda. Považuji vás tedy za vášnivého čtenáře. Kouzlo islandské noci je přichystáno, otázky taktéž, a já se ptám, jestli můžu začít.
1: Ano, můžete začít.
0: Jdeme na to. V pondělí 21. září měla půlkulaté narozeniny módní návrhářka a pedagožka, dáma, která je od roku 22 nositelkou ceny města Brna v oboru výtvarné umění a design. Já se ptám na její jméno. Blanka Matragy, Hana Podolská nebo Libina Rochová?
1: Já si myslím, že tam Blanka Matragy.
0: Řeckým bohem vína a nespoutaného veselí je Asklepios, Dionýzos nebo Morfeus?
1: Dionýzos.
0: Které brněnské náměstí neslo do roku 1946 jméno Winterhollerovo, taky se říkalo Vintrák. Dnešní Horácké nebo Schillingrovo nebo 28. října?
1: 28. října.
0: Pektorál je buď to náprsní šperk, nebo želírovací přípravek, nebo jihoasijský strunný nástroj.
1: Já jsem špatně rozuměl, jak to se jmenovalo.
0: Pektorál, opakuju, pektorál. Aha. Náprsní šperk, ano. Přípravek na želírování, nebo jihoasijský strunný nástroj.
1: Já bych řekl to Ačko.
0: Náprsní šperk.
1: Ano.
0: Za to odzadu. Tahle vaše poslední odpověď byla správná, skutečně je to náprsní šperk. A když to znovu budu brát, tedy budu se dívat směrem k začátku, tak správně jste označil to dřívější Winterhollerovo náměstí, Vintrák, jako dnešní 28. října. Správná byla i vaše druhá odpověď, protože řeckým bohem vína a nespoutaného veselí je skutečně Dionýzos. Jediné, kde vám to nevyšlo, je otázka číslo jedna, ale na tom už vlastně nefrčí, protože vy jste naplnil povinné penzum pro výhru a já tím pádem můžu říct, že dnes máme trefu. Gratuluju.
1: Děkuju.
0: A kniha tak vám poputuje už záhy. Já ještě dodám,
1: děkuju,
0: že v pondělí 21. září měla půlkulaté narozeniny módní návrhářka Liběna Ruchová. Děkuju za účast v soutěži, Jaroslave, gratuluju k výhře. No
1: děkuju
0: a
1: vám.
0: Když teď počkáte, tak vyřídíme formality mimo vysílání, ano?
1: Ano,
0: naschledanou. To není tím, že bych před vámi dělal nějaké tajnosti, jenomže znáte určitě zásady GDPR, abychom nevěděli příliš mnoho. Tak, teď máme 15 hodin 17,5 minuty a za chvilku pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce tohoto měsíce vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Dobré odpoledne všem, kteří jsou správně naladěni, což znamená, že poslouchají vysílání Českého rozhlasu Brno. V němž vás teď čeká jedno osvěžení, no ale pozor, abyste si nepředstavovali chladivé nápoje. Ty vám takhle po rozhlasových vlnách nemůžu poslat, ale co vám poslat můžu, je to osvěžení v podobě, no, pravidel silničního provozu, ať máme za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a když jsme tak u toho dopravního mumraje, tak vás v něm ještě malou chvilku necháme. Tedy ne úplně neorientované, protože abyste věděli, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy, a v pátek nám to vždycky někdo z jihomoravského Kordisu poví, tak byste měli být připraveni i na to, že se za chvíli ozve Květoslav Havlík a ten o tom ví úplně všechno. Je to mluvčí koordinátora veřejné dopravy na území regionu, takže čekáme na spojení s ním.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Ono to čekání nebude jen tak samo o sobě. Můžete si u toho třeba zaspívat a zavzpomínat na dobu, kdy jste řeku lásky slyšeli prvně.

0: Do roku 1984 byla členkou sdružení Arabesk, no a potom už na solové dráze a tohle byl vlastně její hit, který takzvaně udělal. To všechno byla Sandra. Sandra Cretu. Celým jménem manželka producenta Michaela Cretu. Michaela Cretu. Ale teď bych vám rád představil, i když mnozí jej znáte podle hlasu až důvěrně, našeho každopátečního hosta. Tím je Květoslav Havlík, který právě přichází do vysílání Dobrého odpoledne říct, jak se jezdí veřejnou dopravou. On to musí vědět, je totiž mluvčím jihomoravského Kordisu, koordinátora veřejné dopravy na území regionu. Hezké odpoledne vám přeju, Květoslave.
1: Já vám přeji krásné odpoledne.
0: No a když jsem vás tak uvedl, tak teď už je to na vás. Jak se jezdí vlaky, autobusy, parníky?
1: Tak uvedl jste mě naprosto správně. Řekl bych, že ten dnešní pátek, co se týče aktuálního provozu, je trošku klidnější než ten předchozí týden. Zdá se, že si někteří vzali dovolenou a budou si užívat krásné 4 dny volna, tak to se určitě těší. Já se těším taky, že si v pondělí odpočinu. No a teď už k rychlosti k té aktuální provozní situaci. Asi to nejhorší, co nás čeká, je docela velká kolona ve směru od Rosic na Brno. Ať jedete, kudy jedete, ať po dálnici nebo po staré, tak pořád naše autobusy získávají zpoždění ve směru do Brna i přes 20 minut, což je hodně nepříjemné, protože samozřejmě to zpoždění se trošku protáhne i do toho, nebo přenese i do toho opačného směru ve směru od Brna, směr Rosice, případně Velká Bíteš. Další taková docela nepříjemná situace je v Brně na Vídeňské ulici ve směru na Pohořelice, tedy z Brna, tam je hlášená dopravní nehoda a naše autobusy jedoucí ve směru na Mikulov, Znojmo, případně i Nala, Andertája mají zpoždění mezi 10 až 20 minutami, což není úplně ideální, ale věříme tomu, že se to v brzké době vyřeší. No a tradičně také poměrně hustý provoz v okolí křižovatky D1 a právě té Vídeňské ulice nám brzdí docela hodně autobusy 501, 502 ve směru na Nebovidy, Moramany. Zatím tedy jezdíme k ústřednímu hřbitovu, tady pokud by někdo tam chtěl přestupovat, tak může na tom ústředním hřbitově přestoupit, ale je možné, že při větších spožděních je budeme otáčet, jak už je také pátky a možná i některé další pracovní dny tradici na ulici Ořechovské. No a ostatní trasy, klidnější situace je třeba na Lipůvce, tam za Lipůvkou je to spoždění maximálně 10 minut, takže většina návaznosti v něm měla fungovat. Břeclavy docela malinké spoždění máme hlášené něco kolem 10, maximálně 11 minut. No a podobně dobrá situace i ve směru na Slavkov, Kyjov, Vyškov, kde při výjezdu z Brna maximálně 10 minut, takže ten průjezd je relativně klidnější než třeba v některých jiných pásích. No a když se přesuneme na železnici, tak tam bych řekl dobrou zprávu. V 15.30 před chvíličkou všechny regionální vlaky jeli na čas, neměli jsme signalizované vůbec žádné zpoždění a i ty dálkové vlaky ECčka od Prahy do Prahy neměly by mít nic zásadního, žádné větší zpoždění. Včera tam byla ta situace u České Třebové docela kritická, takže dneska se to snad vrací zpátky do normálu a všichni dojedeme tak, jak potřebujeme, bez problému.
0: Což samozřejmě je také moje přání, ale ještě na něco se vás zeptám, jako každý pátek. Jaké změny či snad výluky jsou před námi? A mám tím na mysli třeba i ten vlastně dlouhý víkend, protože v pondělí máme státní svátek.
1: Ano, víkend je dlouhý a seznam výluk a změn v dopravě také, ale já to zkusím proběhnout jako pohádku, tak doufám, že posluchači neusnou. V prvé řadě upozornil bych Brňany, od soboty až do pondělka budou probíhat další etapy výluk tramvají v Brně Komíně a v pondělí by tady tyto změny už měly být dokončeny a pak už se vesele bude jezdit až do Bystrce všemi tramvajemi, jak jste byli v minulosti zvyklí. Sobotu bych upozornil tedy zítra na náhradu vlaků mezi Znojmem a Recem náhradními autobusy. Ty autobusy budou odjíždět výrazně dříve, protože vlaky mezi Znojmem a Recem to zvládají výrazně rychleji než autobusy, takže pozor na to. V pondělí tradiční státní svátek, zavřené jsou obchody, tedy do obchodu nedojedete a jezdí se podle tradičně, jako tradiční jízdní řády podle víkendů. Pondělí 28. září také počítajte v Blansku se změnami v městské dopravě. Probíhá tam tradiční půlmaraton Moravským krasem, takže kdo chcete, běžte si zaběhat. V sobotu, v neděli a v pondělí, naposledy v letošní sezóně, pojedou regionální cyklobusy, takže cyklisti zase, ti, co neběhají, jezdí raději na kole, si můžou dělat poslední výlet cyklobusem třeba do Mohelna nebo případně třeba někde k Bílým Karpatům. No a pak už jenom několik takových drobností. V úterý pozor, všichni, kteří byste chtěli jet mezi Brnem zastávkou náměstí nad Oslavou vlaky, místo nich budou jezdit autobusy. Od úterka příštího týdne také začne série výluk na Znojmě. Na znojemských linkách 815, 832 to jsou linky ve směru na Moravské Budějovice. V úterý také pozor na Malé Hané, tam oprava bude probíhat oprava komunikace mezi Chrudichromy a Míchovem, takže 4 autobusy 253, 254, 250, 274 pojedou trošku jinak, takže také prosím, podívejte se třeba na náš web, tam ty informace jsou podrobněji. A poslední dvě změny od 1.10. až do konce listopadu, pozor, v okolí města Brna, Ořechov a Želešice budou tam zase změněné trošku jízdní řády linky 510, protože se tam také opravuje komunikace. A poslední zpráva, speciálně zdravím pana Nováka, který je náš věčný dopisovatel a cestoval tento týden do Bystřice nad Frenštejnem a na Vysočinu. Takže pozor, od 1.10. až do 11.10. budou vlaky na lince S31 mezi Bystřicí nad Frenštejnem a Novým městem na Moravě nahrazeny autobusy, takže určitě tento pán najde správnou cestu, jak přestoupit na zase na správné vlaky, tak aby dojel zpátky do Brna.
0: No a tak je dobře, že co by zástupce Cordisu znáte své cestující dokonce i jménem. To je fajn, ne? Vítězslavo.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Děkuji vám za podrobné informace o dopravě a sám jste to řekl, podrobné informace, ty, které vám možná přišly příliš rychle, najdete na webové stránce idsjmk.cz. Přeju vám hezký víkend.
1: Já vám také samozřejmě posluchačům a krásné pondělí. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. A hned kladu otázku, která se už vlastně týká toho, co teprve přijde v našem dobrém odpoledni. Víte, jaká rostlina má nejdelší listy? Už za chvilku se to dozvíte z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo od Martina Písaříka.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Sice mě to moc mrzí, ale budu se s vámi muset rozloučit, vážení přátelé. 16. hodina a další zprávy Českého rozhlasu Brno v podání Zdeňka Truhláře už se totiž přiblížila. Po ní, tedy po 16. hodině a po zprávách, vás čeká další humoriáda. Jejím hostem bude Aleš Cibulka, takže s ním a s Pavlem Kučerou budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. V 17 hodin další zprávy a pak Den v kraji. A tady bych si dovolil jedno upozornění. Víte všichni, že máme před volbami a tím pádem o 17:30 nebudete překvapeni, když zaslechnete další speciální předvolební vysílání, ve kterém se dozvíte, jak chtějí jednotlivé kandidující subjekty řešit hlavní problémy velkých měst Jihomoravského kraje. No a s tím souvisí i moje upozornění na, řekněme, mírně přesunutou brněnskou jedenáctku, kterou běžně slýcháváte vždy v pátek ve Dni v kraji. Tak abyste věděli, zítra po 17:30 bude ten správný čas, abyste věděli od brněnské jedenáctky, co by v Brně zrušili, kdyby jim došly peníze, jaké mají zkušenosti s drogami, po kom by pojmenovali ulici a které město v cizině inspiruje. Ovšem tohle všechno budou otázky na možné kandidáty, tedy na kandidáty a kandidátky na brněnského primátora. Takže poslouchejte brněnskou jedenáctku, ale zítra po 17:30.

0: dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno dnes představilo novou multifunkční halu na výstavišti. Stavba má hotové dílo předat za měsíc. Stát vybral v srpnu na mýtném 1,55 miliardy korun, meziročně o 5% více. První premiérou nové sezóny brněnského divadla Radost je adaptace Tolkienova Hobita. Bude převážně oblačno, teploty do 18 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Zdeněk Truhlář. Novou tý arénu na brněnském výstavišti stavební firma předá městu přesně za měsíc. Termín dnes během prohlídky pro novináře potvrdil předseda představenstva firmy a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl. Zítra a v neděli bude před halou den otevřených dveří pro veřejnost. Lidé, kteří se předem registrovali, se podívají i dovnitř. Volná místa už nejsou. V interiéru i v okolí haly je podle Kratochvíla potřeba dokončit ještě řada věcí.
2: Dokončují se skyboxy, instalují se sedačky, zkoušuje se veškerá ta videotechnika, podlahy v jednotlivých sekcích. Gastropointy, takže ještě řadu měsíců budeme dokončovat řadu prostor, které třeba ty návštěvníci nikdy neuvidí, ale pro to otevření budeme skutečně ke konci roku hotoví, tak aby jsme splnili všechny představy ke konání toho mistrovství Evropy v házené.
0: Mistrovství se uskuteční od 4. do 8. prosince. Hala pro 13 000 diváků patří k největším investicím Brna. Včetně vybavení stála asi na 6 miliard korun. Stát vybral v srpnu na mýtném 1 miliardu a 550 milionů korun, meziročně o 5% víc. Od začátku roku se na mýtném vybralo 13 miliard 300 milionů korun, což je proti loňsku o 5,2

0: 10% více. Informoval o tom Miroslav Beneš, mluvčí společnosti CzechToll, která je správcem mýtného systému. Za celý loňský rok bylo na mýtném vybráno 19 miliard a 100 milionů korun, meziročně o 11,3% více. Matematikům z Vysokého učení technického v Brně se podařilo na snímcích z letošního zatmění slunce zobrazit koronární díru, která může ovlivňovat magnetické pole Země. Koronu, tedy plynné okolí slunce, lze zachytit pouze při zatmění. Matematici pak záběry zpracovávají pomocí vlastního softwaru. Letošní výsledky dnes představil zakladatel týmu Miloslav Drkmiller. Sezónu s podtitulem Cesta za dobrodružstvím zahájí brněnské divadlo Radost adaptací slavného románu Hobbit. První premiéra souboru propojí loutky s živými herci. I když od vydání Tolkienovy knihy uplynulo bezmála 90 let, pro režiséra Petra Smyčka zůstává příběh stále aktuální.
1: Nám přišla tato fantasy pohádka ideální právě pro dnešní časy, které jsou o nějakém zlu, které se blíží okolo nás. A hlavně je to příběh o cestě malého člověka skrze různá nebezpečí. Ukazuje, že i ten malý člověk může v tom velkém světě nějakým způsobem uspět.
0: Počasí. Odpoledne bude na jihu Moravy převážně oblačno nebo i skoro zataženo, na Znojemsku chvílemi polojasno. Večer bude oblačnost zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, povane slabý severozápadní až západní vítr a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 u Brna je silný provoz, tvoří se kolony, a to v obou směrech, jak na Brno, tak na Prahu, a to mezi 180. až 200. kilometrem. Počítejte tam tedy se zdržením. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Brno vám od mikrofonu přeje Zdeněk Truhlář.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
5: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
4: Děkuji.
5: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
4: Ne, chtěl jsem dát verš.
5: Jo, jedej.
4: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý. Naše hodinka společná, zábava výtečná.
5: To jsi napsal sám. Mm-hmm. Milí posluchači, bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
6: Pozdravte si všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli? To, co vždycky?
1: To, co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být. Jo, výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestává, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, na shledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zendulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si tu s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda,
0: jako
1: to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej
0: si
1: se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu. Máme tady úžasnou nabídku. Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat. Dej Anešku Lidlešku. Ne. To je nejúžasnější. Dej Anešku Lidlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lidlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lidlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by ses nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové. Opa,
4: dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Yeah.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme. Ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuju.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám oběma. A dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě,
2: zapsáno,
4: samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo lidva nahradit sotva nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva určitě.
4: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, Jiřina má protekci.
4: No dobře. Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych...
2: Zavřete,
4: jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přece jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala.
2: Aha.
4: Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsme.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina
2: Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice.
9: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, Soluško Lidová, spíš s diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolu. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: Jo, tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Jo, zasnu, jo.
9: Nezasnu, jedeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera.
10: Kamera jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Aneška Lídlová učí.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že to zasvím.
9: Nezasvínej, vy tě jdeme okamžitě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mm-hmm. Pro posluchače.
4: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru, ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolu.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám, tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby.
1: Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte, Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. To. Já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak, i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku.
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala, sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli, tak aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: Děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty? Ne.
2: Já se, jo, červený šaty, jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, a nejen o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede! Klapka. Učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži.
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: Ten
8: maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
8: Stop.
9: Pro mě dobrý.
8: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmedvědů s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z to spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mně se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat. Vidíš, jinak, no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového cibulku neviděl. Takže já jsem byl první cibulka, kterýho tato paní cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, pojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned, jak to
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně? Jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám, takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky, vidím, že jeho zábava pokračuje, Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidi s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Plicní nemoci mají podle lékařů vliv na kvalitu spánku pacientů. Právě začíná Noc vědy, zapojují se desítky univerzit a dalších institucí po celém Česku. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Zdeněk Truhlář. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí zavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
2: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Nemocné plíce můžou pacientům kazit kvalitu a délku spánku. Potíže jako kašel, zahlenění nebo pocit nedostatku vzduchu se totiž přes noc ještě zhoršují. Téma rozebírají odborníci na plicní lékařství v těchto dnech na kongresu v Brně. Týkat se to může jak sezónních infekcí, tak chronických onemocnění. Pokud jsou potíže dlouhodobé, měli by pacienti vyhledat lékaře. Pokračuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milan Sova.
5: Ten je nevýkonný, nevyspalý, přes den může usínat, může třeba způsobit dopravní nehodu, když usne někde v autě za volantem. A zároveň také může docházet k tomu, že v jeho těle se třeba objevuje větší míra zánětu, může docházet k tomu, že budou mít třeba vyšší riziko kardiovaskulárních událostí. Celkově kvalita toho života bude podstatně nižší.
2: Skupina Omnipol zaplatí projektovou dokumentaci na přestavbu mimo úrovňové křižovatky silnic první třídy číslo 50 a 55 v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Vyplývá to z deklarace,

0: kterou podepsali zástupci Omnipolu, Zlínského kraje, ředitelství silnic a dálnic a měst Kunovice a Uherské Hradiště. Křižovatka ležící na rozhraní obou měst už kapacitně nedostačuje nárůstu dopravy. Omnipol v Kunovicích vlastní společnost Aircraft Industries. Více než 140 institucí právě otevírá své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Zapojují se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky, popisuje Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy.
1: Noc vědy se snažíme vždycky koncipovat tak, aby si každá cílová skupina našla své. Svůj program si najde opravdu každý, protože v té nabídce najdeme nejenom třeba nějaké pokusy a workshopy, ale také filmové projekce, přednášky nebo dokonce divadelní představení. Sport.
0: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové v Shenzhenu. Triumf 2-0 nad Španělskem stvrdila Linda Nosková, která porazila Kristinu Buxaovou 7-6 a 6-2. Počasí. Z počátku noci bude převládat spíše větší oblačnost, která postupně přejde v polojasno až skoro jasno. K ránu se v údolích lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, při delším bezvětří i slabé přízemní mrazíky. Zítra nás čeká jasno nebo jen malá oblačnost, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přes den i dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Stále komplikovaná doprava na dálnici D2 mezi 6. a 0. kilometrem ve směru na Brno, tvoří se tam kolony vozidel. Pozor také na silnici číslo 408 u Strachotic na Znojemsku. Tam havarovalo vozidlo a je tam zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Tolik doprava aktuálně. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Brno přeje Zdeněk Truhlář.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dobré odpoledne, dnes je pátek 25. září a krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Tu za malou chvíli odstartuje přehled dnešních nejdůležitějších událostí se Zdeňkem Truhlářem. Počasí probereme s brněnskými meteorology. S naším reportérem vám přiblížíme Noc vědců, která po celém Česku pokračuje i dnes. No a za necelou půl hodinu se budeme věnovat speciálnímu předvolebnímu vysílání a vydáme se do Břeclavy. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Petr Spálený. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Zdeněk Truhlář.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pěkné odpoledne. Novou T-arénu na brněnském výstavišti stavební firma předá městu přesně za měsíc. Termín dnes během prohlídky pro novináře potvrdil předseda představenstva firmy a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl. Zítra a v neděli bude před halou den otevřených dveří pro veřejnost. Lidé, kteří se předem registrovali, se podívají i dovnitř. Volná místa už ale nejsou. S podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v Říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je také nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř, pokračuje Neřold.
3: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité nebrat na lehkou váhu, když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
2: Po několika letech příprav začala stavba 353 bytů na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. 280 z nich bude družstevních, zbytek si rozdělí město a městská část. Na místě má vzniknout i mateřská škola. Investice vyjde na více než 2 miliardy korun. Město ji financuje bankovním úvěrem. Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. Na silnici první třídy číslo 50 nedaleko Slavkova u Brna končí přestavba křižovatky u Velešovic. Silničáři během dneška odstraní dopravní značení a nejpozději zítra bude úsek průjezdný bez omezení. Klimatickým právem, biodiverzitou nebo suchem a povodněmi se od dneška zabývají mladí lidé z různých částí Evropy na Evropském klimatickém festivalu v Brně. Hlavním výsledkem konference bude společné stanovisko mladých Evropanů ke změně klimatu, které pomůže při komunikaci zástupců mládeže na konferenci OSN v listopadu. Účastníci konference se budou věnovat také souvislostem mezi ekologií a uměním, doplňuje koordinátor Jakub Nekvasil.
4: Budeme zkrátka na takovýchto setkání dělat i kulturní a zábavné akce, tak říkají, takže tam dáme i taneční skupiny, máme kulturní večery, kde si vyměňujeme kulturní náležitosti různých delegátů, kteří tam přijedou.
2: Téma lidské přetvářky otevírá nová inscenace brněnského baletu s názvem Maska. Janáčkovo divadlo ji uvádí jako úvodní premiéru sezóny na hudbu romantických skladatelů Friderika Chopina a France Lista. Představení se tak stává recitálem klavíristy Iva Kahánka, který jejich nejslavnější skladby hraje přímo na jevišti.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 16 minut a je tu aktuální předpověď počasí. No a v tuhle chvíli už jsem sice po velmi napínavém, ale ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa Petra Minstra. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Začal nám podzim, obloha se nám zatahuje. Jaké počasí máme v tuhle chvíli na Jižní Moravě?
2: Máme zataženo, ještě možná pár slunečních paprsků na Hodonínsku, ale té oblačnosti je ještě dost, která bude přecházet přes naše území a přes Jihomoravský kraj. Teploty ty se teď udržují do 17 stupňů, takže jsou v podstatě těsně pod svými dnešními možnostmi, no ale budou jenom pomalu klesat, protože zataženo bude první část noci, až v průběhu noci bude oblačnost ubývat, ráno se mohou vytvořit mlhy a teploty se ráno budou vyskytovat mezi 7 až 4 stupni.
1: Jaký bude tedy víkend?
2: Víkend bude slunečný, poté co zmizí zbytky mlh nebo nízké oblačnosti, tak očekáváme jasno nebo jenom malou oblačnost, odpoledne teploty 18 až 21 stupňů a ještě o něco tepleji bude v neděli, kdy bude do 23 stupňů, s tím, že ten den bude také v podstatě slunečný, i když bude ta obloha převážně průsvitnou oblačností pokryta docela dost.
1: Tak vypadá to poměrně nadějně. Za aktuální předpověď počasí děkuji Petru Minstrovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a přeji vám krásný víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Univerzity, muzea, hvězdárny i technologické firmy dnes večer otevírají své dveře veřejnosti. Po celém Česku pokračuje Noc vědců. Podrobnosti o téhle akci uslyšíte už za chvíli od našeho reportéra, tak zůstaňte s námi.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Kapela Beatles na vlnách Českého rozhlasu Brno 4 minuty před 17:30. Dobré odpoledne. Jak spolu komunikují rostliny, lidé, stroje nebo třeba buňky? To dnes ukazuje Noc vědy. Jejím letošním tématem je totiž komunikace. Do populárně naučné akce se zapojily univerzity, muzea, technologické firmy nebo třeba hvězdárny. Program se děje na více než 140 místech napříč Českem. My se teď podíváme do Brna na Mendelovu univerzitu a právě tam je náš vědecký reportér Marek Henzl. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer přeji.
0: Marku, kde se nacházíš a jak to tam vypadá?
1: Jsem na Lesnické a dřevařské fakultě a protože oficiální začátek Noci vědy byl před necelou půl hodinkou, lidí je tady zatím jenom pár. Každou další minutou jich ale chodí stále více a více. Ti, kteří zde už jsou, si prochází stanoviště a zkoušejí si, jak může věda vysvětlit komunikaci kolem nás. Návštěvníci všech věkových kategorií tak zjišťují, že komunikace není jenom o slovech. Třeba stromy nám prostřednictvím letokruhu vyprávějí o suchu nebo počasí, houby podzemí předávají informace celému lesu a řeka zase schraňuje stopy své minulosti. A u zvířat mohou lidé zase zkoušet poznat jejich hlasy, pachy nebo poznat řeč těla.
0: Když se řekne komunikace, člověk si asi nepředstaví zrovna stromy nebo houby. Co tě tedy nejvíce zaujalo?
1: Asi právě to, že les je místo plné nejrůznějších zpráv. Pod zemí funguje síť hub, přes kterou si rostliny a stromy mohou předávat látky a reagovat na své okolí. Můžete se tady dozvědět všechno možné o komunikaci živočichů, třeba zda vlci skutečně ví na měsíc, proč pavouci bubnují, nebo třeba zjistit, jak voní bobr. A zajímavé je, že les dokážou číst i satelity a různé senzory. Třeba podle změn ve způsobu, jakým stromy odrážejí svět, lze poznat, že jsou ve stresu.
0: A co další místa v Brně? Jaká komunikační témata nalezneme tam?
1: Noci vědy se účastní celkem 22 institucí přes univerzit, po muzea a technologické firmy. Lidé tam mohou zažít komunikaci na desítky různých způsobů, luštit šifry, zaposlouchat se do řeči vlastního těla, poznat komunikaci mezi počítači nebo hledat signály, které k nám přicházejí z vesmíru.
0: A pokud by někdo chtěl ještě dnes večer dorazit, na co bys ho nalákal?
1: Především, že člověk se na pár hodin může podívat za dveře míst, kam se normálně nedostane. Do laboratoří, muzeí nebo i do různých technologických firem. Na Mendelově univerzitě i na většině dalších institucí jsou stanoviště otevřená do 10 večer. No a všechny akce jsou přístupné zdarma. Podrobnosti o všech akcích jsou na webu nocvědy.cz.
0: Jak vypadá brněnská Noc vědy, nám přiblížil náš redaktor Marek Henzl. Děkujeme.
1: Já děkuji a hezký den i večer.
0: I vám, nebo i tobě. A za chvíli tu další díl našeho cyklu před komunálními volbami. Tentokrát věnovaný Břeclavi. A já jen doplním, že tradiční brněnskou jedenáctku výjimečně odvysíláme v sobotu po 15:30 odpoledne. Případně už teď najdete na našem rozhlasovém webu. A za chvíli břeclavský předvolební speciál, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Brno pokračuje dalším dílem předvolebního speciálu. V následující půl hodině se podíváme na to, kdo o hlasy voličů usiluje v Břeclavi, městě ležícím téměř na jižním cípu regionu. 25-tisícové okresní město leží nedaleko hranice s Rakouskem i Slovenskem a je důležitým železničním uzlem. Břeclaví protéká řeka Dyje, která se nedaleko stéká s řekou Moravou. Právě kolem soutoku obou řek vznikla unikátní lužní krajina, chráněná nyní jako HKO Soutok. Břeclav má bohatou historii spojenou například s velkomoravskými nálezy na Pohansku. Žije ale samozřejmě i současností. A té politické se budeme v následující půl hodině věnovat.
0: Komunální volby 2026.
1: V Břeclavi letos kandiduje 9 politických subjektů. O 3 méně než před 4 lety. Lídrům jsme položili 3 stejné otázky na aktuální i dlouhodobá témata a problémy města. U předvolebního vysílání Českého rozhlasu Brno vás vítá Zuzana Kopulatá
2: a Aneška Hlávková.
1: Aneško, kdo v Břeclavi po posledních komunálních volbách v roce 2022 sestavil vedení města a kdo ho teď vede?
2: Volby v Břeclavi vyhrálo hnutí ANO a dohodlo se na spolupráci s uskupením Mladí a neklidní Břeclav. Tato dvojkoalice má v 27 členem zastupitelstvu těsnou většinu 14 hlasů. Starostou je Svatopluk Pěček z ANO a město vede celé současné volební období.
1: Břeclav tedy za poslední 4 roky nezažila změnu koalice ani výměnu starosty. To se ale po letošních volbách změní skoro určitě. Proč?
2: Svatopluk Pěček se totiž rozhodl, že už nebude obhajovat post starosty. Na kandidátce ANO sice zůstává, figuruje na druhém místě, ale o nejvyšší funkci už usilovat nebude. Po více než 7 letech tak zřejmě bude mít Břeclav po letošních volbách nového starostu nebo starostku.
1: Pojďme teď za hranice Břeclavy. Jak se politická situace během posledních 4 let změnila v dalších okresních městech?
2: V Mikulově znamenaly volby v roce 2022 výraznou změnu. Po 16 letech skončil ve funkci starosty Rostislav Košťal z ODS. Vedení města se kompletně obměnilo a starostkou se stala Jitka Sobotková z ANO. Její koalice ANO, Mikulovských pirátů a Hnutí STAN získala v 25 členem zastupitelstvu 17 mandátů a ve vedení města zůstala dodnes. Letošní volby ale přinesou ještě jednu změnu. Zastupitelů bude o 4 méně. Jejich počet klesne z 25 na 21. Radnice to zdůvodňuje mimo jiné úsporami a efektivnějším rozhodováním. V Hustopečích naopak po volbách v roce 2022 pokračovala v čele města Hana Podměšilová ze Sdružení nestraníků. Její uskupení sice přišlo o část mandátů, ale zůstalo nejsilnější a podařilo se mu sestavit koalici, která navázala na předchozí vedení města. V dalším volebním období už ale Hana Podměšilová post starostky obhajovat nechce.
1: Jaké investice a projekty se podařilo v Břeclavi v tomto volebním období dokončit?
2: Hotová je třeba kompletní přestavba mostu, který spojuje centrum Břeclavi s Poštornou. Jde o jedinou přímou silniční spojku s touto městskou částí, takže oprava rozpadajícího se mostu byla nutná a hodně důležitá. Přibyly taky další úseky cyklostezek, takže už teď jsou s centrem propojené všechny místní části. Zmodernizované je taky třeba místní kino, anebo například školáci dostali novou venkovní odbornou učebnu na výuku přírodopisu, fyziky a chemie. Seniorům slouží například zrekonstruovaná lůžka. Část domova pro seniory a hotové je taky venkovní koupaliště.
1: A co naopak politici v Břeclavi dokončit zatím nestihli a město to potřebuje?
2: V areálu koupaliště je potřeba dokončit ještě krytý bazén s novým wellness centrem. Celkově jsou to práce za víc než 500 000 000 korun. Po zářijových povodních z roku 2024 se taky staví na Dyji protipovodňová zítka. No a Břeclav čeká taky stavba obchvatu, který by měl ulevit dopravě ve městě. Ta bude ale hlavně v režii ředitelství silnic a dálnic, které už loni zahájilo přípravné práce a archeologický průzkum.
0: Komunální volby 2026.
1: Ve speciálním předvolebním vysílání Českého rozhlasu Brno teď představíme jednotlivé břeclavské kandidátky.
2: Jedničku dostalo uskupení Mladí a neklidní Břeclav. Jde o sdružení kandidátů STAN, Pirátů a nezávislých. Lídrem kandidátky je Jakub Matuška z Hnutí STAN.
1: Dvojku má uskupení SPD a nezávislí. V jeho čele stojí Martin Kršňák z SPD.
2: Číslo 3 vylosovalo ANO 2011 s lídrem Martinem Martákem z Hnutí ANO.
1: Čtvrtou kandidátku naše Břeclav vede nezávislý kandidát Filip Šálek.
2: S Pětkou vstupuje do voleb uskupení Břeclav má navíc, které tvoří Lidovci a TOP 09. V čele stojí Richard Zemánek z KDU ČSL.
1: Číslo 6 má politické hnutí Stačilo. První na kandidátce je Jaroslav Válka ze SocDem.
2: Číslo 7 dostala Přísaha a Lidé pro Břeclav. Vede ji Marie Millerová z Přísahy.
1: Osmičku má ODS Břeclav pro budoucí generace. Lídrem je Robert Vaček z ODS.
2: A devítku má uskupení Pro region Břeclav. Jeho lídriní je Olga Kelemenová, která je bez politické příslušnosti.
1: S Aneškou Hlávkovou jsme si zhrnuli končící volební období a to, jaká uskupení chtějí dění v Břeclavi ovlivnit v následujících 4 letech. Za chvíli vám představíme názory lídrů kandidátek na trojici otázek ohledně Břeclavi. Začneme u dopravy. Počkejte si na to.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno se vracíme k tématu komunálních voleb. Dnes se dostala na řadu Břeclav. Redaktorka Aneška Hlávková položila lídrům všech 9 kandidátek 3 stejné otázky. Ta první se zaměřuje na dopravu. Ptali jsme se kandidátů, jak chtějí řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích a v centru města a kde by mohla nová parkovací místa vzniknout. Co tedy odpovídali, Aneško?
2: Kandidáti se shodují, že parkovacích míst je v Břeclavi nedostatek. Často zmiňují především sídliště na Valtické a okolí vlakového nádraží. Jako jedno z řešení se opakovaně objevují parkovací domy. Hnutí ANO 2011 chce například zachovat velké bezplatné parkoviště u bývalého tržiště a hledat dotaci na parkovací dům. Uskupení Břeclav má navíc zmiňuje parkovací dům na Valtické nebo v prostoru bývalého cukrovaru. ODS chce vybudovat odstavná parkoviště a parkovací dům, který by zachytil část aut před vjezdem do centra. Jen ještě připomenu, že parkovací dům už začalo připravovat aktuální vedení města. V areálu bývalého autobusového nádraží by mělo do roku 2030 vzniknout téměř 180 parkovacích míst.
1: Objevují se i návrhy, které jdou trochu jiným směrem?
2: Například Mladí a neklidní navrhují, aby obyvatelé Břeclavy měli možnost parkovat na městských pozemcích, navrhují jedno místo ke každému bytu. Naše Břeclav chce využívat k parkování hlavně už zpevněné plochy a mluví o možnosti vybudování parkovacího domu nad současným autobusovým terminálem u nádraží. Pro region Břeclav vidí potenciál v tom, že by vedle nových parkovacích míst posílil i městskou dopravu a zvýhodnili první auto obyvatele oproti dalším vozům. SPD zase navrhuje záchytná parkoviště v návaznosti na železnici, nově například v Poštorné.
1: Někteří kandidáti ve svých odpovědích zmiňují také ochranu zeleně. Jak chtějí skloubit potřebu nových parkovacích míst s její ochranou?
2: Několik kandidátek se shoduje na tom, že nechtějí, aby nová parkovací místa vznikala na úkor zeleně. Přísaha chce zajistit parkování na co nejmenší ploše tím, že by vybudovali třeba podzemní garáže. Naše Břeclav chce přednostně využívat už zpevněné plochy a pokud by podle ní bylo nutné zeleň odstranit, chce ji nahradit novou výsadbou. Pro region Břeclav zase navrhuje u parkovacích míst využívat propustné plochy a zachovat tak co nejvíce zeleně.
1: Tolik tedy k tématu parkování v Břeclavi. Odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Brno. Po písničce se v další části našeho předvolebního speciálu zaměříme na téma investic.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Brno ke komunálním volbám v Břeclavi. Kandidátům do zastupitelstva jsme položili 3 otázky. Ta druhá zněla takto. Město investovalo víc než 500 milionů korun do rekonstrukce koupaliště. Jaké další projekty a objekty by podle vás měly být prioritou města? A jak chcete zajistit financování jejich obnovy či modernizace? Co jsme se dozvěděli, Aneško?
2: Z odpovědí kandidátů vyplývá, že mezi dalšími prioritami se opakují hlavně školy, školky, veřejná prostranství, silnice, bydlení a sociální služby. Některé kandidátky ale mají i konkrétnější plány. Třeba ANO 2011 chce dokončit rekonstrukci krytého bazénu, dostavět lávku přes Dyji a dokončit rekonstrukci zámku, kde má vzniknout dům přírody. Na zámek město získalo dotaci 148 milionů korun. Mladí a neklidní Břeclav chtějí pokračovat v revitalizaci bývalého cukrovaru a zámku a rozvíjet cyklistickou infrastrukturu. V areálu cukrovaru má vzniknout kulturní centrum s náměstím, parkem a náplavkou. Naše Břeclav chce vedle opravy zámku s domem přírody zkvalitnit veřejný prostor, vybudovat bezbariérovou a cyklistickou infrastrukturu a postavit skatepark a pump track. Břeclav má navíc zase upozorňuje na chybějící kulturní prostor, na nevyhovující stav knihovny nebo na chybějící záchytné parkování. Pro region Břeclav za jednu z priorit považuje přestavbu prostoru před vlakovým nádražím a výstavbu dostupných městských bytů. ODS Břeclav vidí jako prioritu přilákání nových lékařů a specialistů do města.
1: Objevují se v odpovědích i obavy, že po velké investici do koupaliště už nebude mít město na další projekty dost peněz?
2: Ano, Přísaha například říká, že po tak velké investici by město mělo být u dalších velkých projektů opatrné a nejdřív se soustředit na svůj současný majetek, tedy školy, sportoviště, komunikace, chodníky nebo veřejná prostranství. Stačilo pak upozorňuje na zadlužení města a tvrdí, že další velké investice mohou jeho možnosti omezit. Za důležité pak považuje například rekonstrukci chladícího zařízení zimního stadionu nebo vybudování veřejných toalet u řeky Dyje.
1: Jak tedy chtějí kandidáti své investiční plány financovat?
2: Nejčastěji zmiňují kombinaci městského rozpočtu a dotací. ANO, Mladí a neklidní, Naše Břeclav, ODS Břeclav, Pro region Břeclav i Přísaha a Lidé pro Břeclav počítají s evropskými, státními nebo krajskými dotačními programy. Mladí a neklidní a ODS Břeclav zmiňují taky zapojení soukromého sektoru. Přísaha chce navíc hledat spolupráci s místními firmami a podnikateli. SPD jako základ financování zdůrazňuje především vyrovnané hospodaření města.
1: To byla druhá ze 3 otázek, které jsme položili kandidátům do zastupitelstva Břeclavi. Před volebním speciálem Českého rozhlasu Brno vás provází Zuzana Kopuletá
2: a Aneška Hlávková.
1: Už za chvíli se podíváme na problém, který se Břeclavska v posledních letech týkal. Na sucho a extrémní počasí obecně.
0: Komunální volby 2020.

0: Komunální volby 2026.
1: Stále je s vámi volební vysílání Českého rozhlasu Brno. V dnešním speciálu se věnujeme Břeclavi. Kandidujícím subjektům jsme položili tři stejné otázky. S redaktorkou Anežkou Hlávkovou jsme probrali odpovědi lídrů na téma dopravy a parkování ve městě a také budoucích investic. Třetí otázka se týká dopadů klimatických změn na život ve městě. Ptali jsme se kandidátů, jaká konkrétní opatření chtějí prosazovat, aby se lidem v Břeclavi lépe žilo během období extrémního počasí.
2: V odpovědích se často opakuje potřeba zadržovat vodu, omezovat rozpálené a nepropustné plochy a přidávat ve městě zeleň. Mladí a neklidní například navrhují více propustných povrchů, vodních prvků nebo zachytávání dešťové vody ze střech. Naše Břeclav chce při rekonstrukcích ulic vytvářet prostor pro vzrostlé stromy a omezovat nepropustné plochy. Ano 2011 pak chce pokračovat ve výsadbě stromů odolných vůči suchu a vedru a přidat ve městě pítka a mlžítka.
1: U zadržování vody ale kandidáti navrhují opatření nejen přímo ve městě. Co je to konkrétně?
2: Třeba pro region Břeclav chce řešit zadržování vody i v okolní krajině. Navrhuje jednat se zemědělci o rozdělení velkých lánů, zakládání průlehů, remízků a zatravněných pásů, aby voda z polí rychle neodtékala. Přímo ve městě pak chce při rekonstrukcích ulic co nejvíc využívat propustné a vsakovací plochy. Břeclav má navíc zase navrhuje, aby v nových projektech vznikaly vodní prvky, například poldry nebo jezírka. Přísaha chce zachytávat dešťovou vodu u městských budov a využívat ji třeba k zalévání.
1: Jak chtějí kandidáti reagovat na vysoké teploty a přehřívání města?
2: Nejčastěji mluví o vytváření stínu a o vysazování zeleně. ODS Břeclav chce vysazovat víc stromů hlavně u škol, zastávek, dětských hřišť a na sídlištích. Stačilo, zmiňuje kromě stromů taky zelené střechy a využívání dešťové vody ze střech. Naše Břeclav chce prosazovat také zelené střechy a fasády nebo stromořadí podél komunikací. Ano 2011 pak označuje stromy za přirozenou klimatizaci města a chce pokračovat taky v instalaci pítek a mlžítek.
1: A co zvýšený výskyt komárů, jak by chtěli případné komáří kalamity řešit?
2: Ve většině odpovědí se lídři kandidátek shodují, že chtějí hlavně lépe sledovat, kde se komáři líhnou a zasahovat včas ještě před jejich přemnožením. Takový chytrý monitorovací systém je nicméně v Břeclavi od letoška nově vybudovaný. Naproti tomu pro hnutí Stačilo je líhnutí komárů po letošním horkém létu prý jen okrajovým tématem.
1: Zazněl od některého z kandidátů i jiný pohled na klimatická opatření.
2: SPD a nezávislí upozorňují především na to, že město samo počasí zásadně ovlivnit nemůže. Za důležitější proto považuje například ochlazování rozpálených povrchů, zelené střechy, výsadbu stromů a zasakování dešťové vody. Kandidáti se tedy v konkrétních návrzích liší, společným tématem je ale především práce s vodou a zelení přímo ve městě a v jeho okolí.
1: Takové tedy byly odpovědi na třetí a poslední předvolební otázku, na kterou odpovídali politické subjekty kandidující do zastupitelstva Břeclavi. Plné znění odpovědí všech devíti subjektů najdete na webu Českého rozhlasu Brno. Předvolební speciál Českého rozhlasu Brno věnovaný Břeclavi je u konce. Po víkendu a svátečním pondělí navážeme v úterý dílem věnovaným Hodonínu. Za pozornost děkuje a ze studia se loučí Zuzana Kopuletá
2: a Anežka Hlávková.
0: Komunální volby 2026.

0: Národnímu dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lokalitu Podhády a Novolíšeňskou v Brně propojí nová autobusová linka. Závody MotoGP v Brně se v příštím roce vrátí do prázdninového termínu. Stavba cirkulárního domu s Reuse centrem v Brně by mohla začít příští rok. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Zdeněk Truhlář. Brněnský dopravní podnik zavede od čtvrtka 1. října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolíšeňské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. Jde o poměrně izolovanou oblast v severovýchodní části města, která je od zastávek MHD daleko a kde postupně vznikají desítky až stovky nových bytů. Dopravní ředitel Jan Seitel řekl, že nová linka má naučit lidi používat MHD dřív, než sednou všichni do aut a do veřejné dopravy už se nevrátí. Linka kromě obou konečných zastaví ještě v zastávce v Růženin dvůr a Strnadova. Ve Špičce pojede autobus po 20 minutách, přes den bude jezdit po půl hodině. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Spolu s oznámením termínu dnes začal i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé letos chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. Organizátoři návrat letního termínu po letošní červnové zkušenosti vítají, potvrzuje mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč.
2: Pro návštěvníky české Grand Prix je to tradiční termín, na který jsou zvyklí a jak české, tak zahraniční publikum po něm minimálně z části volalo, takže ten návrat do tradičního prázdninového termínu určitě vnímáme pozitivně a věříme, že se ponese ve znamení vysoké divácké návštěvy.
1: Stavba cirkulárního domu v Brně, který bude fungovat jako reuse centrum s dílnami pro opravy použitého nábytku, by mohla začít příští rok. Nyní vzniká projekt. Zároveň je třeba jednat ohledně možných kolizí s dalšími stavebními záměry v lokalitě, řekl náměstek primátorky Filip Chvátal z KDU-ČSL. Budova má vzniknout na městském pozemku v Olomoucké ulici v brněnských Židenicích. Nyní je tam parkoviště. Původně se plánovalo, že by stavba mohla začít letos. Balet Národního divadla Brno uvádí první premiéru sezóny. Inscenace Maska je zároveň posledním celovečerním dílem uměleckého šéfa souboru Mária Radačovského. Abstraktní choreografii doprovází nejznámější díla romantických skladatelů Frederika Chopina a France Lista.
3: Já osobně mám rád masky. Mám rád přímo za otvorenost a to mám pocit, že se to dneska tak nějakou už nenosí. Tak to byl takým tým o tom, že pojďme se o tom rozprávat, že kolik těch masek vlastně máme denně.
4: Šéf brněnského baletu Mário Radačovský otevírá ve své rozlučkové choreografii téma přetvářky. Přímo na jevišti usedá ke klavíru Ivo Kahánek.
5: Je to vlastně vymyšleno tak, že charakteristika toho zevnějšku je více ten list a Chopin.

0: ten pohled dovnitř, do vlastního nitra.
1: Balet Maska čekají v Janáčkově divadle 4 reprízy. Pak je ještě uvolní festivalu Janáček Brno. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra nás čeká slunečno, teploty 18 až 21 stupňů, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Komplikace stále kolem Brna na dálnicích, pozor i tam.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

A tentokrát už pěkný večer, přátelé. No a tentokrát vás polkou Antonína Koníčka a Václava Babuly, když jsem byl malučký, pozvala k poslechu Moravy krásné země Boršičanka Antonína Koníčka. Samozřejmě vás zvu i já a přeji pohodový večer při dalších pěkných písničkách. Zdraví Jiřina Ostrá. No a když už jsem se zmínila o těch dalších písničkách, tak tedy hned prozradím písničky ze srdce. Pro paní Petru Králíkovou z Říčan to budou Šípkové růžičky, no a Honzík Buřil si při Sokolících vzpomene na svého milého tatínka. No a jak je zvykem, připomínám, kdo má svátek. U nás Zlaty Zlatuše, na Slovensku Vladislavové a Vladislavy. Přeji vše dobré. A určitě i vy budete během pořadu vinčovat, děkovat, pozdravovat a můžete i vzpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Šmukař a Jiří Helán.

0: Tak to byly moravské lidové podání Jošky Šmukaře a Jiřího Helána za doprovodu kapely Petra Olivy. A už tady mám telefonát a je to pan Hasoň. Pane Hasoni, ještě jednou hezký večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům Rádio Brno a hodně zdraví. Chtěl bych uvést pomínku na syna Milana Hasoně, Brno Kohoutovice, když 25.9. uplynulo 5 roků od jeho úmrtí. Dále bych chtěl uvést vzpomínku na moji manželku Janu Hasoňovou z Meslovice, která by se dožila 11.10.85. Kdo jste je znali, děkuji za tichou vzpomínku. Manželka Hasoň Nesovice.
0: Tak budeme vzpomínat při písničce, pane Hasoni. Hezký večer přeji a příjemné vzpomínání. Naschledanou.
1: Děkuji,
0: naschledanou. A měla jsem tady ještě jeden milý telefonát. Volal pan Franta Palác Valče, nechtěl do vysílání, děkoval mě za, tuším, středeční písničku Ze srdce Vlaštovičky a také přál ještě všechno nejlepší mému manželovi Jaromírovi Ostrému. Takže já děkuji i za něho, pane Paláte. No ale teď tady mám další vzpomínku. 24.9. uplynuly 3 roky, co odešla milá máma Ludmila Ilová. S láskou vzpomíná syn Jaromír a ještě tady píše zdravím Ivanku Slabákovou a děkuji, že ji máme zpátky. Tak a nějaká pěkná písnička i pro paní Haničku Bílkovou z Tůfaranky. Hodně zdraví, mnoho pěkných písniček a radosti, kterou rozdává na dechovkových festivalech, přejí dechovkáři od Olbramovic až Potřebíč. No a hrát nám bude právě Tůfaranka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Tufaranka, jak bylo řečeno. Byla to krásná písnička Miroslava Irši Kolem nás. No a teď už tady mám další telefonát, je ze Skoronic a je to paní Marie. Dobrý večer. Tak paní Marie, ještě jednou zkuste. Paní Marie, ještě to vezmeme od začátku, protože jste ještě nebyla ve vysílání, takže ještě jednou dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer přeju. Dnes se dožívá ve Skoronicích u Kyjova úctyhodných 93 let pan František Meníčka, nejstarší jezdec naší jízdy králu a zároveň nejstarší muž z koronské obce. Zdraví, ať mu slouží, dobrá mysl neopustí. Blahopřeju strýcovi Franošovi, tak jak mu u nás říkáme, jménem všech jezdců a pořadatelů jízdy králů ve Skoronicích a přeju všecko dobré.
0: No tak to je nádherné, tak Franoš, mohu mu tak říct, že jo, paní Marie?
1: Ano, strýc Franoš,
0: Franoš, no tak koně, to je asi jeho velká záliba, já si myslím. Taka musí rozumět, že?
1: Jezdil jako pobočník a potom, když už byl v důchodovém věku, tak jsme ho zavolali, aby jezdil s vozem, s vyběrčím vozem, který uzavírá naši jízdu králu a na něm se vybírají všechny poživatiny. A to byla jeho láska. On byl tak nadšený, nastrojil se do kroja, dal si klobouček, měl tam svoje dva vnuky a to byl jeho život.
0: No ale má krásné vzpomínky, paní Marie. Franoš,
1: no určitě,
0: tak já doufám, že se mu bude líbit i ta písnička, je veselá a zdá se, že strýc Franoš bude veselý chlapík, paní Marie.
1: Určitě.
0: No, dobře.
1: Chtěla... A taky výborný zpěvák.
0: Ano.
1: A proto dneska mu půjde, teď v 7 hodin mu půjde popřát náš král Teodor Šťastný a Eliška, která se stará o výrobu růží, tak mu zanesu malý dárek a půjdu ho pozdravit.
0: A zaspívají si spolu, že jo, paní Marie?
1: No to určitě.
0: Tak jo.
1: Ano.
0: Tak teď to bylo rozhlasové přáníčko pro strýca Franoša, pro Františka Neníčku, 93 let. Tak paní Marie, pěkně jste to předala, můžeme se rozloučit. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc krát, naschledanou.
0: Naschledanou. No a přání k narozeninám patří i panu Antonínovi Dudovi z Částkova. Milý dědečku, všecko nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Dobré zdraví a boží požehnání ti ze srdce přejí tvoje vnučky Johanka, Juditka a Jakubka. A rozblikal se tady jeden z telefonů, tak já ho ještě před tou písničkou vezmu. Zdravím, dobrý večer, Ostrák, kdo pak je na té druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ondra ze Stražiska,
0: ano.
2: Z Moravy. Já bych chtěl popřát svým prarodičům, protože dneska slaví od svatby 55 let, paní Irena Růžičková a Jiří Růžička, tak ať se mají stále rádi a ať jsou tady s náma ještě dlouho, dlouho. Ať jsou veselí.
0: No určitě, nevolala teď babička na dědu, já jsem tam něco takového zaslechla.
2: A to nevím, je to možné, já jsem tady od rádia daleko,
0: jo, tak.
2: Je to možné.
0: No jo, tak teď už by měla babička s dědou se fakt jako připravit tomu rozhlasovému přijímači, protože za maličkou chvilku já jim také věnuji hudební dárek a popřeji do dalších let hodně lásky. Pane Ondro, naschledanou, hezký večer.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou, no a je čas na písničku, je to Miroslavská.

0: Tak to byla Miroslavská v podání Hornobojanů. A já tady mám, přátelé, pro vás i pozvánky. Třeba už tuto sobotu, 26. září, o 14 hodin se na vás všechny těší na Březové, kde se bude konat den s dechovkou při příležitosti nového CDčka dechové hudby Březovjané, akce na moravsko-slovenském pomezí, která spojuje. K tanci a k poslechu budou hrát dechové hudby Sučanka, Březovjané, Tufaranka, Lanžhočan. Moderovat bude Jiří Kokmotos, takže o zábavu bude postaráno. Přijďte si zaspívat, zatancovat a pobavit se, potkat se s přáteli a kamarády u dobré skleničky vína. Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás, vaši Březovjané. No a ještě tady mám pozvánku na Troskotovické hody. V sobotu vás čeká večerní hodová zábava od 20 hodin v kulturním domě, kde k tanci jak poslechu bude hrát dechová hudba Zlaťanka. O hodové veselí a hodové veselí pokračuje i v neděli o 14 hodin zásičkou. Tentokrát vám zahraje dechová hudba Tufaranka, tak přijďte si užít krásnou hodovou atmosféru, dobrou muziku a společné setkání. No a těšíme se na vás v Troskotovicích, píší pořadatelé. A já už teď zdravím paní Petru Králíkovou z Říčan, protože teď je na řadě ta první písnička Ze srdce. No a pro paní Petru Králíkovou z Říčan tady mám krásnou písničku Antonína Michny Šípkové růžičky.
1: Český rozhlas Brno.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: No a teď je 18 hodin 33, skoro 34 minut. Vy posloucháte Moravokrásnou zen s Jiřinou Ostrou, posloucháte Milá Vinčování, i vzpomínky zazněly a pěkné písničky. Už máme za sebou první písničku Ze srdce. Byla to písnička pro paní Petru Králíkovou z Říčan, Šípkové růžičky Antonína Michny, podání Galánečky. No za chviličkou bude ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě si vezmu klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny paní Jana Zemanová z Brna a také má narozeniny, a to jsem někde tady ztratila, no narozeniny vím, že má Petr Badin z Nových Bránic, tak já přeji samozřejmě všem jen to nejlepší. Děkuji za to, že poslouchají Český rozhlas Brno, moc nás to těší, Český rozhlas Zlín. No a do let příštích jim přeji hodně zdraví, pohody, štěstí, přeji jim jen to nejlepší. No takže to bylo přání pro naše členy klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, pro pana Petra Badina z Nových Bránic a také Janu Zemanovou z Brna. Ještě jednou blahopřeji. No a Broněk Uher blahopřeje k narozeninám paní Marii Šimčíkové z Dolního Němčí a také má narozeniny jeho kamarádka paní Kateřina Ryšavá z Dolního Němčí. Oběma milým dámám přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Broněk samozřejmě blahopřeje i s celými rodinami jmenovaných oslavenkyň. A teď už zdraví vím Honzíka Buřila. Tak Honzíku, teď můžete vzpomínat na svého milého, hodného tatínka, který tedy, myslím, že jste psal, že chodil do Sokola, že byl Sokol. Tak tady je Sokolíci, podání krajanky.

0: Tak to byla druhá písnička ze srdce a byla ta písnička pro Honzíka Buřila, který při této písnice vzpomínal na svého milého, hodného tatínka, kterého měl moc rád. Tuto písničku hrála Krajanka. A já tady mám odložený jeden telefonát, takže zdravím. Dobrý večer, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer, tady je Oskar Tilč.
0: Aha, tak pane Oskare, už jste ve vysílání, jo?
1: Ano, děkuji. Já bych rád popřál Petrovi Badinovi, je to můj kamarád. A já už jsem staletej inventář Českého rozhlasu. I když nějak často nevolám, ale nejsem ani očíslovaný, ale pamatuju si aj z nějaký z 60. 70. let.
0: No tak my jsme vděční za takový posluchače, pane Oskare.
1: To mě provází celý život. Od rána do večera Český rozhlas. Synýho, mě synové řekli, taťko, ty u toho Brna normálně zestárneš. Měli pravdu.
0: No, tak to si pamatujete mnohé pořady, pane Oskare.
1: Určitě.
0: No tak určitě. Pamatujete si třeba, já vás zkouším, pamatujete si třeba Šipku?
1: No,
0: to pamatuju. Byl klub mladých cestovatelů a tam jsme Josef Veselý, já.
1: No jasně.
0: No, Michal Říčánek.
1: A paní Vandrovou mám úplně strašně rád. Paní Vandrová a zpátky paní Lederelová
0: a další. Zdena Dufková. No tak ale abychom nezapomněli na Petra Badina. A já prozradím,
1: Petr
0: pane
1: Badin.
0: Oskare. Petr Badin.
1: Jeden vynikající řidič auto a výborný kamarád, takže ať má hodně zdraví, měl teďka nějaký zdravotní problémy, takže ať se uzdraví, ať za tím kolečkem ještě prožije hodně, hodně kilometrů a ve zdraví, ať se vždycky vrací domů.
0: No krásné přání. Jedno přání už zaznělo v poledne, takže já klidně mohu prozradit. A v poledne jsem říkala, no Petr Badin už to už je starý kmet, slaví dneska 50. narozeniny, pane Oskare.
1: No 50.
0: No, to
1: já
0: my všichni víme.
1: Poloviny o jeho let víc.
0: No, ale pane Oskare, já jsem onehdá někde četla, jako když si někdo stěžuje, že už má tolik a tolik roku. Vždyť my můžeme být vůbec rádi, že jsme se tolika ti roku dožili. Druhým to třeba nebylo dopřáno vůbec, že jo?
1: Je to v hlavě.
0: Ano, přesně tak. Takže já také zdravím pana Petra Badina, zdravím i vás a někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a dnes slaví významné životní jubileum milovaná maminka a babička paní Marie Šimčíková z Dolního Němčí a přání milá maminko, milá babičko, z celého srdce ti k tvým 75. narozeninám přejeme především pevné zdraví, neutuchající životní elán, boží požehnání a mnoho důvodů k radosti. Děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, obětavost a hřejivou náruč, kterou pro nás všechny vytváříš. Všechno nejlepší a tě štěstí a pohoda provázejí každým dalším dnem. To s láskou a vděčností přejí oba synové a dcera s rodinami. K přání posíláme i hezkou písničku a já už se dívám, jaká, že to je ta hezká písnička. No teď si, přátelé, budeme připět slivovičkou.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla slivovička Trnečková, Františka Kohoutka, Antonína Rysina. A mám tady další dopis. Dnes bychom chtěli poslat jedno veliké přání té nejdůležitější ženě v našem životě. Naší milované manželce, mamince a babičce, paní Lidušce Luskové z Lažínek u Moravských Budějovic, která dnes slaví krásných 70 let. Maminko, když se ohlédneme zpátky, vidíme za tebou celý život plný lásky, péče, práce, starostí, ale také krásných chvil, smíchu a vzpomínek, které si v srdci poneseme po celý život. Vždycky jsi byla ta, která dokázala obejmout, povzbudit, poradit a být tu pro nás, když jsme tě potřebovali. A i když jsme dnes už dospělí, pro nás zůstaneš navždy tou naší maminkou. Člověkem, ke kterému se můžeme vracet, protože víme, že u tebe najdeme lásku a bezpečí. Tvůj manžel ti děkuje za všechny společné roky, za lásku, kterou jste spolu prožili a za rodinu, kterou jste společně vybudovali. Tvých 5 dcer ti děkuje za to nejcennější, co nám život mohl dát, za to, že jsi naše maminka. A tvých 10 vnoučat ti posílá velikou pusu a děkuje za každé pohlazení, za každý úsměv, obětí a krásné chvíle s tebou. Maminko, přejeme ti, aby těch dalších let bylo ještě mnoho, aby byly plné zdraví, klidu, radosti a lidí, kteří tě mají upřímně rádi. Všechno nejlepší. A než budu pokračovat, tak poprosím Alenku, aby si připravila písničku Pít vínko bílé, tak děkuji. A mám tady další vinčování. Je pro maminku Zdeňku Černínovou, která se dnes dožila 88 let. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a ať si ještě dlouho zpíváš při pořadu Morava krásná zem. To ti ze srdce přejí syn Kamil s přítelkyní Mirkou a vnuci Kamil a Tomáš s rodinami. No a mám tady ještě právě nějaké studiové maily, takže zdravíme všechny posluchače. Je tady vzpomínka na kamarádku paní Marii Forchovou z Mutěnic, která nás opustila a odešla na věčnost. Zítra by oslavila 85. narozeniny. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku a prosíme o modlitbu za její dušičku. Maru, žiješ v našich vzpomínkách a děkujeme za všechno, co jsme spolu prožili, tvoji kamarádi Marie a Miloš Polákovi. A úplně poslední tady čtu, milá Jitko, tvým dnešním narozeninám ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a radosti, ať máš kolem sebe stále hodné a upřímné lidi, kteří tě mají rádi a ať ti každý nový den přinese něco krásného a milého. Užij si svůj narozeninový den co nejkrásněji a ať se ti splní všechno, co si v srdci přeješ. To je přání pro Jitku Zástěrovou z Hodonína a tak to srdečně blahopřeje Jarda. No a teď už pít vínko bílé.

Tak to bylo Pít vínko bílé, písnička Karola Porubského v podání Starobrněnské 12. Byla to poslední písnička dnešní Moravy krásné země. Ano, Morava krásná zem končí, protože je 18 hodin 54 minut. Dále budou zprávy a na pěknu notečku. A budou to pěvečtí solisté Brolnu nového tisíciletí. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. No víkend, tam to je jasné, samozřejmě i blahopřání s písničkou. V sobotu s Květou Navrátilovou, v neděli vás pozdraví Karel Hegner. No a já už vás zdravím nyní, přeji vám pěkný večer, klidnou noc a to vám přeje Jiřina Ostrá. Naschledanou ve sváteční to den v pondělí 28. září. No zbývá závěrečná orchestrální skladba, je to Bezejmenná Metoděje Prajky v podání Bojanů.

0: rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stavba více než 350 bytů začala na Kamenném vrchu v Novém Lískovci v Brně. Plicní nemoci mají podle lékařů vliv na kvalitu spánku pacientů. Volkswagen svolává miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Zítra bude slunečno s teplotami do 21 stupňů. Příjemný podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Zdeněk Truhlář. Po několika letech příprav začala stavba 353 bytů na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. 280 z nich bude družstevních, zbytek si rozdělí město a městská část. Na místě má vzniknout i mateřská škola. Investice vyjde na více než 2 miliardy korun. Město ji financuje bankovním úvěrem. Pokračuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Družstevní bydlení vnímáme jako jeden z nástrojů, jak umožnit především mladým rodinám, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, ale například by na to nedosáhli v tom tržním prostředí, které momentálně panuje. Předpokládáme, že zhotovitel ukončí veškeré práce na výstavbě do roku 2030.
2: Nemocné plíce můžou pacientům kazit kvalitu a délku spánku. Potíže jako kašel, zahlenění nebo pocit nedostatku vzduchu se totiž přes noc ještě zhoršují. Téma rozebírají odborníci na plicní lékařství v těchto dnech na kongresu v Brně. Týkat se to může jak sezónních infekcí, tak chronických onemocnění. Pokud jsou potíže dlouhodobé, měli by pacienti vyhledat lékaře. Pokračuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milan Sova.
5: Pacient je nevýkonný, nevyspalý, přes den může usínat, může třeba způsobit dopravní nehodu, když usne někde v autě za volantem. A zároveň také může docházet k tomu, že v jeho těle se třeba objevuje větší míra zánětu. Může docházet k tomu, že budou mít třeba vyšší riziko kardiovaskulárních událostí. Celkově kvalita toho života bude podstatně nižší.
2: Německý automobilový koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením musí svolat zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen, další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc na Seat. Zoologická zahrada ve Zlíně připravuje novou expozici pro tapíry čabrakové. Její stavbu připravuje na příští rok. Celkové náklady na projekt s názvem Nusantara, který návštěvníky zavede do prostředí indonéských ostrovů, dosahují téměř 46 milionů korun bez DPH. Zlínský kraj jej podpoří částkou 8 milionů korun, uvedl v dnešní tiskové zprávě Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
6: Sport.
2: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové v Shenzhenu. Triumf 2-0 nad Španělskem stvrdila Linda Nosková, která porazila Kristinu Buxaovou 7-6 a 6-2.
6: Počasí.
2: Počátku noci bude převládat spíše větší oblačnost, která postupně přejde v polojasno až skoro jasno. Kránu se v údolích lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, při delším bezvětří i slabé přízemní mrazíky. Zítra nás čeká jasno nebo jen malá oblačnost, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů a povane slabý, proměnlivý, postupně vítr jižních směrů do 15 km v hodině. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přes den ale i dobré a biozátěž na zítřek se udává mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno.

0: ráno.
1: Rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S nehodou počítejte na dálnici D1 na 162. kilometru ve směru na Brno. Je tam blokovaný levý jízdní pruh. Pozor také mezi 277. a 278. kilometrem D1 ve směru na Ostravu. Tam je porouchané vozidlo. Projíždějte kolem opatrně. A pozor také u Křižanova. Tam se stala dopravní nehoda. Teď probíhá vyšetřování. Ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu. Vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje za všechny kolegy a příjemný večer Zdeněk Truhlář.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer vám v úvodu dalšího pátečního, tedy brolňáckého vydání pořadu Na pěknou notečku přeje Markéta Ševčíková. Autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel nám svým hudebním výběrem představí několik pěveckých solistů, kteří jsou hlasy brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů v posledních letech. Rovnou předjímám, že orchestr spolupracuje s mnoha zpěváky z regionu a dnes zazní alespoň někteří z nich, kteří se řadí mezi ty kmenové. V úvodu si poslechněme mladinkou zpěvačku Natálii Bruštíkovou ze Strání. Je jedním z dokladů dlouhodobé spolupráce a podpory Brolnu mladých zpěvaček a zpěváků. Natálie Bruštíková pochází z muzikantské a pochopitelně i zpěvné rodiny Bruštíků ze Strání. Její tatínek, cymbalista Radek, ji od malička, ostatně stejně jako její dva bratry, vodil na všemožné koncerty i pěvecké soutěže. A abych byla spravedlivá, nemohu nezmínit i maminku Natálie, která se vždy starala o to, aby mladá zástupkyně obce Strání dobře reprezentovala svou dědinu ve vzorně a krásně upraveném kroji. Dnes už Natálie Bruštíková povyrostla. Hudbě se stále věnuje, hraje na klavír a také na housle v cymbálové muzice. A takto zpívala v roce 2022. Příjemný poslech.

Natálku Bruštíkovou vystřídal zpěvák Michal Janošek, basbaritonista rodem z obce Vrbice na Hanáckém Slovácku a bodrý chlap, který už je po řadu let kmenovým zpěvákem Brolnu. Ještě doplním, že Michal Janošek je také klarinetistou. A koho si poslechneme nyní? Bude to Kamila Tomšejová, další někdejší účastnice soutěže zpěváček. Dnes už žena, která s Brolnem odspívala mnohé a třeba také s tímto orchestrem vydala své profilové album. Kamila na sobě neustále hudebně pracuje. Muzika je jí už dlouhou dobu velkou láskou a stala se také jejím povoláním. V loňském roce nahrál Broln zajímavý projekt, výběr písní sebraných a upravených Leošem Janáčkem s názvem Moravská lidová poezie v písních. Poslechněme si, jak se několika nápěvů zhostila právě Kamila Tomšejová, které bude pěvecky sekundovat František Černý, ale o tom až později.

Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém nám vyhrává současná generace muzikantů Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s primášem a uměleckým vedoucím Petrem Varmužou. Ráda také připojím jméno dramaturga a dvorního upravovatele tohoto rozhlasového rezidenčního tělesa, kterým je kontrabasista Pavel Trkán. Dospívala Kamila Tomšejová, kterou vystřídal s energií sobě vlastní František Černý. Velká osobnost posledních dekád fungování orchestru. Člen Brolnu už v dobách vedení Jindřicha Hovorky. Poté několik let, právě po úmrtí pana Hovorky, primáš Brolnu a v posledních letech stálý člen u houslového pultu. A navíc po celou dobu také výrazný pěvecký pilíř orchestru. Jak zpíval v jedné ze svých písní Karel Gott, čas letí jako bláznivý a už se nám blíží půl osmá. Takže abychom stihli ještě dva hudební snímky a poté bude čas na rozloučení. Před zpěvem Aleše Smutného, zpívajícího vynikajícího houslisty a závěrečné orchestrálky, nadepsané jako čardáše z Kendic, se s vámi od mikrofonu loučí Markéta Ševčíková. A připojuje se také autor dnešního hudebního výběru Jaroslav Kneisel. A pokud nás máte stále málo, pusťte si nás i zpětně na našem webu nebo prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Pěkný večer.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
1: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra.

0: webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
3: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v zelené vlně.
4: Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
3: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
5: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
3: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
2: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
6: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
7: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
8: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
9: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
8: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou. Tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení, tlumící, ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano,
0: se to?
2: Ano, Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce, nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak, to je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákos nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: Po písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Marek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kdy by stálo za to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte. Kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody A lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení?
1: No,
0: nebo jenom,
1: ano, čím
0: než,
1: lépe,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě, jsme na YouTube kanále, máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdá,

0: Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
1: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
0: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už dvakrát v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
2: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
0: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
3: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
0: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konclířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Koldy Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu se psal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po tranzitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala Kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěžskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt Českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa, sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: Pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěšská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků. Prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavěl lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein ztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začalo nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer.

0: hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
2: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napáječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napáječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vytázková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrální komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
3: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. Kránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na 3 místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97,5. kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Co pak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek. Rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum. A přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, z obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula. Zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz naskrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout a byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, po který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhleten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotný ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tato rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme se sedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdovej strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklí na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcnej výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list lehl, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru. A on nám tam poručil rundu. A pak od pultu prones řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilowová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcoval řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut. Než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnul.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme

0: Máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivej a vstřícnej. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový, tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasný.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu, třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kol, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: Mm. No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Jo, miluju, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte? Nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat. Děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jakoby besídky, o to zase děláme, no měli jsme si, máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý a tato nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom proto, že budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě to bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. Uh-huh. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom dnes nechtěli udělat nějakou oslavu. Uh-huh. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám, jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, když jsme se potkali až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Oni, říkám, všichni na něco hrají. Já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všechny tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, když jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. Uhum. A ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tuhle tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: byla, tak tady u nás byla pouť. A sešli jsme se zase, celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí. A prostě byla to krása tam. Prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím.
0: Protože... tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narozeniny, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý, tak to je muzika, za 11:55, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak jsem nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak. Myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, z Mostravu jen teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo. A tak to takový těch kulatin, to se oslavují naše, nějak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni?
1: Nebo? No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo, to doma, to není to.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka, a to všechno. My, naša rodina a přírody, ty naši příbuzní a to, tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no, vidíte to.
1: Tak, no, tak ty nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje a bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden bráchej v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádal, tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně,
1: rodina.
0: Jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Mm-hmm. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály, 10 let a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října, jo?
0: Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří vyjou přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje nevíjou někteří. Jo? Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štenglujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No, je právě takový nejvíc aktivní, ví, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny? No, nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím, no, v kalendáři, no. Ano, ano.
1: Ale já, neho, já něco takové, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není, to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí, no,
0: tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude no, to tolik stát. No, no, no. Tak Františku, moc hezky to užijte, tak, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to, to máte pravdu, jo. Tak to má být. Tak. A moc děkuji samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte.
0: Jo. Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zpívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala i Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u synovce na narozeninách. Mm-hmm. Tam se nás nešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava. No.
1: No, a za 3 neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha. Mm-hmm. Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A ano, chystáte ano. Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo no, každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinecké, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a 3 dospělí a 2 děti.
0: Ano,
1: tam
0: ano.
1: Si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm. lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou
1: ano.
0: střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu mm-hmm. narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narozeniny. Že když tak když nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne uh-huh. kolem 12. hodiny,
0: uh-huh.
1: protože tady jsou takový jako prostě porozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočila vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný
0: uh-huh.
1: do ty řeziny u Malý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano,
0: celý
1: ano.
0: odpoledne posedíte. Jsem, a...
1: Ano,
0: uh-huh.
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktoval dneska její dceru a to ještě spunktuju další 2 dcery a ještě syna, takže vlastně 3 neteře a synovce, já s nima spunktuju, mm-hmm. že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni.
0: Mm-hmm.
1: A to já jako udělám, protože já jsem zabudu ta hlavní mluvčí jako. A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím. Moc přeju, ať to všechno klapne podle
1: děkuju.
0: Plánu a ať tě
1: děkuju.
0: Nálada dobrá a moc si to užijte.
1: Ano,
0: taky
1: ano.
0: dobré jídlo,
1: ano.
0: pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bratrské duo Damien, Sané Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím moc.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala Vlastičko. A u nás na Valáchách se neslavilo a gor naši, ty šli, jako přistěhovali se tady do, na okrese Jeseník po válce, takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny a na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky, vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak jste to už.
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat. Takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn.
0: No.
1: Nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No, vidíte
1: nádherné. To. Nádherné. Za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbenou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mě udělali. Jo, jinak teda říkám akorát věkno a děti, když se mě roztrousili taky a je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavení.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Že jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kluští na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak. Takže ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů
1: děkuju,
0: k radosti, děkuju, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuju.
0: Se. Jo.
1: To já tam špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. A teď k tomu tématu, tam je, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, víc takhle. No, jo, jo, jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. No a tak to, a když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, půlkulatiny, tak to taky slavil. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší ten nedorostáky.
0: Ano.
1: A tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla prodor.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No. No a potom objevili u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme 75 asi, no tak přijel, tak se tam slavili, tam my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako v té restauraci, si to tam chválili. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná oslava, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo všem je takový základ?
1: Asi tam jídla, pití, že jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak no, prostě tak, dobroty nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak, ano.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, to a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si udělá teda, to spolu takový posazení, ne? No, alespoň ze sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. My jsme se seznámili, tenkrát v Lázní, prostě za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle
1: máte. Já už jsem doma teda, no, tak to se jako nezapomíná. To se mi od ní líbí. No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Děláte si radost, jo.
1: Ano, no, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo... Tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce se mi zase nelíbí,
0: nějak jo. Extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím. Vánoce jsou Vánoce, má se, to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Svátky, jara,
1: to se tak... na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Tedeň, takhle no.
0: Tak Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava, taky. Třeba podle vašich představ samozřejmě.
1: No, vy a taky, si to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátek?

0: rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky, každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, že já jsem prásy, to je jedno. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo toho odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji,
0: to takže je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. No k těm

0: vám. My slavíme všechno.
1: Mm-hmm.
0: Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce.
1: Mm-hmm.
0: Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
1: Jo.
0: A u nás na dědině se házelo do potoka.
1: Mm-hmm.
0: Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
1: Nemáte
0: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a při Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
1: Jo. No jo.
0: Já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové to prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav, svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
1: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
0: Ano,
1: a myslím,
0: když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nic nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
1: Ano.
0: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. To, takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že nejde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
1: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a i všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
0: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
1: No, tak někdo
0: já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
1: Jasně.
0: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
1: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
0: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme se synem v kuchyni čeptali. Co mu koupíme k narozeninám? A on na nás volá z obýváku. Co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé. Najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo? Tak nějaké překvapení. My jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo? A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, to nechce si nedat. Prostě.
1: Jasně, podle vlastně chuti.
0: Navštěva odejde, flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
1: Jo, zbyde na další oslo.
0: Ale
1: oslov.
0: Posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. No, i když to nejím, ale prostě...
1: Pro všechny ostatní.
0: Balestě, frgále a malé mi i plechy snědly.
1: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
0: No, krásně budu.
1: Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás poprosit?
1: Ježíšovu smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio. Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavy výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvou k sobě domů na kávu, na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Přátelé, ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké...
1: Taky, ano.
0: Na
1: ano,
0: nějaké
1: ano,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, ne? Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte takto.
1: Takže tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, dělají se řízky, jo, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte.
0: No, úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletní masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... Taky, vaše, když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři, Halence, a jejímu manželu, no, příteli Imrovi, a to jsou moji jakoby přátelé, s kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: S mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky.
0: Děkuju. Nápodobně, děkuju za návštěvu. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc těšit a než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásně.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je děkuji. Dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano. Já,
1: tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později.
0: Ja?
1: Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, a tak vás bude mnoho, ano.
1: Ano, ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano, ne? ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Já,
0: aha.
1: Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo, to se sedí venku, ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal noční lince, takže já, když někomu posílám pozdrav, kdysi to byly pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krása.
1: To jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat, a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslavy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Noučata běhají po dvoře.
0: Jo, jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinka, toho jsem hodně dlouho neslyšel v noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo? Nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka. Neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21. Tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Je.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě choval. A víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No a co vám to připomíná?
1: Mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký. A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír. A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa. Jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to tak v životě je prostě. No Je to takový hezký, smutný, jo? Protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Pozval
1: jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malérie. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo? On šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jakože aby něco bylo.
0: Jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak ty pomohla mě, tak já pomůžu tobě, takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: no, jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika, co, jak to vypadalo, jak jste si
1: no,
0: to užili?
1: No my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak, už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: No je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře. Jo? A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka. Dobře. Z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem, počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Klarik, skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky pátečně sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě. Jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.
1: Prý není to se mnou snadné.

Javier Simmons is the

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle to... Tak jo?
1: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád. Takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase...

0: do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
3: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
4: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
3: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak předčasem moc ve zlým rozešli.
5: Tak já už jsem pojel.
6: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi odtud přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
7: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
6: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
7: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
6: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
4: No. Zrovna
6: no,
4: tady
6: no.
4: Stála, jo?
6: Jídlo, je tam nějaký?
4: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
6: No, dál.
4: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
6: A je ty brev to něco teplýho chci.
4: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
6: Co to žvaníš tady před tím chlapcem, kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
4: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
6: Nechcačko, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
7: No, o čem?
6: O čem? Podívnej, o čem? Co mistr?
7: Nějaký mistr?
6: Máte snad nějakýho mistra?
7: Jo, máme.
6: No, vidíš, tak ten, co dělá?
7: No, tak... co s ním má být?
6: Já ho neznám, znáš ho ty?
7: Jo, znám. No a co?
6: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
8: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
9: A máma?
8: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
9: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
8: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
9: No jo, Slávečku, když ty bys si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
8: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
9: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec.

0: Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
1: Ano, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
0: No proč pak?
1: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
0: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
1: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
0: No výborně, poslední.
1: To si vezmi sváteční šaty.
0: Za prvé.
1: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
0: Ty hambáři.
2: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
0: No, už seš doma? Tak co škola?
3: Normálně.
0: A ty? A byly už nějaký známky?
3: Ne. A ty?
0: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
3: Jo, měli.
0: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
4: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
0: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
4: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
0: Správně. Jak?
4: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
0: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
4: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
0: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
3: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
0: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
4: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
0: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
4: Ty mě.
0: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
2: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3dní schůzku.
0: Už abych šel.
5: No jo, máme nejvyšší čas.
3: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
5: Ano.
0: Vy taky někam jdete.
5: Jdeme na rodičovské sdružení.
0: Stačí snad, že tam budu já, ne?
5: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
6: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
3: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
6: Co to blečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Združení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
3: Já jsem přítel školy.
2: Komedie Marečku podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicer objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
7: Jiří, vy jste studoval, že?
8: Ano, i tak se to dá nazvat.
7: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
8: Ano.
7: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
8: Ano.
7: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
8: Ano.
7: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
8: No snad.
7: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
8: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
7: To jsme si všimli.
8: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vy udíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, ta lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme. Zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti. Okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jsem nebyl k nehodě přivolán.
3: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně jen cestou.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
3: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
3: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
10: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
10: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
10: Aha. Čtete si?
11: Jo.
10: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
11: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
10: Před chvíli bylo 6.
11: A kolik je teď?
10: Pořád 6.
11: Že by se zastavil čas?
10: Už jo.
11: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
10: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
11: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
10: Jo.
11: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
8: Já, jistě. Samozřejmě.
11: Pro mě?
8: No ovšem.
11: Třeba dát mi pusu.
8: Co? Tady chodí lidi.
11: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
8: No a nemohla byste omdlít?
11: Já? Proč?
8: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
11: Já ho znám, Lapiducha, no.
8: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
11: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
8: Halo. Proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
11: Tak ne.
8: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
11: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
8: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
11: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
8: No, a co?
11: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.
12: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny,

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď sem, ne. Nekňuruj a pojď sem, pej sámku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezou linkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
5: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Když jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí fóry.
3: Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No tak, blbeče jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napazí pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, mi chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: V 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Podruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych se od druzy skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv... Zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, já to pustím, no jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi, to já nechci. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výškoměru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volříškový.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.